0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když se tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

pravidelném čase a na pravidelných frekvencích vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung začíná nabízet hodinku Oldies v tomto roce už 40. Začínáme jako vždy pohledem do konkrétního singlového žebříčku, tentokrát New Musical Express přesně před 44 lety. Na první příčce měl Elvise Presleyho a jeho Way Down.

Je to poslední song vydaný za Elvisova života a má takový erotický náboj. Zpívá se v něm: cesta dolů je jako přílivová vlna, cesta dolů, kde plápolají ohně, kde se cítím tak dobře. Lepší lék by mi žádný doktor nepředepsal. A teď už tuzemsko napřání. Pan Jiří Beneš z Prahy si napsal o Helenu Vrtichovou, konkrétně o její Orion, a já ještě jednu její přidám.

Orion, to je původně Still I'm Sad britských The Yardbirds. Pro Helenu Vrtichovou byla ale určitě vzorem o 10 let mladší nahrávka skupiny Rainbow. Nechci žít jak poustevník, to je původně Felicianova Destiny s textem Zdeňka Rytíře. Pan Jiří chce slyšet také písničku, ve které se zpívá Nejsem kanibal, abych se s ním pral, dám mu dáreček, šedej váleček.

učitelka, tak chce si mě vzít, no a ať se děje, co se děje, musím jí mít. Ach, věda, co dál, na to tatínek řval, ta kantorka je sestra tvá.

tak to zhnu sen, syn před matkou si klek a s usedavým pláčem všechno, všechno jí řek. I zasmála se matka, řekla, klidně se žeň, tvůj otec není otcem tvým, však on to neví.

O tom, že není kanibal, zaspíval panu Jiřímu a všem vám ostatním Luděk Nekuda. Píseň převzal ze zahraničí, text si napsal sám. Skandál v rodině je stejný případ, obě ostravské nahrávky pocházejí ze 60. let a v rozhlase byly za normalizace smazány. Dochovaly se jen díky tomu, že když je rozhlas ještě vysílal, někdo doma pohotově zapnul magnetofon. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Že zpívala Eva Pilarová, to jste všichni poznali, text písně Já se jednou vrátím jí napsal Zdeněk Borovec. Doprovázel jí točer řízený Josefem Vobrubou a punkovci Suprafon vydal nahrávku jako A stranu singlu v roce 1969. Vzorem jí byla píseň One Day Soon, dá se předpokládat, že verze Toma Jonese, kterou najdete na A straně jeho alba Delilah.

Eva Pilarová a Tom Jones zpívali téměř o tom samém, anglický originál je ale více o lásce. Nad borovcovým textem krásnou zem, zemi, nad níž se vítr hnal, Bůh mi dej, ať smím za ní nést pláč i žal, asi tenkrát normalizátoři zrovna nejásali. Dá se předpokládat, že v rádiu dostala píseň brzy stopku. Třeba si některý bývalý rozhlasák vzpomene a potvrdí mi to.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Teď jsem splnil přání posluchačky z Brna. Nebudu to příliš rozvádět, řeknu jen, že paní Soňa se dívá na televizi a proto jsem pro ní vepsal do playlistu bodující song La La La La La v podání kalifornské skupiny The Blendles a přidal jsem z jejího repertoáru ještě jeden. Ti kluci tehdy zřejmě vsadili na to, že to La La La bude zabírat u posluchačů stále.

To byla brněnská rozhlasová nahrávka z roku 1972. Petr Dopita zaspíval píseň Podkova pro štěstí. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Nahrávek té polské písně u nás tehdy vzniklo víc, původně zazněla na festivalu v Opole. Zbývá doplnit, že Do zakochania jeden krok zaspívá hudebník a skladatel Andřej Dombrovský. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, staré hity pro vás podle historických žebříčků, kalendáře, přání posluchačů i vlastního vkusu vybírá a mírně komentuje Jirka Týftrůk.

Před 2 týdny jsem slíbil, že se vrátím k albu Rety Franklin Aretha Arrives z roku 1967. Vy, kteří posloucháte pravidelně, víte, že nahrávky už mám nachystané, šlo jen o to, že před 2 týdny už prostě nebyl čas. Teď jsme jej s Vojtou na první a poslední song toho alba vyšetřili, můžete přemýšlet, v podání koho dalšího ty písničky také znáte.

případě I Can't Get No Satisfaction Stonu jste asi neměli nejmenší pochyby. Jen je třeba upřesnit, že na albu Rety Franklin je zkrácený název Satisfaction. A co Baby I Love You? Vybavilo se vám něco? Předpokládal jsem, že opravdovým pamětníkům možná anglická nahrávka Marie Rotrové nebo pozdější česká dvojice Marie Rotrová, Petr Němec.

Přiznám se, že jen jako posluchač bych zpěvačku nepoznal. Byla to Jana Girgilová a zaspívala vám píseň První kavalír. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1972. S identifikací jsem neuspěl, ale poradil mi jeden z posluchačů. Brotherhood of Men, California Sunday Morning.

Připomínám, že si můžete číslem do 583 psát o instrumentálky a samozřejmě také o neohrané oldies nebo o identifikace nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zakončím regejíčkem. Bob a Marcia zaspívají Young, Gifted and Black. Přeji krásný podzim. Oldies s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět, a to tady a teď.
0: Humoriáda.
2: Když ti vítr

0: Skupina MIG21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, protože jsem už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom. No,
0: tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo,
0: dobře.
1: Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašiku, když byl opravdu takový tichoučku do kujokulu a ty jsi takový ér, ale je to pravda, skutečně gor v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té 9. třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a někam přijdete třeba, že jo, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíknete, je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl na to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No ale stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajle děda dával aerovku a tajle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužke, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem se zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No ale na Sahaře přece nejsou stromy. A doufá, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: Nožka třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě jsem učil všechno.
1: Ty včeličky, ty razítka, prasátka do těch knížky.
0: Ta odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No, rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejsko, pejskové dělají haf, haf, no výborně, Toničko, a Anička

0: Ani jedno sprostý slovo tam nepadlo.
1: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance. Už se to blíží.
4: No jo, to je
3: Václave,
4: pravda,
3: zajímá tě to ještě po letech?

0: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
1: No. Už 20. 20 to je let, neuvěřitelné, no.
0: Je.
1: A mrkneš na to občas?
0: Jo, tak jako jedním okem, no.
1: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
0: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
1: Dobře.
0: Ale už je to pryč, to je tu kapitolu.
1: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
0: Ne, nešel.
1: Před 20 lety
0: já
1: přece jenom
0: jsem
1: si byl
0: měl
1: ještě.
0: To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou. Aha. Už by se mnou tancovat nechtěla, takže...
1: Ale to, že řekla.
0: A já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech a tak.
1: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku v podstatě.
0: Ano.
1: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pepa ze Žace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
0: Díky, a vás taky.
1: No.
2: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Kroga.
0: Ano, ano, to máte pravdu.
2: Bílý nemoci z Hugoháze.
0: Ano.
1: No.
0: No děkuju.
1: Tak to se vám nebylo, Josefe.
0: To jste mě fakt potěšil.
2: Já se na to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
1: Dobře, máme zapsáno.
0: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak možná se třeba někdy tady pustíme dědu.
1: Uvidíme, uslyšíme.
0: Mějte se krásně, díky moc.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
1: Tak to je Standa. Ano.
3: Standa taky, Zemník, no.
0: Taky zdravíme. A
3: pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
0: Oba dva na jednou, jo.
1: Což
3: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
1: Tak, Ježíš, Václavé, já, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
0: Ne, já
1: Faltus dám, nebo Donutil.
0: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas.
1: No.
0: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
1: Jeho.
0: Aby to nebyl Donutil potom.
1: No, necháme se překvapit. Díky. Děkujeme. Dobré odpoledne.
4: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
0: Vám taky.
4: Sluchačka Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
0: Díky.
4: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
0: Moc děkuju, vyřídím mi to rád.
1: Tak děkujeme a?
4: No a vybírám Pavle Bčko, pana Donutila.
1: Zapsáno.
4: Hezký.
0: Mějte se krásně, díky, naschle.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
0: Taky
5: já
0: dobrý den.
5: Já bych pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěl popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
0: Děkuju.
5: A pozdravuju vaši Janu.
0: Vyřídím.
5: A všechny, mějte
0: díky.
5: Se, naslyšenou. Naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
0: Výborně, jede paní z Frýdlandu.
6: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
7: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhný jedným páčovače, já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska, středa nebo čtvrtek a jdem páji demokracie, tak si můžeš vybrat.
8: Já jsem s tím jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Šterce povídá, ty Franto, ty jsi ten umělec, pověsím něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, sem se udělejte. No. A neplatili jsme nic.
6: Jo, že to
8: kdybych to
6: dobře.
8: Uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
6: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, jde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někomu někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne, je s ním trošku lepší řeč.
8: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
6: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já myslím, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká lidově, Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no, začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
8: No, kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
6: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: No, co ono dneska
2: to,
1: třeba?
2: Takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes léto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem, převčírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno, to jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Voděrátkách, no. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí, no.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
2: Ne. Ne, to ne, ne. Nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení, no.
1: Jo.
2: Jako když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy,
2: no,
1: prosím,
2: to nejde.
1: Odpočívej mezi tím, aspoň nejde, na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. U seriálu, které si také natočil, teď běží, Oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází, no. Já
1: ale točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
1: No, ty nejsi, ale ten pán, co hraješ. Já to jenom přesně.
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to, v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch Slapech, ale jinak jako dobrý, no. Zatím to jde.
1: Mm-hmm. Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá... Ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu? Koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou přepadlo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, támhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strejčku, támhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám brečet?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je, to bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: No, poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No, poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No, poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No, poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No, poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No, poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal novej pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to bylo Vlasta Burian. Trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu.
2: No.
1: S Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte,
2: tady se
1: Ačko.
2: V podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne. Kdo je tu?
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
5: Dobrý den.
6: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
5: Máme zapsáno.
7: Děkujeme.
5: Naslyšenou.
7: Mějte se krásně.
5: Dobrý den.
8: Dobrý den přeji.
7: I vám.
8: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
7: Děkujeme. A my vás taky.
8: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
7: Jste hodná, no.
5: Ano, paní doktorko.
7: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
8: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
7: Děkuji, vidím.
8: A přeju si Ačko.
5: Děkujeme. Mějte se hezky.
8: Nashledanou.
5: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
9: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
7: Díky.
9: Tady Petr z Hostína Umělníka.
7: Taky zdravím.
9: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
7: jo.
9: A to hned dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
7: ano.
9: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra. A to je ukázka, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
7: Díky moc.
5: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
7: Pozdravujte děti.
5: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Tady je Květové Švárnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry.
5: Určitě. Zkušte.
10: Jestli tam má těch tvojích psíků.
5: Dneska nemám
7: psíky.
5: Dneska je sám.
7: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
10: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
7: Jo.
10: Takže myslela, že tam budete jemět.
5: Jo.
7: Tak nemám.
5: Tak Květo, příště vemu. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
7: Ano, Ačko.
5: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
7: Mějte se moc krásně.
5: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
11: Dobré odpoledne.
7: I vám.
11: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
5: Dobrý den.
11: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
7: Díky.
11: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
5: Děkujeme, Honzo.
7: Děkujeme.
5: Naslyšenou.
11: Naslechlapím.
5: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
12: Ani nemrkl a řekl.
13: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
12: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelou zvolal.
13: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
12: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
13: No a proč by se tam měl dostat?
12: No, poněvadž tam bydlí.
13: No, proč tam bydlí?
12: No, poněvadž musí.
13: A proč musí?
12: No, poněvadž nechce spát na ulici.
13: A proč nechce spát na ulici?
12: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
13: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
12: Na to následovala celá řada otázek.
13: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč strýčku nepraskneš jako bublina?
12: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
13: Proč to není kočka?
12: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
13: Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spočenej? Proč když je ti horko nevyplazuješ strýčku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš strýčku rypák?
12: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
13: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
12: Pane, já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
13: Já budu funět.
12: No tak jen fuň, chlapečku.
13: Já budu pouštět páru.
12: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
13: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
12: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
13: A proč mám čekat, strejčku?
12: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
13: Proč utíkáš, strejčku?
12: A za chvíli na to.
13: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
12: A to je moje zpověď.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co po

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila se z

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka. Vašíku, řeči se.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo. Tak milá paní. Áčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naschle, díky.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Pavle, tedy Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste nás
3: s bokem polívkou.
1: No. Tak jo, děkujem.
3: Děkuji. Hezký den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle. Zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru. A já bych chtěla pana Donutila. Tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, děkujeme. Marcelo, máme děkujeme. To zapsáno. Zdravíme dalšího. Vítejte u nás v Humoriádě. Kdo pak je tam?
6: Dobrý den.
1: Dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné. Vaška Vidru zdraví Marta. Ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší je všech svátku, Vašiku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme
3: ahoj,
1: krásně. Celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo platné.
3: No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas no. Tam je. Mějte no. Se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte, vás. Povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a dcerky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuji. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Kováčovic.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme. Mějte se krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bole říkal, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bole udělal, vystartovali jsme, oni byli přibití k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Volkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenací komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě. No, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od svého, říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá, takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Policie odpoledne zadržela podezřelého ze střelby na klinice v Pardubicích. Pardubická knihovna otevřela multimediální oddělení, cílí i na mladší generace. Ministr spravedlnosti se obrátí na nejvyšší soud kvůli podmínce za sexuální zneužívání dětí ze severních Čech. A nás čeká teplo a místy větrno. Bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné čtvrteční ráno z Pardubic. Při středečním konfliktu dvou mužů na poliklinice Kolv v Pardubicích jeden z nich asi vystřelil z plynové pistole a utekl. Policie ho hledala, nikdo nebyl zraněný. Policie to včera uvedla na síti X. Podezřelého 19-letého muže policisté v odpoledních hodinách zadrželi a zajistili jeho zbraň. Je podezřelý z trestného činu výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Veřejnosti v souvislosti s touto událostí už dál nehrozí žádné nebezpečí. Přestavba bývalé továrny na kulturně společenské centrum Miza v Moravské Třebové pokračuje podle plánu. První etapa, která bude stát 60 milionů, by měla být hotová na podzim příštího roku. Dělníci už dokončili výměnu kanalizace a vybudovali taky retenční nádrže na vodu, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Nyní se pracuje intenzivně na zahradě, na vnitřní otevřené zahradě, kde už jsou natřené sloupy, táhla, dochází v opravě povrchu omítek a je příprava na vytvoření zálivu pro výsadbu zeleně.
2: Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala taky hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem taky možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou a virtuální realitou. Podle ředitelky Radomíry Koditové tahle služba cílí i na mladší generace.
4: Oni moc nečtou papírové knihy, hodně se orientují na elektronické knihy. A potom samozřejmě na ty věci, jako jsou sociální sítě a další média. A to multimediální oddělení teďka je schopné nabídnout, aby se naučili v těchto věcech orientovat, aby se s nimi naučili pracovat.
2: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podá stížnost k nejvyššímu soudu v případu zneužívání dětí ze severních Čech. Řekl to Českému rozhlasu. Postup mu doporučilo nejvyšší státní zastupitelství. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostal za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 a 12 let pravomocně podmíněný trest. Tejc, stejně jako státní zastupitelství, považuje rozsudek za nezákonný.
5: Pro mě platí, a říkám to dlouho, že není možné, nechci tolerovat ukládání podmíněných trestů v případech závažného sexuálně motivovaného činu, zejména tedy u zneužívání dětí. To je pro mě nepřijatelné.
2: Nejvyšší soud už verdikt nemůže zvrátit. Jeho rozhodnutí ale může být závazné pro podobné případy do budoucna.
1: Počasí.
2: Čtvrtek bude teplý a místy větrný. Čeká nás jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 24 stupňům Celsia. Teploty na horách 14 až 17 stupňů. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Teď ráno a večer místy mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně stoupne a bio dnes jednička. A to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Zapadlé nákladní auto s návěsem úplně mimo silnici, hlášené právě teď ze Svitavska. Je to silnice nižší třídy, číslo 362, ve směru na Bystré, tak opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: První zprávy z Pardubic jsou za námi a my vám 4 minuty po 5 přejeme krásné čtvrteční ráno. Dnes máme 1. říjnový den, čtvrtek, svátek mají Igorové a také Ivarové. Přejeme všechno nejlepší. No a všechno máme připraveno, takže se můžeme vrhnout do dobrého rána, které bude plné písniček, které nestárnou v podání Eltona Johna. Jana Nedvěda zaspívá také třeba Valdemar Matuška. V loni přes 3 koruny, letos jenom 2. Ve výkupnách letos výrazně poklesla cena padaných jablek. Plody jsou přitom kvůli letošnímu počasí menší. Další podrobnosti si řekneme už za malou chvíli. Tak hezké probouzení a vydařený vstup do dalšího dne.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Kvetly louky, o tom zpíval Jan Nedvěd ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 11 minut po 5. hodině. Sběrny zahájily letošní výkup padaných jablek, platí za ně ale daleko méně než v loňském roce. Pokles cen je více než třetinový. Co zatím stojí a jak při sběru jablek u silnic neporušit zákon, to se vydal zjistit reportér Milan Soldán.
1: Jablko docela dobré, na můj vkus trochu malé. Já jsem teď nedaleko vesnice Veselá na Pelhřimovsku, kde silnice lemují jabloně. Mnohé ty plody už opadávají. Je tedy zřejmé, že sezóna padaných jablek je tady a v plném proudu. Ostatně první výkupny už otevírají. Jsem si všiml cedule, že vykupujete jablka.
2: Petr Průša.
3: Harbejkár Havlíčků Brod.
1: Já když jsem sem jel, tak jsem si všiml, že letos ta jablka u těch silnic jsou menší.
3: No, je to možný, my jsme to nějak moc nezaznamenali, ty jablka tady jsou, ale je to v podstatě taková ta specialita Vysočiny, kdy ty jablka tady kvetou o něco díl a v mnoha případech se to vyhne těm jarním razíkům. Jablka jsou možná menší, ale to množství jablek je standardní, takže tady ten problém toho sucha se asi tak v tomhle tom neprojevil.
1: A ceny se pohybují?
3: Cena je letos mizerná, protože tu cenu určuje v podstatě evropský trh. Ty jablka se vykupují z Polska, vykupují se z Balkánu a tam těch jablek bylo hodně. Z loňska zbyly těm zpracovatelům hodně jablek, takže možná, že ta cena na tu cenu mělo vliv, že ta cena je nižší letos.
1: No, takže mě rozhodně zajímá, že pokud bych se sem vypravil s nějakými těmi padanými jablky, tak kolik dostanu?
3: Vykupujeme za 2 koruny, ale musím přiznat, že někdy jsou místa, kde vykupují dráž. Takže letos ta cena je dost mizerná, protože v loni, jestli se nepletu, byly 3 koruny nebo 3,50. Pamatuju si roky, kdy jsme vykupovali za 4 koruny.
1: Pokud by si někdo chtěl, ať už do výkupu nebo pro vlastní potřebu, jablka u silnice nazbírat či natrhat, není to jen tak. Musí navštívit příslušné cestmistrovství a za každý strom zaplatit silničářům poplatek. Upozorňuje technicko-správní náměstek krajské správy a údržby silnic kraje Vysočina Tomáš Mátl.
4: Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun. Hruška za 50, taková symbolická cena. Protože my sami kapacitně na to nemáme, aby jsme ovoce sbírali a nám to jedině pomůže, když to občané, spoluobčané pozbírají a samozřejmě za patřičný poplatek.
1: Vykoupená padaná jablka se používají například v kosmetickém průmyslu. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: V letošním roce by Václav Havel oslavil 90. narozeniny. Připomenout si ho můžete v knihovně v Ústí nad Orlicí mezi 16. a 18. hodinou na akci Čteme Havla.
1: Počasí.
0: Dnešek bude teplý, místy větrný, na obloze jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty hodně příjemné, 21 až 24 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 14 až 17 stupňů Celsia a vítr povane mírný, jeho východní až východní rychlostí do 7 metrů za sekundu, večer bude částečně slábnout.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Dnes je 1. října. Jak víte, v celé řadě jazyků se tomuto měsíci říká oktober. Vychází to z latiny, jde o číslovku 8. V římském kalendáři totiž rok začínal březnem a tak říjen nesl označení jako 8. měsíc. Čeština si ale poradila jinak. Název měsíce je odvozený od říje vysoké zvěře, která v tomto období vrcholí. Samci vydávají typické zvuky a chlubí se svým parožím a právě o něm teď bude řeč s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je paroží?
2: Paroží je taková kost, mají jelen slunka.
1: Jak ty parohy vypadají?
2: Že můžou být klátky nebo dlouhy. Ale ty klátky jsou asi mamčiny a ty dlouhy jsou tátové. Tam mají takový lohy, které píchají.
1: A proč třeba jeleni ty parohy mají?
2: Musí být ochranený, kdyby by na ně někdo útočil, no tak aby byly taky ochranený. Já jsem si vzala palohy, protože tam byl spadlej a děda ho nasel a já jsem mu vzala domů, ale nevím, kde ho mám.
1: A kterého zvířátka to byl paroh?
2: Mamčiny, protože byl klátkej.
1: Oni se narodí už s parohama?
2: Oni vyrostou a budou mít jenom uši a pak budou už dospělí a budou mít ty rohy.
1: A kdo má ještě rohy v přírodě?
2: Kláva. Ovečka.
1: A co to znamená, když se o někom řekne, že je paroháč?
2: Kdy má rohy ostré. To je se babík.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Půl šesté.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Spolu s říjnovými komunálními volbami se v Česku uskuteční taky skoro 40 místních referend. Informace je uvedená na webu ministerstva vnitra. Na seznamu jsou i 4 obce z Pardubického kraje. Kamenná Horka, Mikuleč, Dětřichov a Sklené. Ve všech případech tam budou lidé rozhodovat o možné výstavbě větrných elektráren. Proseč na Chrudimsku vybrala firmu na druhý úsek lesních cest. Radnice chce postupně vytvořit ucelený okruh, který by usnadnil přístup do lesů třeba i rodinám z kočárky nebo bruslařům. První etapu stavbaři dokončují. Druhý úsek za 4 miliony je v plánu na jaře. Městská policie ve Špindlerově Mlýně se tento týden zaměřuje na dodržování rychlosti. Strážníci kontrolují například úsek u Labské přehrady, průjezd kolem autobusového nádraží nebo lokalitu Medvědí koleno. Měření podle nich není cílené na represi, ale na prevenci a ochranu všech účastníků silničního provozu. Česká obec Sokolská chce po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píšou v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Podle interního auditu si Eliška Kolding neoprávněně převedla na svoje účty celkem 40 milionů korun. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Argentinský prezident Javier Milei se ve Francii setká s prezidentem Emmanuelem Macronem. Přednese taky projev v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o ekonomické situaci Argentiny. Milei v Paříži předsedá obchodnímu fóru, které má přilákat evropské investory do Argentiny. A počasí v Pardubickém kraji. Bude teplo a místy větrno. Jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Denní maxima dnes 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio dnes jednička. To znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehoda po ránu hlášená ze Svitavská silnice nižší třídy 3624 u obce Bystré ve směru na Dětřichov. Nákladní auto s návěsem tam skončilo mimo silnici a teď ho budou vytahovat.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tolik zprávy s Petrou Beránkovou a 2 minuty po 17:30 pokračuje čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Nabídneme písničky, které nestárnou v podání skupiny Turbo, Václava Neckáře, no a za chvilku i rychlý pohled do dnešního tisku.

0: titulný hráč Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v 5.41 s Petrou Beránkovou. Dnes poprvé otvíráme dnešní tisk. Hezké ráno.
1: Je to tak krásné čtvrteční ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Pardubice si připomenou další oběti nacistické perzekuce. Ve čtvrtek 15. října bude v ulicích města položeno 10 nových stolprštajnů neboli kamenů zmizelých. Připomenou osudy rodin Cinerových, Friedmanových a manželů Hochových. Pokládání začne ve 14 hodin před domem číslo popisné 339 ve Smilově ulici. Pardubice se k projektu německého umělce a sochaře Gintra Demniga připojili v roce 2020. Po letošní pokládce bude v ulicích města celkem už 70 kamenů, píše Pardubický deník.
1: Komentovaná prohlídka připomínající historii takzvaného pardubického barákového města odstartuje v sobotu, teď v sobotu 3. října v 10 hodin před budovou živnostenského úřadu v Gorkého ulici. Trasa, která potrvá asi dopoledne, mapuje bývalý rozlehlý komplex dřevěných ubikací z období první světové války. Ten patřil k největším vojenským nemocnicím v Evropě a poskytoval Mirku péči asi 10 tisícům raněných. Výklad na 9 zastaveních přiblíží organizaci Lazaret a každodenní osudy jeho pacientů i personálu na území, které je dnes úplně překryté běžnou zástavbou sídliště Dukla.
0: Dokáže na dálku sbírat data z mobilních telefonů a počítačů, přečte i smazané textové zprávy. Řeč je o softwaru firmy Oxygen Forensic z Virginie, který si pořídili bezpečnostní složky řady evropských zemí, včetně Česka. Podle amerického ministerstva spravedlnosti je ale firma řízená z Ruska. V Česku software používá policie, celní správa i ministerstvo vnitra. V této souvislosti jsme přijali předběžná opatření, která s ohledem na způsob využívání produktů této společnosti nebudeme specifikovat, řekl právu mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Případem se zabývá i ministr vnitra Lubomír Metnar. Další podrobnosti přináší právo.
1: A poslanci budou ještě dnes pokračovat v jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Podrobnosti ve zprávách za 17 minut.

0: 6:45, 2 minuty k tomu, s vámi je Český rozhlas Pardubice a do této chvíle nám společnost dělala také skupina Nazaret. Teď v rychlosti jedna pozvánka, která nás tentokrát zavede na zámek do Letohradu. V 17 hodin tam začíná vernisáž výstavy hub s odborným výkladem. Samozřejmě chybět nebudou přírodní exponáty, houbařská poradna, no a tuhle akci můžete navštívit až do neděle 4. října.
1: Počasí.
0: Teplo a místy větrno, tak by se dalo stručně shrnout to dnešní počasí. Obloha má být jasná až polojasná, odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr povane mírný, jihovýchodní až východní rychlostí do 7 metrů za sekundu a večer bude vítr částečně slábnout.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Jsem to já, ten kouz náš.

0: Píseň Deja Vu naspívali Helena Vondráčková a Martin Maxa v roce 2002. No a teď nám zpříjemnila čtvrteční Dobré ráno. Dneska po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host, to určitě velmi dobře víte. No a možná si říkáte, koho si Alex Minářová tentokrát pozvala a hlavně na co se bude ptát.
1: V Alex a host si budu povídat s nepřehlédnutelným přes 2 metry vysokým Romanem Zachem. Hercem známým nejen ze seriálů, ale také z řady filmů a divadelních představení. Kde ho můžeme vidět nyní? Jaká role na něj teprve čeká? Přišel někdy o hereckou příležitost kvůli své výšce? A co ho přivedlo k režírování hry Prádelna v Brooklynu? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Vodohospodáři nechají opravit poškozenou protipovodňovou zeď u Čankovic. Poslanci budou pokračovat v jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Americký nejvyšší soud povolil státu Tennessee popravu Kristy Pajkové. A nás čeká teplo a místy větrno. Bude jasno až polojasno, denní maxima až 24 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Povodí Labe chystá opravu protipovodňové zdi u Čankovic na Chrudimsku. Poškodili ji tam povodně v září 2024. Evakuovat se tehdy muselo 60 lidí.
4: Voda vymlela kráter pod hrází a dostala se do obce. Povodí Labe počítá s úpravou koryta potoka a stabilizací narušeného podloží. Náklady podnik předběžně odhaduje na 3 miliony korun a práce zahájí nejdříve v příštím roce. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje připravuje na podzim sérii bezplatných kurzů pro dobrovolníky. Zaměřené budou na zvládání první pomoci a well-being, tedy péči o vlastní pohodu. První z nabízených kurzů začne za 2 týdny v Pardubicích. Podrobnosti najdou zájemci na webu dobrokraj.cz. V Náchodě ode dneška silničáři uzavřou hlavní silnici ve směru na Hronov a Broumov. Ulice Broumovská bude neprůjezdná v následujících 4 dnech. Důvodem jsou práce na výstavbě silničního obchvatu města, konkrétně demontáž pod skružení mostního objektu. Objížďka vede přes Dolní a Horní Radechovou a Červený Kostelec.
5: Uzavřený bude zhruba 200 metrů dlouhý úsek u celního deklarantu od křižovatky s ulicí Kladskou pověst do areálu celního deklarantu. Oproti původně avizovanému termínu dochází k posunu uzavírky o 1 týden. Změnou je také zrušení původně plánovaného nočního přerušení prací. Uzavírka silnice tak platí nepřetržitě od 1. do 4. října bez možnosti průjezdu. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Poslanci by se mohli dnes dostat k hlasování o možném vyslovení nedůvěry vládě. Sněmovna se návrhu bude věnovat už 3. den. Včera odpoledne už se dostali ke slovu i opoziční řečníci. Kritizují, že koalice nedodržela dohodu, aby se z projevy střídali vždy jeden zástupce z opozice a jeden z koalice. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný ale trvá na tom, že to byl opoziční tábor, který domluvu nedodržel. A hlasovat se už podle něj dnes bude.
6: Je tam několik desítek přihlášených, tak předpokládám, že ty vyčerpají svá vystoupení a pak dojde k hlasování. Já nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala.
2: Opozice vládu kritizuje mimo jiné kvůli návrhu rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun, který je podle opozičních poslanců příliš vysoký. Americký stát Tennessee může přistoupit k popravě Kristy Pajkové. Rozhodl o tom nejvyšší americký soud. Zvrátil tak včerejší rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu ženy hodinu před vykonáním zastavil. Odvolací soud chtěl prověřit, jestli tvrzení odsouzené o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla tehdy dostatečně zohledněná před vynesením verdiktu. 50-letá Pajková byla odsouzená k trestu smrti za vraždu spolužačky, kterou spáchala v roce 1995 se svým tehdejším přítelem a další spolupachatelkou. Tehdy jí bylo 18 let. Má být vůbec první ženou popravenou v Tennessee za posledních 200 let.
3: Počasí.
2: A nás na východě Čech čeká teplo a místy větrno. Bude jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Teploty 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne, byl dnes jednička a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4 minuty po 6 ještě míříme na silnice Pardubického kraje. Zdržet vás můžou stavební práce na trase Chrudim Vysoké Mýto. Silničáři pracují u Hrochova Týnce a taky v Čankovicích. Dopravu v obci řídí semafor a jede se Kyvadlově.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Zatímco někteří už jsou dávno zapojeni do pracovního procesu, jiným třeba před malou chvílí zazvonil budík, v obou případech přejeme dobré čtvrteční ráno, je první říjnový den, svátek mají Igorové a také Ivarové a s vámi Český rozhlas Pardubice a také písničky, které nestárnou v podání Michala Tučného, Karla Gota. Dáme si i Anuka a za pár minut pro vás budeme mít i naši řidičskou abecedu, tedy rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak pokud nás posloucháte spoza volantu, přejeme šťastnou cestu a každopádně pohodový poslech.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 6 hodin 12 minut, čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice, za námi Karel Gott, před námi třeba Modern Talking a samozřejmě také takové malé rychlé osvěžení pravidel silničního provozu. I tento týden vám totiž každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které řidiči celkem často chybují. Dneska si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. Slovo má opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, a do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra ve stejném čase si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po dopravní nehodě odmítá spolupracovat.

0: Další tip a pozvánka, kterou nabídneme v dnešním Dobrém ránu, bude na cestopistovou besedu Moniky Benešové, která patří mezi hrstku lidí, kteří každoročně dokončí cestu pacifickou hřebenovkou. Vstupné je dobrovolné, to je pozitivní informace. Teď ještě kdy a kde to celé bude. Hlinsko, městská knihovna. Tam vás od 17 hodin čeká přednáška s výmluvným názvem 4300 km pěšky a sama divočinou přes Ameriku.
1: Počasí.
0: Čtvrtek má být podle meteorologů jasný až polojasný. Odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech naměříme 16 až 19 stupňů a vítr vane mírný jihovýchodní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Večer bude částečně slábnout.
2: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bezvětří Anika doznívá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a téma dnešního spotřebitelského servisu bude zamítnutá reklamace a s ní spojený poplatek. Jestli ho platit anebo ne, tak k tomu už se vyjádří náš odborník Josef Černý.
1: Panu Radkovi prodejce neuznal reklamaci mobilního telefonu. Aby toho nebylo dost, požadoval od něj 300 korun prý za odeslání do servisu a další náklady. Pan Radka by zajímalo, jestli je povinen takový poplatek uhradit. Pane posluchači, nejste. Je sice jasné, že prodejce určité náklady s vyřízením reklamace měl, ale jak už před několika lety rozhodl nejvyšší soud, takový poplatek by vlastně omezoval právo kupujícího na reklamaci. V případě, že by toto vysvětlení prodejci nestačilo, pošlu vám konkrétní znění rozsudku.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Služby města Pardubic zavřou zítra a v sobotu separační dvůr ve Svítkově. Důvodem jsou dopravní omezení kvůli pořádání závodu Zlatá přilba. Zájemci můžou využít ostatní sběrné dvory v Pardubicích, které budou otevřené podle běžné pracovní doby. V Pardubickém kraji se ode dneška až do 7. října koná festival Den architektury. Program nabídne komentované procházky, exkurze, přednášky a workshopy v 8 městech. Letošní ročník s motem Bydlím, tedy sem, se zaměřuje hlavně na bydlení a jeho proměny. Ode dneška nejméně na měsíc platí v Česku regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat maximálně za 640 korun 14 haléřů za litr a nefta za 48,70. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marži obchodníků. Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín, dnes už po 10. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zámek a okolní pozemky nabízí opakovaně od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů korun. Fotbalista Cristiano Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci den před zápasem Ligy národů v Dánsku. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jorge Jesus v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechal na lavičce. Na tiskové konferenci potom oznámil, že mezi náhradníky měl být i dnes v Kodani. A počasí v Pardubickém kraji. Bude teplo a větrno, čeká nás jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Teploty 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vítr mírný, bude částečně slábnout, srážky žádné, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a biojednička. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Výjezd z náměstí Míru ve Svitavách ulicí Soudní je po 3 letech znovu otevřený. Uzavření souviselo s dopravním režimem v centru města a s rekonstrukcí Milady Horákové. Řidiči tak můžou zase trasu využívat k výjezdu z náměstí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zprávy připravila Petra Beránková. Přejeme krásné čtvrteční ráno i teď 7:30, kdy pro vás chystáme další písničky, které nestárnou. Před námi Petr Novák, Michal David, za chvilku i rychlý pohled do dnešního tisku. Užívejte ráno spolu s námi. Příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Hvězdičko blízkavá, tolik Petr Novák ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a s Petrou Berankovou jdeme prolistovat noviny. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, přednášky, debaty i filmové projekce nabídne od čtvrtka 1., tedy ode dneška až do středy 7. října 16. ročník celorepublikového festivalu Den architektury. V Pardubickém kraji představí proměny bydlení, vilovou a činžovní architekturu, také zaměstnanecké kolonie i historické dvory a mlýny. Program se bude konat v Pardubicích, Slatiňanech, Litomyšli, Lanškrouně, České Třebové, Ústí nad Orlicí, taky Heřmanově Městci a Žamberku. V Pardubicích se festival zaměří na vilovou čtvrť Bílé předměstí. Ta další trasa povede do staré kolonie v Rybitví. Litomyšl pak nabídne netradiční architektonický běh. Ten propojí pohyb s poznáváním významných staveb města od Toulovcova náměstí přes park Zdeňka Kopala až po atletický stadion a kemp Primátor. No a vilovou a činžovní architekturu spojenou s průmyslovým rozvojem města přiblíží zájemcům v Lanškrouně, píše dnešní Právo.
0: Zasíný výzkum kvality života a zas diametrálně odlišné výsledky. Nejeden obyvatel Králík si teď ťuká na hlavu. Podle jednoho z průzkumů jsou Králíky skoro Mordorem Česka, kde nikdo nechce žít, podle jiného naopak prosperujícím městečkem zalitým sluncem, které je pro místní rájem na zemi. 4000 Králíky jsou v nejnovějším průzkumu Index Prosperity 2026 srovnávajícím kvalitu života v českých městech s Kokanem roku. Zatímco ještě v loni patřilo Králíčko do horší poloviny 206 českých měst, letos je v žebříčku najednou 35. v rámci 15 mikroregionů Pardubického kraje, pak 5. nejlepší. Mimochodem celostátně se na bronzové třetí příčce umístil sousední Žamberk. Ten je ale na rozdíl od Králík v žebříčku stálicí. V loni se také vešel do první desítky. Jak si vedou ostatní města a mikroregionu na Orlicku, píše Orlický deník.
1: A z Mordoru za českými důchodci, ti si od nového roku polepší. Vláda se shodla na zvýšení penzí o 304 korun a taky na jednorázovém příspěvku o 2000 korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky pomůže navýšení k tomu, aby se penzisté nepropadali do dávkového systému. V rozhovoru pro Mladou frontu dnes vysvětluje, na jakých dalších změnách rezort pracuje a proč by o nejstarší generaci měla pečovat primárně rodina.

0: 7:45, hladíte Český rozhlas Pardubice a Městská knihovna Sezemice vás srdečně zve na autorské čtení a besedu s místní spisovatelkou Kateřinou Daleckou, autorkou knihy Němá. Můžete si poslechnout ukázky z její tvorby, nahlédnout do zákulisí vzniku knihy a také se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. Jenom upozorňuji, rezervace míst na tuhle akci je nutná. Autorské čtení a beseda s Kateřinou Daleckou dnes v Městské knihovně v Sezemicích. Začátek je v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Čtvrtek má být podle meteorologů jasný až polojasný, odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes od 21 do 24 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 16 až 19 stupňů Celsia. Vítr vane mírný, jihovýchodní, rychlostí do 7 metrů za sekundu a k večeru bude částečně slábnout.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Eva Farná, Miraj a s vámi stále Český rozhlas Pardubice. Hezký čtvrtek všem, vyrážíme za sportem. Pardubičtí hokejisté jsou po 7 odehraných zápasech v novém ročníku Extraligy na druhém místě. Oproti soupeřům mají o jeden duel navíc. Postupně ale ukazují to, v čem by měli být nejsilnější, a to v útoku. Tým směrem dopředu výrazně posílil a v zápasech je to vidět, i když někdy by bylo potřeba udělat něco lépe a jednodušeji. Pokračuje redaktor Otaku Tvirt.
1: V posledním zápasu pardubičtí vyhráli nad Budějovicemi 5-2 a o své výhře rozhodli až v poslední třetině. V ní dali 3 branky, podobně jako v souboji s Karlovými Vary. Přitom jasných gólových šancí měli Východočeši dost už v první polovině zápasu. Pokračuje pardubický hokejový útočník Jiří Smejkal.
2: Je to možný, když pak je točíme v tom útočním pásmu, tak samozřejmě máme skvělý tým a výborný hokejisty, tak je jasný, že většinou se snažíme to dát ještě do té lepší pozice, místo aby jsme občas to tam jenom hodili nebo to dali někomu do tečky nebo prostě udělali tu jednoduchou play.
1: Některé útočné akce jsou ze strany Pardubic přehrané. Tým se snaží zakončovat do prázdné branky. Přitom střela může klidně přijít už dřív.
2: Tak ono to k tomu malinko svádí, ty hráči jsou všichni na skvělý úrovni a všichni si to umí nahrát, takže ono prostě, když to tam někoho vidíte, tak to máte v sobě a chcete mu to ještě dát do té lepší pozice, ale musíme podle mě najít nějaký balans mezi tím skillem a tou jednoduchou hrou, protože speciálně pak v tom playoff takhle hrát nemůžeme.
1: Na ideální souhru ale mají hráči mistrovského celku dost času. Smejkal zažívá povedený vstup do sezóny. V té minulé laboroval se zraněním, teď může hrát naplno. Ale i když dal už 5 gólů, tak ví, že ne všechno v zápasech řešil ideálně.
2: Myslím si, že by to mohlo být lepší, těch šancí je tam spousta, ale jako 5 gólů za 7 zápasů je super. Jak jsem říkal, tak si myslím, jak my celkově, tak já se tomu snažím jít naproti. Snažím se využít toho, že hraju se skvělýma hráčema, snažím se být na těch místech, kde jsem dobrý, a zatím, když to zaklep, tak to tam padá.
1: Říká pardubický hokejový útočník Jiří Smejkal. Z Pardubic, Otaku Tvirt, Český rozhlas.

0: Tak to je ona.
1: Ono.
0: On. Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: 7 hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Heřmanův městec neuspěl s námitkami proti krácení dotace na dopravní terminál. Vláda obnovila regulace cen paliv, platí ode dneška minimálně do konce měsíce. A ode dneška spadá agentura Czech Tourism pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nás na východě Čech čeká teplo. Bude jasno až polojasno, denní maxima do 24 stupňů. Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou. Krásné ráno z Pardubic. Heřmanovu městci hrozí ztráta 25 milionů korun z dotace na dopravní terminál. Sankci městu vyměřilo Centrum pro regionální rozvoj, které kontroluje využití evropských peněz. Radnice podle něj nesplnila podmínku, že na terminál bude zajíždět víc spojů.
5: Jejich počet se podařilo navýšit až letos na jaře. Radnice proti možnému krácení dotace podala námitky, které ale centrum podle dokumentů zveřejněných na webu města znovu odmítlo. O dalším postupu se radní poradí s právníky. Z Heřmanova městce Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: V Chrudimi budou na podzim pokračovat komentované prohlídky městského opevnění. Okruh vede i do obnovené bašty Prachárna. Informační centrum připravilo celkem 4 termíny na říjen a listopad. Rozpis je uvedený na webu města. Ode dneška nemí na měsíc v Česku zase platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje Ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat nejvíc za 46 korun 14 haléřů za litr a nafty za 48,72. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě. Vysvětluje ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
3: Vláda proto taky snížila spotřební daň na naftu, i když kvůli tomu rozpočet podle Schillerové měsíčně přijde o víc než miliardu. Kabinet navíc zastropoval marži obchodníků na 2,5 korunách za litr paliva. Česká obec Sokolská chce po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píšou v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Podle interního auditu si Eliška Kolding neoprávněně převedla na svoje účty celkem 40 milionů korun. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Agentura Czech Tourism ode dneška přešla z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Organizace se zároveň stane součástí agentury Czech Business, která má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Spadají do ní taky Czech Trade a Czech Invest. Svaz obchodu a cestovního ruchu to uvítal.
4: Počasí.
3: Čtvrtek na východě Čech bude teplý a větrný. Čeká nás jasno až polojasno. Odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně stoupne, bio dnes na jedničce, a to znamená mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Omezení a stavební práce hlášené z Chrudimska, konkrétně Hlinsko, silnice 1/34, Poděbradovo náměstí.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Sedm hodin, 4 minuty přesně, ladíte Český rozhlas Pardubice a čtvrteční dobré ráno s datem 1. října. Igor Ivar dnes v kalendáři. Posíláme gratulaci a přejeme všechno nejlepší k svátku. Samozřejmě vám všem, i těm, kteří nic neslaví, pohodový, vydařený den a dobrou náladu, kterou snad nějakým způsobem zajistíme i my, třeba muzikou, kterou jsme pro vás připravili. Já už se koukám, kdo nám zahraje a zaspívá v příštích minutách. Je tady George Harrison, jsou tu Hana Zagorová s Petrem Reskem. anebo také Meky Žbirka. Poradíme, kam vyrazit o víkendu, který se blíží. Budeme soutěžit v Bleskovce, tak jako každý den touto dobou. Tento týden nabízíme takový dárek pro rozhlasové fanoušky, naše stálé posluchače a milovníky soutěží. Černou tašku s logem Českého rozhlasu Pardubice, takže krásný kousek třeba do vaší rozhlasové sbírky. Už teď dříme palce a ještě jednou krásný čtvrtek.
8: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Duhová víla, Hana Zagorová a Petr Rezek 70, ladíte Český rozhlas Pardubice a možná, že už touto dobou pomalinku spřádáte plány na blížící se víkend. Jestli vám tak trochu chybí inspirace a nevíte, co se kde děje, kam se šustnout, tak s tím vám poradíme právě teď. Tipy na nejrůznější akce připravila Barbora Bláhová.
1: Právě dnes začíná celostátní festival Den architektury. Až do středy tak budete moct navštívit různé výstavy, přednášky a další akce. Třeba

Budete si moct prohlédnout historický jídelní vůz a svést se některým z parních strojů. Přesné trasy a časy odjezdů najdete na webu výtopnadolnilipka.cz. No a od zítřka do neděle můžete vyrazit také na plochodrážní stadion ve Svítkově v Pardubicích. Zítra tam uvidíte finálový závod mistrovství Evropy jednotlivců. V sobotu bude na programu závod klasických motocyklů, mistrovství světa flat track a závod juniorských nadějí, nazvaný Zlatá stuha. No a v neděli pak uvidíte 78. ročník zlaté přilby města Pardubic. A pokračujeme do Litomyšle, kde bude o víkendu Chocofest. V prostorách zámeckého návrší budou návštěvníci ochutnávat čokoládu, pralinky, brownies, dezerty, cukrovinky a další gastronomické speciality. Program začne vždy v 10 hodin. A nesmíme zapomenout ani na bramborovou sobotu na Veselém kopci. Tato akce připomene tradici pěstování brambor na Českomoravské vrchovině. Od 9.30 do 16 hodin se tam dozvíte zajímavé informace o pěstování, šlechtění, uskladnění i použití brambor. A od 10 do 15 hodin budete moct ochutnat bramborová jídla, připravená podle tradičních lidových receptů. Další tip je na Heřmanoměstecké podzimní slavnosti, které budou v sobotu. Program začne v 9.30 a těšit se můžete na staročeský jarmark, hudební vystoupení, loutková divadla i ohňovou show. A nakonec pozvánka na okresní výstavu ovoce a zeleniny, kterou můžete navštívit v sobotu a v neděli v kulturním domě v Kocvířově u Svitav. Od 9 do 17 hodin tam uvidíte rekordní i běžné výpěstky, květiny a dřeviny. Součástí akce bude také výstava keramických výrobků, patchworku a paličkování. Pohodový zbytek týdne.

0: chuť a dal také dobrý poslech Českého rozhlasu Pardubice. Další tip, který nabídneme v dnešním Dobrém ránu, vás zavede do kulturního domu v Holicích, kde dnes v 17 hodin začíná přednáška o šachtickém podzemí, legendách a nových poznacích spojených s Alžbětou Báthoryovou. Vstupné dobrovolné, no a přednášku povede Milan Zacha Kučera. Počasí. Čtvrtek má být podle meteorologů jasný až polojasný, odpoledne bude od západu oblačnost přibývat, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 16 až 19 stupňů Celsia a vítr vane mírný jihovýchodní rychlosti do 7 metrů za sekundu, večer bude částečně slábnout. Tolik o počasí, za chvilku pokáč, no a pak už si můžete spolu s námi zasoutěžit v bleskovce.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio Vaš.

0: Život je pes, Pokáč a spousta dalších. Možná jste poznali Martinu Pártlovou, skupinu Krištof, Štěpána Kozuba, Moniku Bagárovou. Je tam také Lucie Bílá a řada dalších hostujících interpretů zaspívala v této písni. A my jdeme soutěžit.
1: Bleskovka.
0: Před námi čtvrteční Bleskovka, tento týden hrajeme o černou tašku s logem Českého rozhlasu Pardubice. No a začneme ukázkou.
2: Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní báje slovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docelují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat.
0: Tak. To byla naprosto dokonalý popis toho, jak vypadají víly, a zároveň to byl hlas oslavence, který má dnes polokulaté narozeniny. Já si myslím, že jste určitě poznali, o kterého českého divadelníka, herce, hudebníka, textaře, zpěváka, básníka, spisovatele, také filmaře, grafika, režiséra, komika, dokonce sběratele jde. Máme to bez nápovědy, tak už jenom telefon 726 46 48 48 a na telefonu je kdo pak? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan.
0: Milane, koho jsme poslouchali?
3: Jiří Suchý.
0: Tak mu k těm jeho 95 nám přejeme všechno nejlepší a vám také gratulace k úspěchu. Taška je vaše, tak poprosím, vydržte na telefonu, ať domluvíme předání a hezký čtvrtek.
3: Děkuji, taky přeji.
0: Díky, zatím naslyšenou. No a my jdeme dál, před námi Bee Gees anebo Věra Martinová.

0: pátek, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na Oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
5: Půl osmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Spolu s říjnovými komunálními volbami se v Česku uskuteční taky skoro 40 místních referend. Informace je uvedená na webu ministerstva vnitra. Na seznamu jsou i 4 obce z Pardubického kraje. Kamenná Horka, Mikuleč, Dětřichov a Sklené. Ve všech případech tam budou lidé rozhodovat o možné výstavbě větrných elektráren. Proseč na Chrudimsku vybrala firmu na druhý úsek lesních cest. Radnice chce postupně vytvořit ucelený okruh, který by usnadnil přístup do lesu, třeba i rodinám z kočárky a bruslařům. První etapu stavbaři dokončují, druhý úsek za 4 miliony je v plánu na jaře. Městská policie ve Špindlerově Mlýně se tento týden zaměřuje na dodržování rychlosti. Strážníci kontrolují například úsek u Labské přehrady, průjezd kolem autobusového nádraží nebo lokalitu Medvědí koleno. Měření podle nich není cílené na represi, ale na prevenci a ochranu všech účastníků silničního provozu. Česká obec Sokolská chce po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píšou v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Podle interního auditu si Eliška Kolding neoprávněně převedla na svoje účty celkem 40 milionů. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Argentinský prezident Javier Milei se ve Francii setká s prezidentem Emmanuelem Macronem. Přednese taky projev v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o ekonomické situaci Argentíny. Milei v Paříži předsedá obchodnímu fóru, které má přilákat evropské investory do Argentiny. A počasí v Pardubickém kraji. Čtvrtek bude teplý, ale větrný. Jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně stoupne a biojednička. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Rušno na silnicích Pardubického kraje 2 minuty po půl osmé. Tak nejprve kolony v Pardubicích na obvyklých místech, 37 na příjezdu od Chrudimi a dál ulici Pražská a Teplého v Pardubicích. Tam jsou kolony v délce 1,5 kilometru. No a teď už komplikace, nehoda. Osobní auto srazilo srnu na Orlicko-Ústecku. Silnice 356 na úrovni obce Leština ve směru na Luži, tam je to nebezpečné. A další nehoda, zase srna, tentokrát Pardubicko u Dolní rovně, silnice 320. Za Komárovem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak opatrně za volantem. Petra Beránková připravila zprávy, náš hudební dramaturg připravil muziku a tentokrát se těšte na skupinu Olympic nebo Richarda Millera. A samozřejmě ještě jednou otevřeme dnešní noviny, a to už za pár minut. Pohodový čtvrtek všem.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.
7: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající.

0: Skupina Olympic zpříjemnila čtvrteční Dobré ráno, které trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. Já ho zase trávím příjemně s Petrou Beránkovou.
1: Já s tebou, že s tebou je to tak příjemný. A ještě je dneska Mirek Hruban ostříhaný. No děvčata, podívejte se na kamery, moc mu to sluší. Jsem tě uvedla.
0: Nevím, co mám říct, teď se úplně červenám.
1: Pěkný, no.
0: Raději se nedívejte, děvčata. Tak, jdeme se kouknout, co se píše v novinách. Kávu máš na stole?
1: Ano, káva je tady.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Pestrobarevná kola v centru Pardubice září a poutají pozornost, neslouží k pronájmu a nejde na nich jezdit, ovšem lákají na akci těch, kterým to jde na bicyklech extrémně dobře. Českou Tour de France, kterou hostí poprvé právě Pardubice. Ostrý sobotní závod na 110 km se startem a cílem na náměstí Republiky, rodinná jízda nebo letap vesnička, to vše se vztahuje k letap Czech Republic by Tour de France, která amatérským cyklistům umožňuje zažít závodní atmosféru inspirovanou profesionální Tour de France, píše o tom Právo v příloze pro severovýchodní Čechy.
1: A jestli jste šli obchodním domem Grand, tak už je tam i výstava k etap od Škodovky, tak se na to podívejte. Dvě osobnosti, dvě výročí a jeden koncert. Komorní filharmonie Pardubice připomene nedožité 90. narozeniny prezidenta a dramatika Václava Havla. A to pod taktovkou Petra Altrichtera, bývalého šéfdirigenta, který letos na jaře oslavil 75. narozeniny. Koncert s názvem Čajkovský pro Havla se uskuteční hned dvakrát. Nejdřív to bude tuhle sobotu 3. října v tovární hale Koenig a Bauer v Dobružce, no a potom už v pondělí 5. v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích.
0: Ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD se bude muset znovu zabývat spory ředitelství silnic a dálnic s ekologickou organizací Děti země o protihlukové stěny na dálnici D11, konkrétně v úseku Hradec Králové Smiřice. Spor se vleče 5. rokem a teď se vrací na začátek. Minulý týden o tom rozhodl Nejvyšší správní soud, který zamítl kasační stížnost ředitelství silnic a dálnic. Podle generálního ředitele Radka Mátla to může výrazně zpozdit další probíhající stavby. Právníci ale takové obavy nezdílí, píšou Hospodářské noviny.
1: A jak víte, ode dneška znovu platí zastropování cen pohonných hmot. My se na to aktuálně podíváme ve zprávách za 17 minut.

0: počasí.
1: Čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje 7:45 minuta k tomu a už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, také s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Před námi je další krásný baboletní den.
2: Je to tak? Teplej vzduch k nám proudí kolem tlakové výše nad severovýchodní Evropou. Dneska jasno až polojasno s tím, že pak odpoledne od západu začne trošku oblačnost přibývat. Mělo by to být stále vysoká oblačnost, takže to sluníčko nějakým způsobem se bude snažit prodrat přes ty mraky. 21 až 24 stupňů Celsia, to budou dnešní maxima, na horách 16 až 19 a vítr dneska bude foukat od jeho východu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu s tím, že potom večer bude částečně slábnout. Rostové podmínky velmi dobré a bio na jedničce mírná zátěž.
1: Kolega říkal, že zítra bys to mělo malinko pokazit, to stále platí?
2: Malilinko pokazit a opravdu malilinko, protože hlavně půjde o oblačnost. Už v noci té oblačnosti trošku přibyde, budeme mít polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia a vítr od jeho východu až východu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a přes den většinou oblačno a zase půjde hlavně o vysokou oblačnost. No a ty teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 a vítr od jeho východu až jihu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. To by mělo být dopoledne, odpoledne pak ten vítr zeslábne.
1: Takže pokažené opravdu jen vzhledově, teploty stále příjemné. Když se koukneme ještě na víkend, povede se?
2: Povede se určitě, v sobotu jasno, polojasno, po ránu výjimečně nějaká mlha, nejnižší noční teploty 9 až 4 stupni Celsia, maxima by se měly pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia, no a v neděli tam budeme mít jasno až polojasno, až někdy odpoledne pak začne zase přibývat trošku oblačnost, no a ty teploty ranní 9, 4 a maxima se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia.
1: Tolik o počasí, meteorolog Jaroslav Tuček, díky moc za informace a hezký den do Hradce Králové, naslyšenou.
2: Krásný den do Pardubic, naslyšenou.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
3: Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanova hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Podzimní městské slavnosti v Pardubicích budou mít tiší ohňostroj. Hradec Králové zatím nekoupí budovu bývalé lékařské fakulty. Ode dneška v Česku zase platí regulace cen pohonných hmot. Vláda taky zastropovala marže pumpařů. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné čtvrteční ráno z Pardubic. Ohňostroj při podzimních městských slavnostech v Pardubicích bude letos tiší. Organizátoři omezí výškovou pyrotechniku a hlučné kulové pumy nahradí světelnými efekty. Světelná show se po dokončení opravy venkova mostu vrací na původní místo u Labe. Městské slavnosti se uskuteční příští týden v pátek 9. a sobotu 10. října. Ohňostroj pak završí sobotní program.
2: Kvůli plánovaným změnám budou pyrotechnické efekty v nižší výšce a show tak nebude viditelná z takové vzdálenosti jako při klasických ohňostrojích. Nejlepší výhled by měl být z levého břehu Labe. Pravý břeh bude z bezpečnostních důvodů uzavřený. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Sousední Hradec Králové zatím nekoupí od Univerzity Karlovy památkově chráněnou budovu bývalé lékařské fakulty v Šimkově ulici. Vedení města bod po dlouhé diskuzi na zastupitelstvu stáhlo. Rozhodnou tak až noví zastupitelé.
3: Koupi nemovitosti za dohodnutých 99 milionů korun odmítla podpořit opozice i někteří koaliční zastupitelé. Odpůrcům vadilo chybějící vyčíslení budoucích provozních nákladů, mluvilo se i o závazku pro nové vedení města. Podle toho současného jde o výhodnou nabídku, protože tržní hodnota objektu přesahuje 750 milionů korun. O využití předkupního práva tak rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových volbách. Z Hradce Králové Václav Plecháč. Český rozhlas.
0: Kinovesmír v Trutnově pořádá ode dneška filmový festival Debutik. Ten navazuje na historii trutnovského filmu z let 1963 až 1988 a zároveň přináší do města novou filmovou vlnu. Program nabídne nejenom filmy, ale taky osobní uvedení, živé debaty, speciální bloky a nová setkání. Festival potrvá do konce týdne a jeho patronem je režisér Jan Hřebejk. Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Litr benzínu Natural tak dnes v Česku stojí maximálně 46 korun 14 haléřů za litr a nafty za 48,72. Vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva můžou vydělat na nejvýš 2,5 koruny. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit a to podle něj může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
4: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře, anebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
0: Vláda taky stejně jako na jaře snížila spotřební daň na naftu, podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO, tak stát za měsíc přijde o víc než miliardu korun. Všechna opatření mají platit minimálně celý říjen. Jestli je čerpací stanice dodržují, bude kontrolovat specializovaný finanční úřad.
1: Počasí.
0: Čtvrtek v Pardubickém kraji bude teplý a větrný. Čeká nás jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Zvěř na silnici sražena. Konkrétně Chrudimsko, silnice 1/17 za Heřmanovým městcem u obce Stojice. Prosím, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 8 hodin 4 minuty, čtvrtek 1. října, s vámi stále Český rozhlas Pardubice. Přejeme krásné ráno do všech koutů našeho kraje a možná ještě dál. A navážeme na informaci, která zazněla ve zprávách. Stát se znovu vrací k regulaci cen pohonných hmot. Cenu nafty pro dnešek zastropoval těsně pod 49 korunami za litr. Na jedné z čerpacích stanic v Pardubicích je i náš reportér, se kterým se za malou chvíli spojíme. A také si budeme hrát. Jan Kalousek nás čeká, Věra Špinarová anebo Bananarama. Hezký čtvrtek všem, obzvlášť Igorům a Ivarům, kteří dnes slaví svátek.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: platíme maximálně 46 korun a 14 haléřů. U nafty je strop na 48 korunách a 72 haléřích za litr. Jak se opatření projevilo na čerpacích stanicích v Pardubicích, tak to přímo v terénu sleduje redaktor Ondřej Wolf. Hezké ráno.
1: Pěkný den.
0: Můžeš potvrdit, jestli paliva oproti včerejšku zlevnila?
1: Ano, můžu, já jsem teď na benzínce tady na příjezdu do Pardubic od Lázní Bohdaneč u obchodního domu blízko Hradubické silnice. Zatímco včera tady řidiči tankovali naftu za 49,50, tak dnes to je o korunu levněji za litr. Cena benzínu zůstává na 44,50 za litr, což je necelé 2 koruny pod dnešním cenovým stropem. No a díky informacím od našeho redakčního týmu víme i ceny z benzínky z Pardubické Dubiny. Tam ještě včera stále litr nafty 51,90, dnes to je 48,70 za litr. Benzín ale prakticky zlevnil jen o desítky haléřů a stojí tam 46 korun. No a ještě pumpa v Draškovicích na příjezdu do Pardubic od Chrudimi. Včera řidiči tam tankovali naftu za 50,90, dnes je ale o 2 koruny levnější. Benzín stojí tam pořád stejně 46 korun litr.
0: Máš informace také o tom, kolik aktuálně stojí litr nafty a benzínu třeba v Chrudimi?
1: Ano, od našeho reportéra máme čerstvou informaci z benzínky na výjezdu s Chrudimi na Slatiňany. Ve středu tam řidiči kupovali litr nafty za 50,90, dnes to je za 48,70 a benzín podobně jako tady v Pardubicích stojí litr 46 korun. Co z toho, co jsem popisoval, vyplývá? Vyplývá z toho to, že sledované benzínky regulaci cen dodržují, naftu řidiči od dneška tankují pod 49 korun za litr, někde zlevnila až o 2 koruny a pokud jde o benzín, tak ten se tankuje většinou za 46 korun, což je také pod cenovým stropem. A tady ještě doplním, že ty cenové stropy na jednotlivé následující dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října a na jejich dodržování bude dohlížet specializovaný finanční úřad. No a ještě jedna důležitá informace pro řidiče, regulace cen se netýká prémiových pohonných hmot.
0: Vláda ode dneška znovu reguluje ceny pohonných hmot, jak se opatření projevilo na benzínových pumpách na Pardubicku a Chrudimsku jsme probrali s reportérem Ondřejem Wolfem. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin 18 minut. Dnešní snídaní už asi většina z vás bude mít za sebou a dát si něco pikantního takhle po ránu asi to není úplně ideální. Na druhou stranu pálivé jídlo, pikantní, třeba urychluje trávení. Co Jitka Slezáková, má ráda pálivé?
1: No, po ránu bych si teda papričku nedala, ale máš pravdu, urychluje trávení, je to zdravé čas od času. Když jsme byli v Indii, tak jsem se to začala učit a docela pomalinku, ale jistě jsem si na to zvykala, ale není to můj šálek kávy.
0: Malými kručky k plechové držce.
1: Tak to se ti povedlo.
0: Pokud máte rádi pálivé, tak možná víte, která paprička je nejpálivější a pokud ne, dozvíte se to v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za malou chvíli. Počasí. Jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat, teploty 21 až 24 stupňů, na horách v 1000 metrech 16 až 19 stupňů Celsia. Vítr fouká mírný, jihovýchodní rychlostí do 7 metrů za sekundu a večer bude částečně slábnout. Tolik k počasí, teď pojďme s Jitkou opět k dnešnímu dobrému dopoledni.
1: Máme dnes první říjnový den a to znamená mimo jiné, že začíná celorepublikový festival Den architektury. Uhum. Náš regionální stopař Tereza Brázdová se toho chytl a to je její parketa a budeme se bavit o tom, na co se zaměříme v Pardubicích, co všechno můžete obdivovat, jaké skvosty architektonické. No a o srdci to bude v radioporadně, protože naším hostem bude místopředsedkyně České aliance pro kardiovaskulární onemocnění Martina Motzhagen. A budeme se bavit i o tom, co to je AED. Jestli pak víš, co je to AED?
0: Nevím, já bych řekl něco do auta, nějaký no, bezpečnostní systém.
1: Ano, nejsi sám. Jsou to defibrilátory a máme je tady v našem krajském městě taky. My si řekneme, kde konkrétně a hlavně, jak s nimi zacházet, když bude potřeba.
0: Výborně, takže se něco dozvíte, něčemu se přiučíte, ať se hezky vysílá.
1: Děkuju, děkuju. A ty malými krůčky kam teď?
0: K Petrovi Kolářovi.
1: Nádhera.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je pepr X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Agrioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Služby města Pardubic uzavřou zítra v sobotu separační dvůr ve Svítkově. Důvodem jsou dopravní omezení kvůli pořádání závodu Zlatá přilba. V Pardubickém kraji od dneška do října se koná festival Den architektury. Program nabídne komentované procházky, exkurze, přednášky nebo workshopy v 8 městech. Od dneška nemín na měsíc platí v Česku regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje Ministerstvo financí. Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín, dnes už po desáté. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů. A počasí v Pardubickém kraji bude teplo a větrno, jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: A jedno čerstvé omezení ze silnic Chrudimsko, část obce Vrbětice-Tisovec. Je tam uzavřená silnice.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To byly zprávy s Petrou Beránkovou a pokračuje čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Den lesu nové generace pořádají 3. října ve Slatíňanech. Pozveme na něj s mluvčí Lesů České republiky Evou Jouklovou už za chvíli. Do té doby Činasky anebo Petr Spálený. Hezký čtvrtek!

0: Petr Spálený, obyčejný muž ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Den lesů nové generace pořádají v sobotu Lesy České republiky ve Slatňanech. S mluvčí Lesů České republiky Evou Jouklovou pozveme na tuhle akci, která je v podstatě pro celou rodinu, a povídat si budeme také například o opatřeních proti suchu nebo o budování útulen. Eva Jouklová už se mnou ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Letošní Den lesů nové generace se koná, jak už jsem říkal, v sobotu 3. října, celkem na 7 místech v naší republice. Zajímavé je, že lesy se vrací tam, kde veřejnost v minulých letech pomáhala sázet lesy po kůrovcové kalamitě. Když se tedy řekne les nové generace, jak si ho máme představit? V čem se liší od lesa, na který jsme třeba byli zvyklí?
1: Lesy nové generace jsou druhově a věkově pestré, to znamená, že lépe odolávají změně klimatu, suchu a škůdcům. Jinak určitě bych se ráda vrátila k té pozvánce na sobotní akci, protože je to velká, vlastně největší lesnická akce v zemi, která se koná, jak jste už řekl, na 7 místech, v 7 regionech. Těch 7 míst jsme nevybrali úplně náhodně. Na těchto 7 místech lidé postupně během kalamity společně s lesníky obnovovali lesy, zalesňovali, a my jim chceme teď ukázat, jaké ty lesy tedy jsou, že rostou, že jsou zdravé a že mají budoucnost. No a chceme vlastně touhle akcí i poděkovat veřejnosti za tu podporu během kalamity, kterou jsme cítili a pořád ji vnímáme. No a chceme vlastně říct, že jsme splnili slib, který jsme dali. To znamená, že jsme ty lesy obnovili a že se na tom samozřejmě podílela i veřejnost. Takže ta akce nebude jenom o tom, že máme lesy nové generace, ale že vlastně na veřejnost myslíme, a takže to bude takové spojení zábavy a toho poznání. Navíc na čerstvém vzduchu, má být krásně babí léto. Ještě teď ráno jsem se dívala na předpověď, takže
0: má být hezky, no.
1: Opravdu má být krásně, což je skvělé, protože i to počasí přivádí do lesa. Takže určitě zvu všechny a veškeré informace o těch lokalitách, o programu, o tom, co tam pro veřejnost chystáme, tak to najdete na www.sázíme-lesy-nové-generace. Taky na webu Lesů České republiky a na našich sociálních sítích.
0: Možná bychom tedy měli upřesnit to místo, kam mají lidé dorazit a v kolik hodin?
1: Je to tedy 7 míst, konkrétně tady v Pardubickém kraji jsou to Slatiňany, konkrétně je to vlastně Muzeum Švýcárna, anebo taky Kočičí hrádek, protože kdo se tam pohybuje, tak určitě ví. Máme tam vlastně dvě vycházky připravené, ta jedna měří 1,5 kilometru, ta druhá je kratší, kilometrová, a proto také mluvím o dvou místech, protože na každou z těch vycházek se vyráží odinut, na tu jednu z Kočičího hrádku, na tu druhou od Švýcárny, ale to zdaleka není všechno. Tyhle ty komentované vycházky, kde teda zavedeme lidi do těch porostů, do těch lesů nové generace a okomentujeme, jaké jsou, jaké druhy dřevin se tam vyskytují, proč jsme je tam vysadili, protože to taky je taková alchymie, vlastně jaké dřeviny se vysazují, že to nejsou monokultury, jak ta směs vzniká a podobně. Takže tohle vysvětlíme, a kromě toho tam bude ještě jako řada dalších zajímavostí na programu. Takže třeba čeká účastníky kulinářská zvěřinová show vyhlášených kuchařů Ivana Vodochodského a Václava Obody. Na místě bude technika, harvestory, vyvážecí soupravy, uvidíte práci stromolesců, vysvětlíme, jaká pravidla má třeba sběr lesních semen. Na místě budou i starokladrubští koně, známí z evropských královských dvorů. Dětem se budou věnovat lesní pedagogové a zahraje taky nejznámější lesnická kapela Markazíni.
0: Já jsem se chtěl zeptat, jaké dřeviny dnes vysazujete, aby vznikl les nové generace, ale říkat to tady nebudeme se ptát, protože kdo to chce vědět, ať se přijde do Slatiňan podívat. Ale co mě zajímá, myslím si, že dorazí spousta těch, kteří pomáhali s tou výsadbou, budou překvapeni, až uvidí ten les.
1: Já myslím, že určitě. Hlavně porovnají to, jaké lesy, do jakých lesů přišly v tom roce 2019, 2020, 2021. Zkrátka porovnají období, kdy vlastně vrcholila kalamita a dnešní lesy. Uvidí tam, já nebudu vlastně říkat co opravdu, protože je to překvapení, ale myslím si, že řada lidí, kteří chodí do lesa, a myslím, že od covidu je těch lidí, kteří se dali na turistiku, turistiku a vydávají se do přírody, tak těch lidí výrazně přibylo. Takže si myslím, že to zas takové jako velké překvapení nebude. Prostě jsou to obnovené lesy, jak už jsem říkala, pestré, druhově pestré, mísí se tam listnáče s jehličnany, jsou tam dřeviny různého věku, i to je důležité, nejen tedy sázet v jeden čas, ale dávat tam dřeviny, které jsou různě staré, a takový les je prostě odolnější.
0: Mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová je naším dnešním hostem.

0: Den lesů nové generace, akce, na kterou zveme s naším dnešním hostem, tím je mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová. Lesy České republiky po letošním suchém letě spustili mimořádný audit porostů a zároveň program, v jehož rámci chtějí během 3 let vytvořit přes 3000 tůní mokřadů, přehrážek, zasakovacích příkopů a dalších různých opatření. Jak vážná je ta situace se suchem?
1: Tohle by asi dobře posoudil nebo lépe o tom mluvil nějaký hydrolog. Každopádně já za lesy mohu říct, že se suchem se nedá bojovat. Musíte se mu přizpůsobit a to přesně děláme. Takže už před 7 lety jsme zahájili velký program Vracíme vodu lesu a za těch 7 let jsme investovali do různých opatření 2 miliardy korun a těch opatření, když to sečtu, je asi 2,5 tisíce. Jedná se o obnovené a nově postavené lesní nádrže, které vlastně díky tomu, že tam jsou, tak zadržují vodu a ten les si tu vodu může brát. Dále taky třeba hloubíme tůně, vytváříme mokřady v krajině, nebo vracíme kdysi uměle napřímená koryta toku do těch přírodních meandrů, které jsou mělké a díky tomu, že tam jsou a vlastně meandrují krajinou, tak vlastně může ta okolní krajina pojímat více vody a ta voda zůstává v té krajině, neodtéká tak rychle, jak to bylo v minulosti. Takže tohle jsou naše opatření a ten aktuální nový program proti suchu a povodním, tak to je takový více lesnický program, tady to byl vyloženě vodohospodářský, ten náš, který dále pokračuje a tenhle ten program, ten vlastně kombinuje taková jako lesnická opatření, která se vlastně ujala v minulosti s nejnovějšími poznatky vědy. V současné době se připravuje metodika tohohle nového programu, kdy se vlastně za 3 roky má vybudovat 3000 těch menších lesních opatření a cílem je tedy opravdu zadržet vodu v krajině a čelit suchu a klimatické změně.
0: Pomůže to třeba jako prevence proti povodním tahle opatření?
1: Ano, je to prevence jak proti suchu, tak proti povodním. Je to vlastně vodohospodářský a lesnický program, jak jsem řekla, díky němuž by měla krajina lépe absorbovat vodu a zadržet ji tím způsobem, aby ta voda v krajině zůstávala a neotekala.
0: Jak vlastně lesník pozná, že je konkrétní porost ohrožený suchem? Vy při tom auditu používáte i techniku jako drony, satelity, umělou inteligenci. Co přesně hledají?
1: Lesy, které jsou ohrožené suchem, to v podstatě poznáte okamžitě. Zaprvé jsou náchylnější vůči škůdcům, protože ztrácejí vitalitu. To byl vlastně problém i kalamity, kdy vlastně na začátku kalamity stálo sucho, velké sucho, extrémní teploty v roce 2015 až do roku 2018. A pak se vlastně ve velkém rozjela kůrovcová kalamita, kdy ty stromy byly tak abnormálně oslabené, že vlastně nedokázaly čelit v podstatě ničemu. Takže jakýkoliv škůdce, ať se jedná o kůrovce, o Václavku, tak vlastně ty stromy likvidoval a protože v té době bylo smrku opravdu hodně, tak bylo to nejpatrnější a ty smrky nejvíc odcházely. Navíc taky mělce koření. Takže pokud se vrátím k tomuhle, tak to je příkladem vlastně sucha a těch důsledků a klimatické změny. Proto jsme přistoupili k tomuhle našemu programu a proto vlastně mu věnujeme velkou pozornost a taky investujeme hodně peněz do těch vodohospodářských opatření s vědomím, že té krajině pomáháme a tím tedy lesům a dá se říct i společnosti, protože lidi prostě ten les by chyběl a musím říct, že i když někdy mám dotazy na to, jestli teda se více odlesňuje, že je tedy méně lesů než v minulosti, je to právě naopak, lesů přibývá. A když se dneska do nich podíváte, a to právě můžete třeba i v tu sobotu, jak už jsme říkali, tak uvidíte, že ty lesy jsou stabilní, ale samozřejmě letošní sucho je oslabilo. A jak jste mluvil o auditu porostů, ten jsme zahájili vlastně v září a chceme až do jara monitorovat lesy více než obvykle, zaměřit se na ty kritické oblasti, například na jihu Moravy, kde samozřejmě to sucho je velké, ale i další oblasti. A tam a vlastně na základě toho, co z toho auditu vzejde, tak chceme udělat opatření, aby nedošlo k něčemu, jako byla kůrovcová kalamita.
0: Závěrem ještě jedno téma, které jsem chtěl zmínit. Lesy České republiky letos spustili portál, který soustřeďuje možnosti nákupu zvěřiny. Veřejnost může koupit celý kus v kůži, zpracovanou zvěřinu v lokálních prodejnách nebo výrobky přes e-shop. Vy se tedy snažíte dostat dostupnější na ten český stůl. Proč? Co je tím důvodem?
1: Já si myslím, že dneska hodně lidí zajímá původ potravin a česká zvěřina z našich lesů má v tomhle jednu velkou přednost, protože my prostě víme, odkud ta zvěřina pochází, jak byla zpracovaná a tohle všechno vlastně předáváme veřejnosti. Takže jsme vytvořili nový portál www.zlesanastul.cz a na tomhletom portálu najdete kompletní nabídku masa z našich lesů a zvěřinových výrobků s řadou skutečných jako specialit a delikates, takže tu zvěřinu můžete koupit v kůži, je nejlevnější, ale je taky musíte umět zpracovat, je tedy k dostání na většině našich lesních správ a závodů. Mluvil jste o e-shopu, máme taky maloobchodní prodejnu v Židlochovicích v areálu Židlochovického zámku. Tam se dá vlastně koupit jako v běžné masně maso zvěřina v balíčcích a jsou tam také ty naše výrobky, klobásy, paštiky, různé pršuty a tak dále, speciality. No a myslím si, že gurmány přesvědčíme o kvalitách české zvěřiny, protože prostě je kvalitně zpracovaná, je to čerstvá zvěřina a konkrétně třeba dvě naše speciality, jelení pršut nebo trhaný divočák, tak ty mají i značku klasa, takže myslím si, že kdo ochutnal tu zvěřinu z českých lesů, myslím od lesů České republiky, takže určitě jako ocení kvalitu a chuť rozhodně jako stojí za to ji ochutnat. A mimo jiné, ochutnávky zvěřiny budou i na té naší sobotní akci.
0: Vy si dáváte zvěřinu?
1: Já si zvěřinu dávám moc ráda, opravdu. A i sama připravuju.
0: Jsem se bál, že mi řeknete, že jste vegetarián.
1: Ne, to opravdu ne.
0: Tak ještě jednou zveme na Den lesů nové generace do Slatiňan teď na sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Švýcárna nebo Kočičí hrádek, jste říkala. Program bohatý nejenom ukázka toho obnoveného lesa, ale také možnost ochutnat zvěřinu, vidět techniky stromolesce. Pro děti program předpokládám také.
1: Ano, ano. Jak říkáte, budou tam naši lesní pedagogové, kteří se budou dětem po celý den věnovat.
0: Eva Juklová, mluvčí Lesů České republiky, byla naším dnešním hostem. Moc díky, že jste dorazila, ať se daří, naslyšenou.
1: Taky děkuju, naslyšenou.

Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. do 10. října ke Globusu v Pardubicích. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové, kde seženete i brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanuslatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejďte si ke Globusu do Pardubic pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Heřmanův městec neuspěl s námitkami proti krácení dotace na dopravní terminál. Začínají další vlakové výluky. Cestujícím v Hradci Králové a Jaroměři poradí koordinátoři. Poslanci budou pokračovat v jednání o vyslovení nedůvěry vládě. A nás čeká teplo a větrno. Bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy a Petra Veránková. Krásné slunné dopoledne. Heřmanovu městci hrozí ztráta 25 milionů korun z dotace na dopravní terminál. Sankci městu vyměřilo Centrum pro regionální rozvoj, které kontroluje využití evropských peněz. Radnice podle něj nesplnila podmínku, že na terminál bude zajíždět víc spojů.
2: Jejich počet se podařilo navýšit až letos na jaře. Radnice proti možnému krácení dotace podala námitky, které ale centrum podle dokumentů zveřejněných na webu města znovu odmítlo. O dalším postupu se radní poradí s právníky. Heřmanova městce, Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Začala výluka na třech vlakových tratích, souvisí s přestavbou hlavního nádraží v sousedním Hradci Králové. Ode dneška tak vlaky nejezdí na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí a nahradí je autobusy. Cestujícím na nádraží v Hradci Králové a Jaroměři pomůžou s orientací koordinátoři.
3: Nejdelší omezení čeká cestující na trati do Jaroměře, kde náhradní autobusy pojedou až do 12. prosince. Speciální koordinátoři správy železnic cestující nasměřují ke správným stanovištím. Stavební práce uvolní prostor pro novou kolej, bezbariérová nástupiště a moderní zabezpečení. Celková úprava Hradeckého uzlu bude hotová v roce 2031. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Městská policie ve Špindlerově Mlýně se tento týden zaměřuje na dodržování rychlosti. Strážníci kontrolují například úsek u Labské přehrady, průjezd kolem autobusového nádraží nebo lokalitu Medvědí koleno. Měření podle nich není cílené na represi, ale na prevenci a ochranu všech účastníků silničního provozu. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát za ně měl zaplatit 24 miliard 700 milionů korun. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Rezort zrušení vysvětlil mimo jiné ekonomickými důvody. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické ženíni nebo průzkumné vozy. Poslanci by se dnes už mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Třetí jednací den schůze, kterou kvůli tomu nechala svolat opozice, právě začíná. Argumenty se včera už druhý den opakovaly. Opozice kritizuje vládu hlavně za návrh státního rozpočtu na příští rok. Vadí i údajně nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Koalice zase považuje schůzi k vyslovení nedůvěry Babišově vládě pár dnů před volbami za předvolební hru a kritizuje pro změnu opozici. Debaty se teď hlásí ještě na 40 převážně opozičních poslanců. Opozice potřebuje ke svržení vlády minimálně 101 hlasů, má jich 92. Musela by tak získat nejméně 9 těch koaličních, to ale vládní poslanci nepřipouštějí. A ode dneška vláda znovu reguluje ceny pohonných hmot. Cenové stropy bude ministerstvo financí určovat každý den, zatím do konce října.
1: Počasí.
0: A nás v Pardubickém kraji čeká teplo a větrno. Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu bude oblačnosti přibývat. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabý až mírně stupne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jedno čerstvé omezení ode dneška platící na Chrudimsku, je to silnice třetí třídy v části obce Vrbětice. Je silnice úplně uzavřená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A my budeme leštit zrcadla minimálně v této hodině, protože právě začalo dobré dopoledne a máme pár triků v Babských Radách pro vás, kdo máte rádi opravdu křišťálově čistá zrcadla nebo skla okenní. No a co se týká dalšího programu, živě se nám přihlásí regionální stopař ze Dne architektury. Je to celorepublikový festival a zaměříme se hlavně na naše krajské město v této hodině. Nabídneme také slovo flaška, řekneme si, jak vzniklo a bude toho mnohem více, taky pěkné písničky.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Blížíme se ke konci našeho seriálu Českého rozhlasu Pardubice věnovaného stopám Václava Havla ve východních Čechách. Připomněli jsme si koupi Hrádečku, setkání disidenta s bývalým příslušníkem veřejné bezpečnosti i Havlovu práci pomocného dělníka v Trutnovském pivovaru. Ve čtvrtém díle se podíváme na Trutnovský rokový festival, o jehož vznik se Václav Havel přičinil. Seriál připravuje David Macháček.
1: Haló, slyšíme se?

0: lidsky na dálku, poslední účast bývalého prezidenta na festivalu, o jehož vznik se sám přičinil. Tehdy v létě mu už zdraví nedovolilo, aby na bojiště přijel. Pro festival byl Havel po celou dobu jeho existence ale důležitou osobou. Hlavního organizátora Martina Věcheta například navedl hned od počátku na budoucí směřování festivalu.
1: Určitě do mě zasel i tu v podstatě tu dramaturgii, i když nezáměrně. Že tady, jak známo, tak Trutnov se vyznačuje tou rozličností až extrémy.
0: Z divokého střídání žánru na jednom pódiu se i díky Havlovi stala poznávací značka Trutnovského festivalu. Jasnou páku tak mohla střídat Eva Pilarová. Po Evě Pilarové mohl Vysací zámek zahrát legendární píseň Traktor. A po punkovém Traktoru se nálada překlopila do swingu v podání Melody Makers Ondřeje Havelky. Dokud to Havlovi dovolovalo zdraví, rád sedával v amfiteátru na lavici přímo u pódia. A mezi koncerty debatoval s lidmi.
2: Já vás všechny především srdečně zdravím. Děkuji vám za... Ahoj. Děkuji vám za vaše tradičně vlídné přijetí.
0: V roce 2008 například v undergroundovém stanu sledoval krátký dokument o ženě, kterou komunisti poslali do vězení za to, že měla v 80. letech doma gramofonovou desku Karla Kryla.
3: Mně to nešlo vůbec do hlavy, rozum mě to prostě nebral, že za písničky se taky může prostě sedět na tvrdo.
4: Sedává na podzem, na trávě před besídkou, děvčátko s páskou na očích.
0: A po projekci debatoval o nutnosti připomínat si i nepříjemnou minulost.
2: Já myslím, a vícekrát jsem to říkal a opakoval a napsal, že není identity bez kontinuity. Chceme-li být čímkoliv, tak musíme vědět, čím jsme byli včera, předevčírem, co jsme dělali. Bez povědomí souvislostí identita není, nemá záchytné body, nemá směr, nemá kontinuitu. Proto si myslím, že je velmi dobré připomínat i věci sporné, nepříjemné, rozporuplné z naší historie, dávné i nedávné.
0: Pevné spojení Václava Havla s festivalem potvrzuje i to, že dokud bude Trutnovský festival existovat, Havel bude navěky jeho náčelníkem. Zítra náš vzpomínkový seriál zakončíme v České Skalici, kde Václav Havel režíroval svůj film Odcházení. David Macháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dnes je první říjnový den a v Česku začíná 16. ročník celorepublikového festivalu Den architektury. Do 7. října nabídne nejrůznější komentované prohlídky, procházky a diskuze ve stovce měst. Na akce v našem kraji vás pozve reportérka Tereza Brázdová. V prvním živém vstupu se zaměříme hlavně na Pardubice. Terezo, pěkný den.
2: Hezké dopoledne.
1: Každý ročník festivalu má nějaké téma. Jaké to bude letos?
2: Letošní ročník má motto Bydlím, tedy sem. Zaměřuje se tady na bydlení. V našem kraji festival zavede zájemce o architekturu do Pardubic, Litomyšle, Lanškrouna, do České Třebové, Ústí nad Orlicí, Heřmanova Městce nebo Žamberka. Během komentovaných procházek, výstav, ale i workshopů představí vilovou a činžovní architekturu, zaměstnanecké kolonie i historické dvory a mlýny.
1: Pojďme tedy k tomu programu v našem krajském městě.
2: Východočeské muzeum v Pardubicích v rámci festivalu připravilo na první říjnový víkend dvě komentované a velmi zajímavé procházky. Jednu do vilové čtvrti na Bílém předměstí a druhou do staré kolonie v Rybitví. Bude to tak trochu protipol, jak se do podoby obytných čtvrtí vlastně promítaly společenské a průmyslové změny. Procházky navazují i na pardubický architektonický manuál, který představuje architekturu města a jejich příběhů. Obě procházky mi teď přiblíží historik Východočeského muzea Jan Ivanega. Pojďme začít tím Bílým předměstím, kudy ta trasa povede a kdo povede návštěvníky.
3: Začíná se před starou poštou, to je na rohu Sakařovy a Štrosovy ulice, a procházku provede největší znalec Bílého předměstí, kolega Matěj Bekera. Ten se zabývá dlouhodobě nejenom architekturou těch domů, ale systematicky také sbírá vzpomínky jejich obyvatel, ať těch, kteří se tam přistěhovali, anebo těch, kteří pamatují dokonce ještě výstavbu, takže bude to velmi zajímavá cesta do minulosti.
2: Takže návštěvníci nebo účastníci té procházky uslyší nějak i ty vzpomínky.
3: Přesně tak, my v muzeu si na tom zakládáme, sbíráme nejenom hmotné předměty, ale i vzpomínky a získáváme tak jedinečné příběhy, ke kterým bychom se jinak nedostali.
2: Druhá nedělní procházka návštěvníky zavede do staré kolonie v Rybitví. Tu budete vést vy.
3: A to je pro změnu moje srdeční záležitost, protože já jsem se do toho podivuhodného místa tak trochu zamiloval a doufám, že se mi podaří něco ze svého nadšení pro Rybitví přenést i na návštěvníky.
2: V čem je specifická ta kolonie?
3: Atmosférou. Historiky umění nezajímá jenom, jak stavba vypadá, kdo ji navrhl, kdy vznikla, z čeho je postavená, ale zajímá nás i něco, čemu se říká genius loci, charakter místa, duch místa, to, čím je místo jedinečné, a Rybitví je skutečně mimořádně zajímavé.
2: Účast na obou procházkách je zdarma, přesto ale je nutná předchozí rezervace, je to tak?
3: Je to tak, zájemci mohou psát na e-mail rezervace@vcm.cz. Na moji přednášku zbývá pár posledních míst.
1: Tak, my moc děkujeme.
2: Tak zveme.
1: V další hodině vysílání, to je důležité, konkrétně v 10 hodin 10 minut, vás pozveme na akce v dalších městech našeho kraje, která se k festivalu Den architektury připojila. No a moc se těšíme na ty pardubické procházky. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Je 9:30, jsme tady stále pro vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. 1. říjen je vyloženě nabitý různými světovými a mezinárodními dny. Tak dneska máme Mezinárodní den seniorů například, který upozorňuje na postavení lidí v pokročilejším věku ve společnosti a jejich přínos. Máme také Mezinárodní den kávy, který oslavuje tento oblíbený nápoj a lidem připomíná práci pěstitelů. A navíc je ještě Světový den vegetariánství. Ten propaguje rostlinnou stravu a zdravý životní styl bez masa. No, my tady máme teď jazykovědkyni Dagmar Magincovou, která nám něco řekne o flašce. Poslechněte si, jak tohle slovo vzniklo.
1: Dnes probereme flašku. A když jde o flašku, navíc už staročeskou, koho jiného tu citovat, než Smila Flašku z Pardubic, nejvyššího zemského písaře, ale hlavně spisovatele. Napsal toho víc, ale jistotu jeho autorství máme jen u alegorické veršované skladby Nová rada z konce 14. století. A právě tam se praví: vína flašku měj vždy sebou. Možná nová, ale určitě dobrá rada králi na cestu. Slovo flaška jsme převzali ze střední horní němčiny, ale odborníci se neshodnou v tom, jestli má slovo germánský původ nebo jestli se do němčiny dostalo ze středověké latiny. V té se totiž lahvi říkalo flasko.
0: A zítra bude řeč o koštování, to nám půjde.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho.

0: Dnešní hodinu jsem uvedla tím, že budeme leštit zrcadla, no tak básníci se vybaví snad každému. Maminko, proč stále leštíš ta zrcadla, ale o tom to dnes nebudeme mluvit. V babských radách si řekneme spíše, jaké jsou triky na snadnou údržbu zrcadel, tak schválně.
1: Babské rady.
2: Pro dokonalé vyčištění zrcadla bez šmouch skvěle poslouží obyčejný ocet s teplou vodou, který spolehlivě rozpouští mastnotu i zaschlé kapky. Pokud po ruce ocet nemáte, můžete použít vychladlý silný černý čaj, který má podobné čistící účinky a zanechá povrch perfektně čistý. Tradiční metodou pro následné leštění zrcadel je použití zmačkaného novinového papíru, který na rozdíl od běžných hadříků nezanechává žádné chloubky. Vyhněte se krouživým pohybům, které mohou nečistoty spíše rozmazat než odstranit. Mnohem účinnější je čistit zrcadlo rovnými tahy, buď svisle nebo vodorovně. Jestliže vaše zrcadlo časem ztratilo svůj původní lesk, pomůže ho obnovit voda s trochou bramborového škrobu. Skvělým trikem do koupelny je navíc obyčejná pěna na holení, kterou můžete na sklo nanést a rozetřít do sucha, čímž zrcadlo dlouhodobě ochráníte před nepříjemným mlžením.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A snad jen malá oprava, žádní básníci, přece Marečku, podejte mi pero. Znalci filmu mi jistě odpustí. Je 9 hodin, 38 minut, posloucháte stále Český rozhlas Pardubice a přejeme vám pohodový slunečný den.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je dobré, aby rodiče své vztahové problémy před dítětem tajili? To je jedna z otázek, na kterou odpovídáme v dopoledním seriálu tohoto týdne. Je 9 hodin 8 a 40 minut, právě teď je jeho čas. Sebepoškozování je jedním ze způsobů, jak někteří dospívající řeší své psychické problémy, úzkosti nebo třeba taky nedostatečné sebevědomí. Zjednodušeně řečeno to funguje tak, že fyzická bolest přehluší tu psychickou a sebepoškozování také řeší často klienti krizového centra při SKP centru v Pardubicích. O jeho práci je dopolední seriál. Včera prozradil redaktorce Šárce Rusnákové krizový intervent Radim Blažek, že v takových případech může pomoct práce s tělem. Jak to funguje?
1: My tady v krizovém centru máme sestavené, říkáme jim SOS boxy, což jsou krabičky první pomoci právě pro sebe poškozující. V obsahu té naší krabičky jsou například gumičky, to znamená, můžeme poradit a edukovat dospívající a děti, že v případě, že se třeba sebe poškozují, tak místo toho, aby se řízli, tak si můžou na ruku navléct gumičku a tou gumičkou se střílet. Doporučuje se zápěstí, je to z toho důvodu, že tam je citlivá kůže nebo vlastně u kotníku. U chlapců se dá třeba tou gumičkou rolovat, to znamená, ona vlastně strhává ty chlupy na rukou. Je to bolestivý, ale zároveň se nenarušuje integrita toho těla. Další pomůckou třeba, kterou tam máme, jsou tetovací fixy. Existují fixy, které mohou přijít do kontaktu bezpečně s kůží, to znamená, místo řezání může být pro některé děti a dospívající uklidňující, že vezmou třeba červenou fixu a to místo, které by si pořezali, si počmárají fixkou.
2: Pozná to vůbec dnes rodič, jestli se tomu dítěti něco děje?
1: Já bych asi odpověděl, vy jako rodiče znáte své děti nejlíp. To znamená všímat si nějakých pro to dítě netypických signálů. Pokud vaše dítě bylo extrovertní a najednou se izoluje, je podrážděné, plačtivé, tak to určitě signalizuje nějakou změnu. Pokud začnu si všímat nějakých nápadností, tak zeptat se, co se třeba děje, a samozřejmě nějaký plně respektující přístup a pochopení pro to dítě jsou základem pro to, abyste případně mohli s tím tématem nějak dál pracovat.
2: Vy tady v krizovém centru také nabízíte pomoc rodinám?
1: Primárně nenahrazujeme rodinnou poradnu, ale v rámci naší služby je možné, když dítě dochází do naší služby, tak i rodiči můžeme vlastně nabídnout konzultaci o samotě, aby i ten rodič, který je tím tématem pochopitelně zasažen, si mohl to téma nějak probrat, mohl si ho nějak prohlídnout, mohl si třeba ověřit nějaké informace a podobně. Takže ano, možné to je, ale s tím, že ta konzultace neprobíhá společně, ale vlastně rodič má svého vyčleněného, vyhrazeného pracovníka a dítě taktéž.
2: Jak moc se to, co se děje v rodině, to znamená mezi například rodiči, dotýká celého toho systému, to znamená i toho dítěte?
1: Já ze své praxe tady v krizovém centru můžu říct, že spousta rodičů, kteří přichází s tím, že jejich dítě o problému mezi manželi neví, tak v 99% ty děti to vědí. To znamená, ty děti jsou často třeba zahlcení tím tématem, vědí, že doma je to nějaké téma, o kterém se nemůže hovořit, zároveň rodiče mají potřebu dítě chránit. Myslím si, že drtivé většině ty děti si všímají nějakých signálů a změn mezi rodiči a i oni by potřebovali samozřejmě pro svou psychickou pohodu a duševní zdraví vědět, co se děje a co se očekává. Máme zkušenost, že ve chvíli, kdy se to téma pojmenuje, kdy ty děti dostanou adekvátní odpověď, například duchu, ano, s tátou se rozvádíme, jsme domluveni takhle a takhle, nepřijdete o svůj pokoj, budete bydlet na stejném místě, tak to pro mnoho těch dětí je vlastně ve výsledku velmi úlevné.
0: Tak to byl náhled krizového interventa Radima Blažka. Zítra si v našem dopoledním seriálu představíme práci sociálního pracovníka.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: ono.
1: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje, pardon.
0: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
1: Also can't believe it.
0: Kniha od jednoho hodně, hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
1: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
0: novou adaptaci světoznámého románu
1: Dorian.
0: Od 3. října na Malé scéně.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Podzimní městské slavnosti v Pardubicích budou mít tiší ohňostroj. Sousední Hradec Králové zatím nekoupí budovu bývalé lékařské fakulty. Ode dneška v Česku zase platí regulace cen pohonných hmot. Vláda taky zastropovala marže pumpařů. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Vítám vás. Ohňostroj při podzimních městských slavnostech v Pardubicích bude letos tiší. Organizátoři omezí výškovou pyrotechniku a hlučné kulové pumy nahradí světelnými efekty. Světelná show se po dokončení opravy venkova mostu vrací na původní místo u Labe. Městské slavnosti se uskuteční příští týden v pátek 9. a sobotu 10. října. Ohňostroj pak završí sobotní program.
4: Kvůli plánovaným změnám budou pyrotechnické efekty v nižší výšce a show tak nebude viditelná z takové vzdálenosti jako při klasických ohňostrojích. Nejlepší výhled by měl být z levého břehu Labe. Pravý břeh bude z bezpečnostních důvodů uzavřený. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: V Pardubickém kraji se ode dneška až do 7. října koná festival Den architektury. Program nabídne komentované procházky, exkurze, přednášky nebo workshopy v 8 městech. Letošní ročník s motem Bydlím, tedy sem, se zaměřuje hlavně na bydlení a jeho proměny. V Pardubicích zájemci poznají vilovou čtvrť na Bílém předměstí nebo zaměstnaneckou kolonii v Rybitví. V Litomyšli můžou vyrazit na architektonický běh. Program nabídnou taky Slatiňany, Lunchkron, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Heřmanův Městec a Žamberk. Většina akcí je zdarma, na některé je ale potřeba předem se registrovat. Sousední Hradec Králové zatím nekoupí od Univerzity Karlovy památkově chráněnou budovu bývalé lékařské fakulty v Šimkově ulici. Vedení města bod po dlouhé diskuzi na zastupitelstvu stáhlo. Rozhodnou tak až noví zastupitelé.
5: Koupi nemovitosti za dohodnutých 99 milionů korun odmítla podpořit opozice i někteří koaliční zastupitelé. Odpůrcům vadilo chybějící vyčíslení budoucích provozních nákladů, mluvilo se i o závazku pro nové vedení města. Podle toho současného jde o výhodnou nabídku, protože tržní hodnota objektu přesahuje 750 milionů korun. O využití předkupního práva tak rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových volbách. Z Hradce Králové, Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Dnes začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj, ale podle dat Národního screeningového centra nechodí.
6: Mamografie byla v pořádku.
7: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
6: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
7: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka Ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
8: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
7: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Čtvrtek bude teplý a větrný, čeká nás slunečno, jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Teploty dnes 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne, bio dnes na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jak už víte z našeho vysílání, do konce listopadu je zavřený spodní vjezd do pardubické nemocnice. Řidiči se do areálu dostanou z Komenského ulice. Je to kvůli opravám parkoviště, dočasně je tedy zavřená spodní vrátnice nemocnice. Do areálu se vjíždí u školy Svítání.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jak už jste slyšeli ve zprávách, Den architektury, to je už 16. ročník celorepublikového festivalu. My jsme na místě s naším regionálním stopařem, před hodinou jsme vás seznámili se dvěma procházkami tady přímo konkrétně v našem krajském městě v Pardubicích, no a za chvíli už se rozjedeme po kraji. K tomu písničky, které nestárnou, kterou dnes třeba vybereme. Václav Neckář, Dobrá zpráva zazní, a nebo teď Iveta Bartušová.
9: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A ještě jednou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice připomínáme, že v České republice začal 16. ročník celorepublikového festivalu Den architektury. Má motto Bydlím tedy sem a zaměřuje se na proměny způsobů bydlení, moderní architekturu, ale zavede vás i na místa, kam byste se běžně nedostali. V minulé hodině vysílání vám Tereza Brázdová přiblížila program, který připravilo Východočeské muzeum v Pardubicích a pozvala vás na komentované prohlídky Bílého předměstí a také Staré kolonie v Rybitví. No a

0: České Třebové zase představí různé podoby úsporného bydlení první poloviny 20. století. Od pavlačových domů přes funkcionalistické nájemní bloky až po činžáky. V Ústí nad Orlicí propojí komentovanou procházku s představením nového architektonického manuálu, který mapuje ty nejvýznamnější stavební počiny města. No a běžně nepřístupné historické dvory, mlýny i hospodářské objekty otevřou zájemcům v Heřmanově městci.
1: No člověk neví kam dřív a taky každý rok se poměrně velkolepě k festivalu připojuje Litomyšl, o které se mluví také jako o výkladní skříň moderní české architektury. Své návrhy tam realizovala řada slavných českých architektů. Můžeš tedy prosím vybrat ty nejzajímavější akce Litomyšle?
0: Tak to bude těžké, Jitko, protože je toho skutečně hodně. Ke dni architektury se Litomyšl připojuje projektem Archimyšl. Ta od 2. do 4. října nabídne několik desítek příležitostí podívat se na ta známá i méně známá místa trochu jinýma očima. A jedním z vrcholů letošního ročníku bude slavnostní otevření a svěcení nové kaple svatého Josefa Kalasanského u primátorské hráze. V Litomyšli ale můžete nejen poznávat, ale taky se proběhnout. V pátek totiž v 17.30 na Toulovcově náměstí začíná komentovaná prohlídka, která se jmenuje V tempu architektury. A ta představí známé i méně známé stavby, ale prý se poběží v pohodovém tempu. Kdo dává přednost klidnějšímu poznávání, tak ten může zamířit do zámeckého sklepení. Letošní rok připomíná 100 let od narození sochaře Olbrama Zoubka a jeho díla jsou samozřejmě také součástí architektury a Zoubkova expozice ve sklepení je nově upravená. No a nejbohatším dnem Archimyšle bude sobota. To se můžete podívat do historické Augustovy tiskárny, připravený je taky workshop, jak fotit architekturu. A popoledně vyrazí od sochy Bedřicha Smetany oblíbená komentovaná projížďka po stavbách moderní architektury v Litomyšli. V podvečer můžete vyrazit i na pivo s architekty. Řeč bude o 3D tisku ve stavebnictví a jak se touto technologií právě stavěla nová kaple svatého Josefa Kalasanského v Litomyšli. A užít si můžete i noční prohlídky piaristického chrámu. Program potom pokračuje ještě v neděli, ale samozřejmě nemáme prostor všechno vyjmenovat. Akce jsou podrobně popsané na webu města.
1: Ano, já si myslím, že když si najdeme Den architektury, takže se nám tam objeví všechny akce, abychom je měli pěkně přehledně. No a ty vybíráš, předpokládám, to pivo s architekty. Je to takový tip horký pro tebe?
0: Jitko, ty mě znáš.
1: Je to tak. Děkuju za pěknou přehlídku zajímavých akcí a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Z Litomyšle už je jen kousek do Svitav, tak tam taky nahlédneme. Magnety, elektřina, mechanika i optika. To všechno si můžete vyzkoušet v Městském muzeu ve Svitavách. Právě tam teď dorazila putovní výstava Technická dílna na cestách. Reportérku Věru Pavlasovou zajímalo, proč se výstava ve Svitavách objevila a co všechno si na ní návštěvníci mohou vyzkoušet. Jednotlivé pokusy jí představil kurátor Jakub Vrána.
1: K této výstavě jsme se rozhodli jednak proto, že už se nějakou dobu snažíme dostat do muzea i výstavy a třeba přednášky z témat, které tady normálně tolik neděláme, aby si i lidé v tomhle případě se zájmem o fyziku mohli přijít na své. Navíc nám to přijde velmi zajímavé a lákavé pro školy i děti samotné.
2: Co si tady z toho můžu vyzkoušet?
1: Vlastně všechno, cokoliv chcete, mě docela zaujal Da Vinciho most nebo plexihranol, případně elektromagnetické dělo, to je celkem také už oblíbené.
2: Tak to dělo bych odhadla, ale ten most?
1: Most je tamhle trošku schovaný, ale dá se najít a je to opravdu zajímavé.
2: Pan Martin si zkouší plazmovou kouli, co se s tím dá dělat?
3: No, já jsem hrozně rád, že ta výstava je vědecká a je hravá, je pro děti i dospělé, takže my jsme tady už 2 hodiny, ještě se nám nechce domů. Ta plazmová koule funguje trochu jinak, než jsem si představoval.
2: Jak to funguje, panu Martinovi vysvětluje Jakub Vrána?
1: Funguje vlastně tak, že ty vlákna plazmy, které normálně fungují, jako by řekli bychom, běhají po té kouli, při doteku lidského těla, které vlastně může fungovat jako vodič, tak jsou jednoduše řečeno přilákány právě k tomu vodiči a začnou v jednom silném proudu směřovat právě k té ruce.
2: Tak tady v té druhé místnosti jsou věci, které znám, to jsou stavebnice. Jak souvisí s tou výstavou?
1: Je to jednak možnost postavit různé technické předměty, a zároveň tak trošku snaha, aby ti nejmenší, který třeba to, že ta už zmíněná plazmová koule dělá, co dělá, až tolik neřekne, tak tady je snaha, aby si i oni mohli zapojit, aby si i oni tu výstavu užili. Věřím, že se jim to bude líbit.
2: Tady ty předměty určitě nejsou z vašeho depozitáře?
1: Ne, celá tato výstava je půjčena z Technického muzea v Brně, kterému za to tímto velmi děkujeme.
2: Výstava Technická herna a neb fyzika na cestách potrvá v muzeu do 17. listopadu. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Už je půl desáté a pravidelný, my říkáme takový hobby příspěvek, je na řadě na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Minulý víkend uspořádali chovatelé ve Svinčanech velkou výstavu. Mezi vystavovateli byl i místní chovatel Dušan Zikl, který chová králíky. A mě zajímalo, které druhy a co mu tahle chovatelská vášeň vlastně přináší. Nejdřív jsem se ale zeptala na to, kolik takzvaných králíkářů se aktivně zapojuje do dění v místní pobočce Českého svazu chovatelů ve Svinčanech.
1: Jestli se nepovedlo 46 členů a z toho se nám to pohybuje na den setkání malých chovatelů, stojí asi 15 malých chovatelů, což je určitě pěkný číslo.
0: To je docela rarita, že v dnešní době?
1: Myslím, že jo, a je rado se dívat na ty děti, když si přijdou se pochlubit se zvířatama.
0: Která plemena jsou vaše oblíbená?
1: Tak určitě tady pan Vaníček má havany a tříslový černý. No a pak tu mám já novozelandský červený a holický modrý, který se mi docela daří jako chovat.
0: Ano, a to bylo vyšlechtěno přímo v Holicích, když je holické modré?
1: Ne, holický modrý byl vyšlechtěn v Holicích na Slovensku a vyšlechtěl to slovenský chovatel. Holicích byl vyšlechtěný český černopesíkatý.
0: Ano, ano, ano.
1: To je tam typický holický plemeno.
0: Tak popište ta vaše dvě plemena.
1: Holický modrý je malý králík, který se relativně lehce chová. Má průměrně 6-8 mladých, hezky pěkně roste do těch 2,5-3 kila. Má krásnou světlou modrou barvu a myslím, že pro začátečníka úplně ideální plemeno. A výhoda je, že váží jenom 3 kila. Novozelandský červený, to je do 5 kilo váhy, to znamená, už člověk musí mít trošku sílu, není to pro mladý chovatele nebo holčičky. Je to velmi klidné plemeno, ale těch mladých má tak 5-6 mladých králíků a samozřejmě čím větší králík, tím toho více žere.
0: To je jasné. Chováte je, předpokládám, nejen pro jejich krásný vzhled, ale na maso?
1: A ano, když se nějaký nepovede, tak skončí v kuchyni, to je pravda.
0: A už jste takový znalec, že přesně víte, jak má vypadat, to znamená, který je ten povedený, jsou na to přísná pravidla, přísné normy?
1: Ano, na výstavách se oceňují podle standardu, já to předem nepoznám, takže si je nechám ocenit a hod už třeba na 3 měsících se to dá poznat, že má třeba světlej drápek nebo křivý uši a podobně.
0: A ti šampioni, ti mají u vás v králíkárně nějaké výsadní postavení?
1: Ne, u mě má výsadní postavení jenom do té doby, dokud maká. Dokud plemeník funguje a matka rodí krásný mladý králíky a bohužel pak nějakých 5 letech většinou, tak ten život králíka končí.
0: Co vás na tom baví? Ta práce kolem nebo ten pohled na toho králíka?
1: Tak mě děti odrostly, v době covidový se člověk nudil, tak začal jsem chovat králíky a slepice a dneska je to odreagování. Člověk má nějaký koníček, který mu se může věnovat a donutí ho to vlastně trávit čas na zahradě a ne doma na gauči.
0: Tak můžeme pana Zikla následovat a hlavně zdravíme do Svinčan všechny chovatele. Za chvíli už nabídneme soutěž Věřte, nevěřte.

0: je to tady naše soutěž Věřte, nevěřte. Vrátíme se k úterku, kdy byl Světový den srdce.
1: Věřte, nevěřte.
0: A my jsme i do radioporadny pozvali dnes místopředsedkyni České aliance pro kardiovaskulární onemocnění Martinu Mozhagen a budeme si povídat o tom, jak se používají defibrilátory, kde je máme tady například v našem krajském městě a budeme mluvit celkově o prevenci infarktu a dalších onemocnění, které přináší naše srdce. No a máme k tomu i knížku do naší soutěže Věřte, nevěřte. Doufám, že se vám bude líbit, je z nakladatelství Kazda a je to pro každého z nás, kdo jsme někdy bojovali se srdcem a možná tušíme, že bychom měli něco změnit. Je to taková praktická kniha, najdete tam 77 tipů pro zdravé srdce. No a já pro vás mám také informaci v naší soutěži Věřte, nevěřte, která s tím souvisí. Schválně tipněte si, kdy přichází nejvíce infarktů. Tvrdím, že podle švédské studie registru Svedhealth, která trvala 16 let, se zjistilo, že nejvíce infarktů bylo na Štědrý večer, konkrétně kolem 10. hodiny večer. Velmi rozsáhlá studie to byla. Co si o to myslíte? Může to tak být, že zrovna by nás to rozrušilo v 10 hodin večer na Štědrý den? Tak zkouší to první volající, já jenom připomínám telefon 726 46 48 48. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jaromír ze Sázaví.
0: Ano, Jaromíre, tak dneska se vám to povedlo, jste první.
2: Jo, výborně.
0: Tak a jak je to s tím srdcem? Myslíte si, že mám dneska pravdu, že by to tak mohlo být? Nejvíce infarktů na Štědrý večer?
2: Vůbec nevím, mě drblo, to byla středa a nebyl to vůbec Štědrý večer, ale, ale ve 2.40 už teda to brzo. Ale takže já dneska tomu asi nevěřím, třeba bych dal Silvestra místo Štědrýho večera, že jo. Se lidi nemůžou, že jsou taky rozdováděný, čekají na tu půlnoc a prostě jsou taky rozpumpovaný.
0: A ten takže alkohol do toho, to no, taky jasný, udělá své cévy, se otevřou, tak jo. Dobře, určitě by se vám hodilo těch 77 typů pro zdravé srdce.
2: To každopádně.
0: No tak uvidíme, jestli ta nevěřícnost vaše dneska bude v pohodě nebo ne. Jaromíre, mějte se dobře. Naschledanou, hodně zdravíčka.
2: Naschledanou.
0: Zkoušíme dalšího posluchače. Pěkný den i vám.
3: Dobrý den, tady je Alena z Pardubic.
0: Ano.
3: A já nevím, já si myslím, jestli to třeba není třeba z kraje týdne nebo tak, když člověk je v klidu přes ten víkend a pak najednou námaha nebo
0: Takže to byste
3: rozrušení,
0: si typla,
3: že musí do práce.
0: Že tady počítáme ty dny v týdnu, to rozrušení, takže to přijde v to pondělí, vy si tak
3: no,
0: jako
3: nevím,
0: typla.
3: No je to po takovým klidu a přijde to najednou nával, jo. Aha. No a nebo v zimě si myslím pak zase, že jo, je ta změna počasí a když člověk vyběhne z toho zbytu rozehřátého do té zimy, takovej šok pro ten organismus.
0: Takže Štědrý večer se vám zdá poklidný, pohodový, tam
3: no
0: byste
3: ne,
0: to
3: tak
0: nečekala.
3: Taky vždycky není poklidný, ale už člověk je na to připravený, jo, takový ty svátky.
0: No je pravda, když jsou malé děti, takže tak uvidíme. Spíše třeba to ráno nebo dopoledne, kdy jste asi pamatuju, jak moje děti zlobily, to bylo hrozný. Vždycky na ten Štědrý den, tak tam možná ta infarktová situace by mohla nastat. Tak mi nevěříte zkrátka.
3: No, já vám dneska nebudu věřit. Uvidíme, je to hra, tak uvidíme.
0: Je to, přesně tak je to hra. Díky, paní Aleno, naschledanou.
3: Taky, naschledanou.
0: A ještě třetí volající, tak schválně. Jak to vidíte
4: dobrý
0: vy?
4: Den.
0: Dobrý den.
4: U telefonu Oldřiška a já vám věřím, protože jsem slyšela, že vlastně nejsou tak zlé ty emoce, ty špatné, že s tím se tělo prý lépe vyrovnává, ale ty emoce takový, to štěstí, ty návaly, to, že je pro člověka horší. Takže je možné, že třeba radost dárku, nebo prostě takový nějaký příjemný pocit a taková euforie, že to může na to srdce tak působit
0: taky
4: negativně.
0: Taky to způsobí rozrušení, ať už v tom dobrém nebo špatném slova smyslu. Děkujeme i za váš názor, paní Oldřiško. Trošku jste nám do toho vnesla zase trochu jiný rozměr a to je moc dobře. Děkuju. Pěkný den.
4: Ano. Taky přeji pěkný den. Nashledanou.
0: Můžete se samozřejmě zúčastnit. Máme tady mail studio.pardubice@rozhlas.cz a já dneska tvrdím, že podle švédské studie, mimochodem to je velmi prestižní společnost v lékařském světě, je klíčem pro rozsáhlé klinické studie, tak právě tahle švédská studie ukázala, že nejvíce infarktů bylo na Štědrý večer, konkrétně kolem 10. hodiny večera. Tak věřte, nevěřte.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice.

Jak si udržet srdce silné, cévy pružné a energii do vysokého věku, ať už vás trápí vysoký krevní tlak, nadváha nebo jen hledáte cestu ke zdravějšímu životnímu stylu, mohla by se vám hodit kniha, která je dnes v soutěži Věřte, nevěřte. Jmenuje se 77 tipů pro zdravé srdce a napsal ji lékař Ulrich Strunz. A já jsem vám tvrdila před chvílí, že podle švédské studie registru Svedhjärt, která trvala 16 let, se zjistilo, že nejvíce infarktů bylo na štědrý večer, konkrétně kolem 10. hodiny večer. Máme to tak půl na půl, mnoho z vás nevěří, někteří ano, já se tady dívám, třeba tady paní Dagmar píše, nevěřím, myslím si, že to je až po opadnutí svátků, někdy v lednu, v únoru. Jarka, někde jsem o tom slyšela, myslím ale, že je to jindy, no takové stručné vyjádření. Vlaďka, to je hezké, takový nejhezčí den v roce, nevěřím vám, doufám, že tomu tak není. Vlaďko, je, představte si, že ta studie přišla na to a vyhodnotila 283 tisíc 14 infarktů, takže opravdu to byla obrovská studie, zaznamenaných během 16 let a nejvýraznější nárůst zjistila právě na štědrý večer kolem 10. hodiny, kdy byl výskyt infarktů o 37% vyšší než ve srovnávaném kontrolním období. Vánoce je to prostě srdeční záležitost ve všech směrech zřejmě. No a co se týká těch dnů v týdnu, tam vyšší výskyt byl patrný skutečně v pondělí, jak tady říkala jedna z posluchaček, v ranních hodinách s vrcholem přibližně kolem 8. Ráno přirozeně stoupá krevní tlak, srdeční frekvence, hladina některých stresových hormonů i aktivita krevních destiček. O Vánocích se mohou přidat k tomu silné emoce, rodinný stres, jak tady zase říkala jedna z posluchaček, třeba jste si to představovali jinak a pak to nevyšlo, tak jste i smutní, zklamaní, srdíčko zkrátka bolí. Do toho vydatné jídlo, alkohol, nedostatek spánku, chladné počasí, možná i odkládání návštěvy lékaře, který by to všechno zkontroloval. Takže je to jasné, kdo dnes věřil, dobře udělal a my v našem srdečním srdečním tématu budeme pokračovat ještě po 11. hodině, protože máme odbornici na tohle téma pozvanou do studia. Ale já teď vylosuju jednoho z vás, kdo získá knížku avizovanou a bude to paní Oldřiška. Telefonovala nám, tuším, jako třetí, tak paní Oldřiško, prosím, ozvěte se nám ještě jednou, abychom si mohli zapsat adresu. Český rozhlas.

Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubickému kraji chybí 100 milionů na sociální služby. V Chrudimi budou na podzim pokračovat komentované prohlídky městského opevnění. Antimonopolní úřad potrestal kartel výrobců kabelů rekordní 2miliardovou pokutou. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat a denní maxima do 24 stupňů. Krásné slunečné čtvrteční dopoledne z Pardubic. Zprávy má Petra Beránková. Pardubickému kraji chybí 100 milionů korun na dofinancování sociálních služeb v letošním roce. Situace podle něj může mít vliv na rozvojové projekty. Ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo doplatit zatím polovinu této částky. Některé sociální služby proto hejtmanství hradí z rezervy.
2: Týká se to například pečovatelských služeb a osobní asistence a taky nové pobytové služby pro seniory ve Vendolí a nové odlehčovací služby pro lidi s autismem. Aktuální nedostatek peněz v sociálních službách je podle kraje způsobený tím, že stát zatím neproplatil náklady na vyšší platové tarify platné v této sféře od 1. dubna. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Chrudimi budou na podzim pokračovat komentované prohlídky městského opevnění. Okruh vede i do obnovené bašty Prachárna. Informační centrum připravilo celkem 4 termíny na říjen a listopad. Rozpis je uvedený na webu města. Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. 4 firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prismian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Firmy se podle úřadu domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny telekomunikačních a energetických kabelů z mědi nebo hliníku a spolupracovat tak měli přes 10 let. Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píšou v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding čelí podezření, že si na svoje účty neoprávněně převedla víc než 40 milionů. Když na to vedení Sokola přišlo, spáchala sebevraždu. Peníze před 2 lety zabavila policie, doteď je ale Sokolům nevrátila. Podle policie může za zdržení i pomalý postup advokáta České obce Sokolské. Vysvětluje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
3: Tím hlavním důvodem je, že Česká obec Sokolská podává stížnosti proti rozhodnutím policejního orgánu o soudní úschově, přičemž stížnosti podává blanketně. Následně musíme čekat na jejich odůvodnění, se kterým bohužel právní zástupce Sokolu nespěchá, což celou věc prodlužuje.
0: První místo starostka Sokola Kamila Šolcová říká, že kromě žádosti o vrácení peněz podají taky oficiální stížnost. Úlevy kvůli drahým palivům zavádí kromě Česka i Německo. Ode dneška tam platí snížená daň na pohonné hmoty. Litr benzínu a nafty u čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Sleva má trvat do konce roku. Stát vyjde v přepočtu na 80 miliard korun.
1: Počasí.
0: Teplý a větrný, takový má být čtvrtek na východě Čech. Čeká nás jasno až polojasno, odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Denní maxima dnes 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne, aby odnes jednička. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: První nehoda teď hlášená v Ohrazenicích na kruhovém objezdu ulice Hradišťská. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Je to ve směru na Globus, tam tedy opatrně. A ještě kolony provozem hlášené právě teď z nejvytíženější silnice v regionu 1/35. Svitavsko, je to od Litomyšle ve směru na Nedošín. Tam buďte trpěliví.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 11. hodině a my se budeme bavit o srdci. Už jsme začali v naší soutěži, věřte, nevěřte, no a teď budeme pokračovat s Martinou Motzhagen, která se dlouhodobě věnuje jako zástupkyně pacientů o světě, prevenci a podporuje lidi se srdečně cévními onemocněními. Uvidíme, kam až dojde řeč, ale minimálně bude řeč o defibrilátorech, kde je najdeme tady v Pardubicích a co s nimi, jak je použít, víte to?
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Vítejte při poslechu srdeční radioporadny. Dnes budeme se věnovat srdci s místopředsedkyní České aliance pro kardiovaskulární onemocnění Martinou Motzhagen. Vítejte tady u nás, pěkný den.
2: Pěkný den a děkuji za pozvání.
1: V úterý byl Světový den srdce, ale to neznamená, že dnes 1. října bychom si o něm nemohli popovídat více. Navíc dnes máme Mezinárodní den seniorů a je pravda, že čím jsme starší, tím to srdíčko více potřebujeme a dostává také pěkně zabrat s přibývajícím věkem. Vy jste místopředsedkyní České aliance pro kardiovaskulární onemocnění. Představte prosím tuhle společnost.
2: Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění je pacientská organizace, která se vlastně již v loni, to bylo 10 let, věnuje třem hlavním takovým diagnózám, co se týká například familiární hypercholesterolemie.
1: Jo, to jsou názvy.
2: Srdeční selhání, také dědičním srdečním onemocněním a také ještě takový jeden název k tomu hezky přidám a to je transiretionová anilodidní kardiomyopatie. Jsou to teda názvy, že já si u toho lámu jazyk, ale bohužel tato doba nám to přinesla.
1: Dá se říct, že to jsou civilizační onemocnění.
2: Jo, bohužel. A hodně hraje v tom tam také ta genetika hodně velkou roli.
1: Teď taková osobní otázka. Když zastupujete pacienty nebo lidi, kteří mají srdeční problémy, sama patříte mezi ně?
2: Ano, je tomu tak. Vlastně ve svých aktivních 45 letech jsem šla jako zdravý člověk do divadla a z divadla jsem vyšla jako pacient. Já vlastně můj příběh vyprávím jak recept na polévku, protože já jsem se s tím zžila a myslím si, že to je nejlepší, co se mi vlastně mohlo stát. Je to dědictví po mém tatínkovi a to, co se mi stalo, já jsem se s tím zžila, já jsem to akceptovala, jsem nositelkou defibrilátoru, to znamená, že když by, nedej bože, došlo k zástavě srdce, kterou vlastně tato genetická vada způsobuje, tak vím, co to je mít totální tmu a budu doufat, že můj defík zahájí zase to, proč se to srdíčko zastavilo.
1: Krabička to nastartuje, že?
2: No to není krabička, to je takový jako úžasná věc. Já jsem se s tím tak zžila, že já vždycky

0: Tam se tomu této tematice začala věnovat.
1: No a dnes jste tedy místopředsedkyní České aliance pro kardiovaskulární onemocnění. A jak říkáte, že jste se pozastavila nad tím, jak vy osobně jste málo o tom svém srdíčku věděla. Vy jste asi věděla, že tatínek to srdíčko nemocné měl. Byla jste nějak tenkrát lékaři kontrolovaná právě proto, protože dnes to tak je, pokud vím, když je tam nějaká ta dědičná dispozice, že už se ti lidé hlídají.
0: Tak kde pak? U mě to bylo jinak. U mě to vlastně bylo, že v tom momentu nikdo neodhadl tu situaci, že je to dědičné. Protože vlastně tatínek odešel a můj život šel dál. Já jsem se vůbec nad tím tématem nezastavovala. Aha. A vlastně, jak říkám, já jsem žila naprosto normální, hektický život, a najednou jsem se stala tím pacientem. A díky úžasné práci, úžasnému myšlení přednosti kardiovaskulárního centra v Liberci, pana přednosti Poláška, kterému nějaké věci docvakly, tak pak se mi vlastně potvrdilo, že je to genetika. Mm-hmm. A dokonce jsem se dozvěděla, že můj případ je jediný případ na světě.
1: No tak.
0: Někdo musí být unikátní.
1: Dobře, máme tady unikátní Martinu Motzhagen a za chvíli se budeme věnovat té prevenci. My jsme před chvíli soutěžili o knihu, vás pobavil trošku ten název a my vysvětlíme proč.

0: Jsme tady stále pro vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a povídáme si s místopředsedkyní České aliance pro kardiovaskulární onemocnění Martinou Motzhagen. A teď jsem přinesla Martině knihu, kterou napsal pan doktor ukažte mi to, ať to správně přečtu, Štrunc, a je to 77 typů pro zdravé srdce. A vy jste se trošku smála, že to je nějak moc těch typů, že vy jich máte 5 a s tím si vystačíte.
1: Já v mém případě tomu tak je, protože nebo se snažím si s tím vystačit. Nechci jako stavět vzdušné zámky. Určitě je to, co pro mě začalo hrát roli v momentu, kdy jsem se tím pacientem stala. To je vlastně takové to šťastné myšlení, že jsem se s tím smířila.
0: Mm-hmm. To je první věc.
1: A to je ta první
0: protože
1: věc.
0: Protože vás to provází po celý život. Ano, to není, že byste byla vyléčená a nestane se nic.
1: Já už to neovlivním.
0: Tak.
1: Ovlivní to možná pár prášků, které vlastně ani k té diagnoze nejsou, ale musím je užívat. Musím počítat s tím, že se cokoliv kdy může stát, ale já se nemohu zavřít do toho kouta. Já chci žít, já chci vlastně užívat ten život stejně jako ti zdraví, protože ti zdraví taky nevědí, co je čeká. Takže pro mě je šťastné myšlení číslo 1. Chodit 10 000 kroků. Ano, přiznávám, také hřeším, jo. Když pospíchám, tak auto je můj velký přítel.
0: Měříte si to nějak? Máte hodinky? Nebo...
1: Hodinky, mobil, spíš mobil. Takže na mobilu, ano. A musím přiznat, že jsem šťastná, že jsem to splnila.
0: No,
1: takže tak ten pocit toho štěstí.
0: Mimochodem, to jsme tady měli v úterý člověka, který se věnuje fitness a říkal, že chválí každého, kdo má aspoň denně těch 7 000 kroků. Jo? Když už to je nad těch 7 000, že to je úspěch.
1: Ano, tak. To já to vždycky beru jako velký úspěch a pak si říkám, yes, dala jsem to. Oči je strava. Já nebudu říkat zdravá nebo špatná strava, je to strava a já jim přiměřeně, já se snažím opravdu jíst, z čeho mám radost, když to nechci, tak to nejím. Ano, miluju českou kuchyni, ale nepřeháním to. A samozřejmě my máme všichni nějaké geny, které nás ovlivňují po tom, co jíme. A jestli míříme do nadváhy, nebo zůstáváme štíhlí a vlastně děkujeme Pánu Bohu, že jsme pořád tak štíhlí, je to naše volba. Takže určitě strava. Příroda. Příroda je vlastně úžasná věc, protože když vystoupíte z toho auta, jste uhnaná a najednou stojíte někde na náměstí a kdy je tam park, zajít do toho parku. Navnímat ty stromy, navnímat tu zeleň, uklidnit tu mysl. To je pro mě taky takový základ. A líbí se mi, když mohu a jsem někde a je takový ten moment, že si sundáte ty boty a projdete se po té trávě. To je takové to spojení s tou přírodou, dávám to takový ten klid.
0: Mně se na vás líbí, že vy to máte opravdu propojené tu psychiku s tou fyzickou stránkou, že pro vás důležité, jak jste řekla, na prvním místě to pozitivní, jste říkala šťastné myšlení.
1: Šťastné myšlení. To je, myslím si, že to by tak mělo být. Já jsem vlastně optimistický pacient.
0: Jdete příkladem, no však taky místo předsedkyně. No a co ta pětka, ten pátý krok?
1: No a to je přesně to, kam co málo kdo si uvědomí. Najít si chvilku pro sebe každý den.
0: Umíte to? Jde vám to?
1: Snažím se.
0: Vy máte těch aktivit opravdu hodně. A co děláte v té chvilce pro sebe?
1: Nebudu lhát, ale jako zastavím se a třeba jenom stačí koukat z okna. Jenom prostě koukat se na střechy domů, něco sledovat, chvilku tu hlavu mít úplně prázdnou. Ale je dobrá anglická detektivka, to jako tak je.
0: A nebo teď třeba čtu Agátu Christie a to je taky taková. Člověk, je to přesně o tom, vy zaměstnáváte ten mozek, ale úplně něčím jiným, než to, co děláte ano. V běžném čase.
1: Je tomu tak, je to vypnutí, je to to uvědomění, že nebudeme myslet negativně, ale budeme myslet sami na sebe a užijeme si ten moment.
0: Ano, myslím, že si rozumíme i s mnoha dalšími posluchači, kdybyste chtěli přidat ještě nějaký ten další krok k lepšímu zdraví a ke zdravému srdci. Budeme rádi, když nám dáte vědět. 726 46 48 48, to je číslo sem k nám do studia.
2: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Už víme, že existuje Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění. My tady máme její místopředsedkyni Martinu Mozhagen a povídáme si tady o prevenci. Jak si zajistit zdravé srdce? No a teď budeme mluvit o těch různých přístrojích. Vy jste říkala, Martino, že máte defibrilátor, že to je takový váš pomocník, takový souputník životem. Pak hodně lidí, to je mnohem častější, mají kardiostimulátory, že? Mezi tím je asi velký rozdíl, můžeme
1: ano,
0: to říct.
1: Ano, je to velký rozdíl, ano. Opravdu, vlastně je to na rozhodnutí lékaře a ty malé, já tomu říkám defíky, ono to tak zní hezky, tak roztomile. Ty malé defíky opravdu doslova do písmene ten život zachraňují.
0: Ano,
1: když se srdíčko zastaví, tak defík jde do práce.
0: A dá se říct, že ten kardiostimulátor spíš upravuje tu srdeční akci.
1: Ano, můžeme tomu tak nazvat.
0: No a potom jsou tady defibrilátory, které jsou různě rozmístěné po městech České republiky. Říká se jim AED. Co to přesně znamená?
1: Je to automatizovaný externí defibrilátor a je to vlastně úžasná, no já pro mě je to, já jsem za to hrozně ráda, že vlastně se mění myšlení tady v České republice a ty AED přístroje už se začínají umisťovat do veřejných prostorů. A vlastně je to o tom, že AED přístroj v momentu, když by se někomu něco stalo, a, tak může být nalezen na tom správném místě. A za pomocí vlastně defibrilátoru, který v momentu, když my ho použijeme, sám situaci vyhodnotí, dokonce doporučí výboj, a může ten život zachránit. Mm-hmm. Ale než ten krok uděláme a použijeme ten AED přístroj, tak určitě musíme zjistit, jestli postižený, kde jsme svědky toho, že možná došlo k té zástavě srdce, musíme zjistit, jestli je při vědomí. A to zjistíme lehce zakloněním hlavy, zprůchodněním dýchacích cest a potom by bylo samozřejmě, ten další krok je velmi důležitý, je zavolat linku 155. Operátory oznámit jasně a stručně, co se děje a uvědomíme si, že ten operátor je vlastně náš parťák. Mm. A dámy na dispečingu záchranek, ale i pánové, vám přesně řeknou, co můžete dělat.
0: A řeknou nám i to, máte tam po ruce ten AED přístroj?
1: Ano, to je také, ano, mohou zareagovat, ale zareagují určitě, protože oni mohou vstoupit do aplikace záchranka, do svých dalších interních systémů a my, pokud jsme u toho dotyčného, když se to stalo a nejsme tam sami, tak určitě můžeme říct tomu člověku, který je tam s námi, prosím, podívej se do aplikace záchranka, kterou by každý měl mít ve svém mobilu a najít v nejbližší místo, kde se AED přístroj nachází. Mm-hmm. Je samozřejmě masírovat srdíčko, než přijede záchranář, než se použije AED přístroj, tak se tomuto věnovat.
0: Jak to funguje potom? Já jsem zaplať pánbu teda ještě nikdy se nenachomítla k takové situaci. Vůbec nevím, jakým způsobem reagovat. No určitě bych poslouchala to, co mi říká záchranář do příjezdu slovo od slova, ale teď ideální by bylo, když by byli dva lidé, věděli bychom, že se jedná o zástavu srdce, takže ten jeden může běžet pro defibrilátor AED a nějakým způsobem to aplikovat na toho člověka. Ale jak se to dělá? A jak se vůbec dostanu k tomu přístroji?
1: Je to jednoduché, pokud se nacházíme v budově, kde víme, že AED přístroj je přítomen, tak vlastně většinou se AED přístroj nachází na recepcích velkých společností nebo ve skřínce ve veřejném prostoru. Kdyby se to stalo v OC Foru, tak například u nás v Liberci nebo u vás v Pardubicích v obchodním centru, tak víme, že lidé ze security mají přístup k AED přístroji, vědí, co mají dělat, takže ten, kdo ví, kde je AED přístroj, ať pro něj běží, a ten druhý, ať poskytuje tu základní první pomoc. A když už vlastně ten AED přístroj máme ho v té ruce, tak vlastně otevřeme to pouzdro toho AED přístroje a přístroj zapneme. To je velmi jednoduché. To jsou to je pár knoflíků a vlastně je to zvláštní, ten přístroj s váma začne komunikovat od momentu, když ho otevřete.
0: A už říká, co máme dělat. Tady já vás zastavím a komunikovat budeme zase po písni.

0: je velmi drahý, zvláště v situaci, kdy se vyskytneme u nemocného člověka, který má problémy se srdcem nebo přímo u zástavy srdce. Máme tady z České aliance pro kardiovaskulární onemocnění Martinu Mocháken. Dostali jsme se k defibrilátorům a ED, které máme například tady v Pardubicích, třeba v Paláci Pardubice v nákupním centru, dále na magistrátu města Pardubic v ulici Průmyslová, je to v přízemí ve vstupní hale. Také například městská policie Pardubice má k dispozici AED na služebně a další, většinou je to ve sportovních halách, kulturních zařízeních a tak dále. Ale pojďme ještě k tomu praktickému užití. Pokud se mi dostane do ruky defibrilátor, vy jste říkala, odemknete si ho a on už na vás začne mluvit, takže vám radí, co máte dělat. Jak to přesně funguje a jak to může pomoct tomu člověku nemocnému?
1: Jakmile dostanete do ruky AED přístroj, tak otevře se znova to pouzdro defibrilátoru, přístroj se zapne. Tam jsou velmi jednoduché knoflíky. A v tom, od toho momentu, jak vlastně AED přístroj s vámi začne mluvit, tak se striktně budeme řídit, nebo byste se měli řídit hlasových a těch vizuálních pokynů to přístroje. A teďkom jsme u bodu. Obnažte hrudník. Já prosím, nebojte se obnažit hrudník. I kdyby to byl muž nebo žena, nepřemýšlíte nad momentem, ježiš, ona by tady ležela v podprsence, nejděte do toho. A nalepte na ní elektrody, které dle návodu AED přístroje. A on vám přesně řekne, jak lepit, na jakou část hrudníku. Přesně se řiďte těmito radami. A mezi tím samozřejmě máte, předpokládám, operatorku z dispečingu záchranky na hlasitém poslechu, tak, která vám potvrzuje vaše kroky. A jakmile defibrilátor AED situaci vyhodnotí, tak doporučí výboj. Nebojte se toho, prosím, jediné, co udělejte, přístroj vyhodnotil situaci a vy ustupte a stisknete tlačítko. A po výboji, i pokud nebyl doporučen, pokračujte podle pokynů v přístroje v masáži srdce až do příjezdu záchranářů.
0: Tohle je ideální, vyzkoušet si to na nečisto. Děláte i nějaké takové osvětové akce, kde je to možné?
1: Ano, děláme. Děláme vlastně ve spolupráci, já budu teď mluvit za náš kraj, tam ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou a s naší pacientskou organizací. Děláme velký světový den srdce, kde tyto právě přesně tohleto se zkouší naživo a je hodně zájemců od malých až po ty velké. Všichni si to chtějí vyzkoušet. Ale ve vašem městě, okrese určitě je řada takových
0: příští organizací. Příští týden tady budeme mít naše záchranáře přímo, tak mám výborné téma, určitě se jich na to zeptám. No a ještě řekněte, nějaká infolinka celorepubliková, existuje něco takového?
1: Já budu mluvit teďkom za naši pacientskou organizaci České aliance pro kardiovaskulární onemocnění. V případě, že by vaši posluchači měli jakékoliv otázky týkající se jejich diagnóz nebo chtěli pomoci najít tu správnou kardioambulanci, nebo měli opravdu malou otázku, o které si myslí, ne, tu nechci položit doktorovi, ale položím ji v ČAKu. Prosím, vyhledejte si webové stránky caco.cz
0: a to je jako tam ta Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění ČAKo.
1: Nebo napište mail na info@caco.cz.
0: Dobře. Tak já si myslím, že je to pro dnešek, že byste chtěla ještě jednu společnou zmínit, poděkovat.
1: Ano, já jsem velmi ráda, že naše pacientská organizace je členem memoranda z lásky k srdci, které bylo založeno 8. dubna a náš společný závazek s partnery je podporovat dostupnost automatizovaných externích defibrilátorů a zvyšovat povědomí o správném postupu při náhlé srdeční zástavě v rámci České republiky. A našimi partnery jsou Česká resuscitační rada, ČVUT a Kaufland Česká republika, kteří byli iniciátorem.
0: No, já myslím, že se vám to povedlo, že už dneska budeme vědět všichni, co je to AED defibrilátor, a že si o tom třeba zjistíme i více. Moc vám děkuju za návštěvu. Ať se vám daří, hodně zdraví. Naschledanou.
1: Děkuji a přeji pevné zdraví. Přesně tak.

0: V našem dobrém dopolední ještě jednou připomínám, že je 1. října. Jak víte, v řadě jazyků se tomuto měsíci říká oktober. Vychází to z latiny, kde je číslovkou 8. V římském kalendáři totiž rok začínal březnem, a tak říjen nesl označení jako 8. měsíc. Čeština si ale poradila jinak. Název měsíce je odvozený od říje vysoké zvěře, která v tomto období vrcholí. Samci vydávají typické zvuky a chlubí se svým parožím. A právě o něm teď bude řeč s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je paroží?
2: Paroží.
3: Paroží je taková kost. Mají jelen. Slunka.
1: Jak ty parohy vypadají?
3: Že můžou být klátky nebo dlouhy. Ale ty klátky jsou asi mamčiny a ty dlouhy jsou tátové.
4: Tam mají takový rohy, které píchají.
1: A proč třeba jeleni ty parohy mají?
4: Musí být ochranený, kdyby na ně někdo útočil, no tak aby byly taky ochranený.
3: Já jsem si vzala parohy, protože tam byl špadlej a děda ho našel a já jsem mu vzala domů, ale nevím, kde ho mám.
1: A kterého zvířátka to byl paroh?
3: Mamčiny, protože byl klátkej.
1: Oni se narodí už s parohama?
4: Oni nevyrostou a budou mít jenom uši a pak budou už dospělí a budou mít ty rohy.
1: A kdo má ještě rohy v přírodě?
3: Kláva.
4: Ovečka.
1: A co to znamená, když se o někom řekne, že je paroháč?
4: Kdy má rohy ostré.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Z Těchonína zpátky k nám do studia Českého rozhlasu Pardubice. Venku je nádherně, jistě to potvrdí i Honza Vamberský. Ahoj.
3: Je tam úplně krásně.
2: Je tam jaro.
3: Je tam jaro, přesně tak.
2: No a co nabídneme našim posluchačům k tomu pěknému dně? Doufám, že i něco pozitivního se najde.
3: Já nevím, jestli to je pozitivní. Volby jsou za dveřmi, to se nedá nic dělat, je to tak. Opět bude potřeba odevzdat hlasy. A s volbami jsou na mnohých místech spojená i referenda, tak kde všude budou probíhat během voleb, to řekneme dnes odpoledne.
2: No a je pravda, že aby se naši posluchači mohli lépe orientovat, nabízíme každý den po 17. hodině takové zásadní informace, volební rozhovory, tak i to je důležité poslouchat. Tak ať se ti pěkně vysílá. Děkuju.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Pardubický dopravní podnik prodlouží trolejbusovou trať ke zdravotnické škole. V Poličce vznikne 15 nových stavebních parcel pro rodinné domy. Na dětského ombudsmana Martina Beneše se za prvního půl roku jeho působení ve funkci obrátilo 111 dětí a odpoledne bude slunečné, teploty až 24 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Město Pardubice a vlastník obchodního domu Grant hledají řešení sporu o rekonstrukci náměstí Republiky. Společnost PSN se odvolala proti povolení stavby. Nelíbí se jí navržený způsob dopravní obslužnosti a přístupu zásobování. Podle společného vyjádření města a firmy ale odvolání neznamená odmítnutí rekonstrukce ani snahu projekt zdržovat. Obě strany teď jednají o konkrétních technických a provozních úpravách, vysvětluje mluvčí magistrátu Matyáš Stanat.
6: Jednání v tuto chvíli směřují k nalezení takového řešení, které bude respektovat potřeby obchodního domu, jeho nájemců i návštěvníků a současně nebude představovat překážku pro realizaci rekonstrukce náměstí. Obě strany proto považují za důležité pokračovat v přímé spolupráci a hledat praktické řešení jednotlivých otevřených otázek.
4: Dopravní podnik v Pardubicích připravuje prodloužení trolejbusové trati ke zdravotnické škole. Nový úsek od okružní křižovatky na Průmyslové ulici ke stávající točně pod Nemošlickou strání bude dlouhý asi 850 metrů. Náklady na stavbu, včetně úprav napájení, projekt odhaduje na 72 milionů korun, informoval o tom ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán. V lokalitě Modřec na okraji Poličky vznikne 15 stavebních parcel pro rodinné domy. Město pozemky pořídilo levněji než v lokalitě jich a proto by jejich cena měla být dostupnější především pro mladé rodiny, říká mluvčí města Nadežda Šauerová.
7: Protože se podařilo pozemky získat za podmínek, které odpovídají v přepočtu výrazně nižší ceně, než za kterou byly vykupovány pozemky pro poslední připravenou lokalitu, to byl jich jedna, a za nesrovnatelně nižší cenu, než která panuje mezi soukromými investory.
4: První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů. Skoro 2/3 z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Většina případů se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Další velkou agendou byly stížnosti na postup škol a České školní inspekce. Prioritou Martina Beneše, kterou si stanovil na další 3 roky, je výrazně změnit systém ochrany ohrožených dětí.
8: To jsou děti zanedbávané, týrané nebo zneužívané, ale zároveň my se na to chceme dívat i trochu šířeji a chceme se zabývat i oblastí školství, zejména z pohledu jako bezpečí prevence šikany a postupu při prevenci šikany a ochraně před agresí.
4: Litevské a americké tajné služby varovaly ruského šachového velmistra Garyho Kasparova, že může být v ohrožení života. Kasparov žije v zahraničí a patří k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho režimu. Podle tajných služeb by teď měl přijmout preventivní bezpečnostní opatření. Kasparov to napsal na sociální síti X s tím, že varování respektuje, před Putinem se ale nehodlá skrývat.
5: Počasí.
4: Odpoledne bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, postupně ale může od západu přibývat oblačnost. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší kolona na příjezdu do Vysokého Mýta ve směru od Litomyšle.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dobré první říjnové poledne z Pardubic přejeme, tak jsou tu první říjnové písničky od srdce, tedy v podobě vašich pozdravů a nabídky hudby z našeho poledního playlistu, ale myslím, že je z čeho vybírat, tak na výběr dáváme třeba z Petra Muka, Abu tady máme v playlistu, Petra Spáleného, Manžele Klusovi jsou připraveni, Miroš Birka s Marikou Gombitovou, Iveta Bartošová, Kabáti, Marie Rotrová, Kapela Krištof, Michal Tučný, anebo Pavel Bobek.
0: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Bílý dům nad Skálou, navštívili jsme Věru Martinovou na začátek, připomínáme její kontakty, telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A pojďme k prvnímu z vašich pozdravů. Píšete: dobrý den, prosím o zahrání písničky všem prima lidem, ať mají hezký den, slunce nad hlavou a i v duši, a samozřejmě hlavně pro naši milovanou maminku paní Marii Svobodovou na legumu, protože slunce v duši každému sluší. A to je pravda, Kláro.

To byl Petr Muk. Ona se brání, předělávka písničky, kterou naspíval jako první Karel Černoch. A teď další z vašich poledních písničkových pozdravů, který nám čerstvě dorazil. A píšete, že byste chtěli písničku od Petra Muka, no tak teď jste ji slyšeli. Milé rádio, prosím o zahrání Manželce za výborný oběd, koprová omáčka s vařenými vejci, slídku a kyselými houbami. Děkuji, Mirek, dlouho jsme ji neměli. Tak a ještě přidáme jako bonus Abu. Aha.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A dneska ještě nikdo netelefonoval, tak by to chtělo. 726 46 4848, telefonní linka vedoucí přímo do živého vysílání, tak můžete někoho pozdravit a udělat někomu radost v první říjnový den. Tak z nabídky ještě Petr Spálený, Tomáš Klus s Tamarou, taky Miroš Birka, Iveta Bartošová, Eros Ramazzotti, Kabáti, Marie Rotrová, Krištof, Michal Tučný, anebo třeba i Pavel Bobek. Tak teď už by měl být někdo na telefonu, tak kdo pak se nám teď ozývá? Dobrý den. Zdravíme do České Třebové, tak co to bude, Miloši?
2: No a chtěl bych nechat vám pro celý Český rádio nechat zahrát pěknou písničku.
1: Dobře, jenom tak pro nás.
2: A ještě pro vaši kolegyně, jak byla při vámi, jak tam měla to dopoledne celý.
1: Dobře, tak pro Jitku Slezákovou také, tak je
2: no.
1: Jasně. Tak děkujeme moc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.

Kolej Albertov od Petra Spáleného v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Dál nám píšete prosím o zahrání nějaké fajn písničky. Bylo by to pro fajn spolupracovníky od letadel z Kerhartic, ať jim ten čtvrtek utíká. Díky moc, tak my moc zdravíme a posíláme teď. Manželé Klusovi, Tomáš Klus, Tamara Klusová, písnička

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A společně vstupujeme do druhé poloviny, 3 minuty před 00:30, tak ještě nabídneme Ivetu Bartošovou, Kabáty, Marii Rotrovou, kapelu Krištof, Michala Tučného nebo Pavla Bobka, taky Eros Ramazzottiho a teď i Miroš Birku s Marikou Gombitovou a další z vašich pozdravů, který dorazil, píšete: Milé rádio, zahrajte prosím pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu všem, hrajete super, děkuji moc, napsala Zdena.

0: Tak to byla pesnička V slepých uličkách od Miroš Birky a Mariky Gombitovej a někoho máme na telefonu, kdo pak to je, dobrý den.
1: Dobrý den, Tonda, zdravím vás, pane Vamberský. Já bych chtěl poprosit o nějakou pěknou pracovní písničku. Manželka mě pověřila mít nádoby pod průhlednou záminkou poraněného maličku, tak aby se mě to tak nějako lepší dělalo.
0: Rozumíme, tak úspěšně bojujte s tou hordou špinavého nádobí a pošleme vám Ivetu Bartošovou. Mějte se hezky v Žamberku, naslyšenou.
1: Taky, děkuju.

0: hudební kritici tuhle písničku pasovali na vůbec nejpovedenější single, který kdy Iveta Bartošová naspívala Můžeš lhát. 5 minut po půl jedné, tak někdo je na telefonu, kdo pak nám volá, dobrý den.
1: Dobrý den, Jarka.
0: Tak paní Jarko, povídejte, co máte na srdci.
1: Já vás poprosím o písničku od Erose.
0: Dobře, a komu to bude?
1: No, pro všechny, který poslouchají, pro pěkný odpoledne.
0: Dobře.
1: I vám do rádia.
0: Dobře, máte jí mít, je tady.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: charismatický Ital Eros Ramazzotti a Piu Bella Cosa. V písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice tak přidáme teď další z vašich poledních pozdravů. Tentokrát píšete, že byste chtěli zahrát Alici Vaculové a Zdeňce Rujbrové, protože mají narozeniny, tak hlavně zdraví a moře štěstí a i pohodu přejí Neveklovi.
1: Český rozhlas Pardubice, písnička.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Ano, ano, je to tak. No a ještě jedna šance pro vás, možná dvě pro písničkový pozdrav v této hodině. Tak telefonní linka 726464848, já chvilku počkám, než se chopíte vašich telefonních aparátů a někdo zatelefonuje, v případě, že někdo nezavolá, tak tady máme ještě možná i nějaké SMSky. No uvidíme, tak ale někdo by měl být na drátě. Kdo to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jitka z Lančkrouna.
1: Tak zdravíme Lančkroun, tak koho pozdravíme, Jitko?
2: Já bych chtěla pozdravit Láďu, Jiří Arivák, zapečené se svými velbama, Včera dělali kočičku Štěrnou a vám do rozhlasu.
1: Dobře, děkujeme.
2: Všem.
1: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: A tuším jo, prosím.
1: Ano, já vám čtu myšlenky, už je tady. Mějte se, naslyšenou.
2: Děkuju.

Já budu žít na věky na druhém břehu řeky, zpíval Michal Tučný, za malou chvíli Otagu Twir s dalšími zprávami a po nich už pořad Alex a host. A dnes se můžete těšit na povídání s Romanem Zachem. Říkali

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT 2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dokončení rekonstrukce historické radnice ve Svitavách se odsouvá do příštího roku. Nafta v Česku na některých pumpách zlevnila až o 3 koruny za litr. Nemocnice ve Valašském Meziříčí chce zrušit porodnické a novorozenecké oddělení. A odpoledne bude slunečné, teploty až 24 stupňů. Hezký čtvrtek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Oprava staré radnice ve Svitavách letos neskončí. Během rekonstrukce této chráněné kulturní památky ze 16. století se objevily technické problémy, které posunou její znovu otevření na jaro příštího roku, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Vzhledem k problémům se statikou, které se ukázaly při odhalení podlahy, nebude rekonstrukce staré radnice v letošním roce hotova. V současné době se provádí sanační práce, které mají zabezpečit statiku celé budovy. Aktuální rozpočet byl navýšen na zhruba 9 milionů korun a s dokončením se počítá na jaře příštího roku.
2: Proseč vybrala firmu na druhý úsek lesních cest. Radnice chce postupně vytvořit ucelený okruh, který by usnadnil přístup do lesů, třeba i rodinám z kočárky anebo bruslařům. První etapu stavbaři dokončují, druhý úsek za 4 miliony je v plánu na jaře. Obyvatelé Černého dolu v Krkonoších se mohou nově hlásit ke svozu bioodpadu. Městys začne službu provozovat na začátku příštího roku formou door-to-door. To znamená, že hnědou nádobu na bioodpad bude svozová společnost vyvážet přímo od jednotlivých domů.
4: Svoz je naplánovaný jednou za měsíc do nádoby o objemu 240 litrů. Pro občany s trvalým pobytem v městě si je nádoba i svoz zdarma. Zájemci o tuto novinku se mají možnost do 11. listopadu nahlásit na radnici buď osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Termín je důležitý proto, aby pracovníci měli včas přehled o počtu domácností, které budou mít zájem a mohli zajistit potřebný počet nádob. Na jednu nemovitost je možné poskytnout jednu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Nafta v Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší, benzín zlevnil jen nikde. Za cenu pod stanovým limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv začalo znovu určovat ministerstvo financí. Dnes podle něj nafta může stát nejvýš 48 korun a 72 haléřů za litr. Společnost Agel provozující nemocnici ve Valašském Meziříčí chce zrušit oddělení porodnické, novorozenecké a lůžkové pediatrické péče a přesunout je do nemocnice Agel Nový Jičín. Vyplývá to z koncepce, kterou vedení nemocnice předložilo zastupitelům města. Podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO, který kandiduje v komunálních volbách, je to nepřijatelný návrh, který je v rozporu s pachtovní smlouvou o pronájmu nemocnice.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno, ale může od západu začít přibývat oblačnost. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 19. Povane mírný jihovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na dvě dopravní nehody, které jsou vyznačené v Pardubicích na Hlaváčově ulici neboli na rychlodráze. Počítejte tam s mírně komplikovaným provozem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba, takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holland na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem si říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně tak. Moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek, tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme u ní byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, tak to byly mladé babičky.
1: Ano. Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak, no. Takže musíme se zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude už.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot. Teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor. No a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale ale nemusím ještě asi dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle, teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec, takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl jste?
1: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte.
1: Vypněte si prosím vás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.
1: To vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient, jako no.
0: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně, a to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kdy jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takový můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou, jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem, hraju sám sebe. No je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl, jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jste to řekl, jsme už jeho vysílání, takže nic.
1: Jo, takže to nejde říct zpátky. No, nějakého jako takového paznechta, prostě nějaký jako, nevím, možná zločince. Ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, tak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho...
1: Uvidíme, co z toho
0: bude. Nicméně vy se jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem se to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání, prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí, jako z těch složek, možná jako nějaký kolega, nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to, okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, jestli obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky, a těm lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju. Teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju. Ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdo

0: někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavou, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce, opustit herectví nechci a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to si to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám, tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
1: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano, teď. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím jo. Kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty i prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé.
0: Jako. Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete, nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě ano. Divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. A, takže jako často se to skoro stalo. Jako, že mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný. Nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi. Což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní. A vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: Vlastně, no tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě uslovila Nikola Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natknovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takový specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsaný tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, taky jako myslím to téma, a tak to, že to byla taková výzva. No. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie, a takže jsme řekli, hele, to je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda a že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě, jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mně přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako, protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelná Brooklynu, odpověděl jste. Děkuju. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju z Damu, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají. Jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako, a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plný entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace. Jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je. Tak tady si říkám, proč to nejde tak rychle? A vlastně ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi? Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Oni jsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. To si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se naklaníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaký natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu. A
0: pak ale myslím, že Archival to ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako, ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom, vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem si prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký, nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Kdyby Proč náhodou? Se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, si koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že si tam něco hledám a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to má.
0: Přibližuji se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak
1: zrychli
0: šup,
1: úvahu.
0: Šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to jako na mě vůbec, samozřejmě, takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti.
1: Jo, jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo a já si říkám, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čeká mě, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpankou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju a v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze, nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká, pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky, nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá, tak já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor, mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Podzimní městské slavnosti v Pardubicích budou mít tiší ohňostroj. Autonehoda poslance Turka mohla být podle policie nejvýš přestupkem. Sokolové žádají po policii zabavené miliony, které podle auditu ukradla bývalá zaměstnankyně. A zítřek bude převážně oblačný, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Ohňostroj při podzimních městských slavnostech v Pardubicích bude letos tiší. Organizátoři omezí výškovou pyrotechniku a hlučné kulové pumy nahradí světelnými efekty. Světelná show se po dokončení opravy venkova mostu vrací na původní místo u Labe. Městské slavnosti se uskuteční příští týden v pátek 9. a v sobotu 10. října. Ohňostroj pak završí sobotní program.
2: Kvůli plánovaným změnám budou pyrotechnické efekty v nižší výšce a show tak nebude viditelná z takové vzdálenosti jako při klasických ohňostrojích. Nejlepší výhled by měl být z levého břehu Labe. Pravý břeh bude z bezpečnostních důvodů uzavřený. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: V Chrudimi budou na podzim pokračovat komentované prohlídky městského opevnění. Okruh vede i po obnovené bašti Prachárna. Informační centrum připravilo celkem 4 termíny na říjen a listopad. Rozpis je uvedený na webu města. Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Litr benzínu Natural tak dnes v Česku stojí maximálně 46 korun a 14 haléřů za litr, nafta pak 48,72. Vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva můžou vydělat na nejvýš 2,50 Kč. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit, a to podle něj může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
3: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dopřeje, anebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
0: Sokolové žádají policii o navrácení 8 milionů korun, které vyšetřovatelé zajistili na bankovních účtech Elišky Kolding, bývalé zaměstnankyně České obce sokolské. Vyplývá to z dopisu Sokolů, do kterého ho měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Kolding podle závěrů auditorské firmy zpronevěřila víc než 40 milionů korun.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Zdržení na silnici 1/35 u Vysokého Mýta a také zdržení na dálnici D35 na příjezdu právě do Mýta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré čtvrteční odpoledne přejeme. Tak spolu s komunálními volbami, které jsou za dveřmi, se v našem kraji budou konat i 4 místní referenda. Všechna se týkají plánované výstavby větrných elektráren. Víc vám řekneme za chvíli a nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Jiřího Korna, Phila Collinse, také třeba i na Radka Tomáška anebo Václava Neckáře.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Jiří Korn, ještě tě mám plnou náruč, zpíval ve čtvrtečním dobrém odpoledni z Pardubic. Přejeme první říjnové odpoledne, ať je pro vás plné slunce a samých pozitivních informací a na silnicích, ať máte pohodu. A to třeba i díky naší řidičské abecedě, protože ještě tento týden vám každý den nabízíme jednu ze situací z provozu na silnicích, ve které často chybujeme, a dnes si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. A slovo má opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, a do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak přejeme, ať třeba i s naší řidičskou abecedou vždycky zdárně dojedete kolečkama dolů antenkou nahoru, tak jak se má. A zítra si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat.

0: Držitelně už příští pátek 10. tedy 9. a příští sobotu 10. října čekají českokomunální volby. V některých obcích ale nebudou voliči rozhodovat jenom o složení radnic. Vyhlášených je totiž také skoro 40 místních referent. Chystají je i 4 obce v našem kraji a podrobnosti teď má pro nás redaktor Josef Kopecký. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Takže kde a o čem se tady bude v referendech hlasovat?
1: Všechna místní hlasování spojuje téma větrných elektráren. Začnu Kamennou Horkou na Svitavsku, protože tam se investor snaží prosadit stavbu větrného parku, který by patřil k nejvýkonnějším v Česku a dokázal by pokrýt roční spotřebu zhruba 20 000 domácností. V Kamenné Horce ale narazil na poměrně silný nesouhlas. Odpůrci sepsali petici, proti je i vedení obce. V referendu mají obyvatelé rozhodnout, jestli větrníky chtějí nebo ne. Hlasování chystá i Sklené, tam je otázka formulovaná obecně a to, jestli obec vůbec nemá nijak podporovat možnou výstavbu elektráren, anebo dokonce, jestli by měla využít všechny prostředky k tomu, aby ji zabránila.
0: Tak Kamenná Horka a Sklené na Svitavsku nejsou jediné obce. Kterých se to ještě týká?
1: Je to ještě Mikuleč, tam jsou naplánované 3 větrníky a s tímto limitem počítá i referendum. Obyvatelé budou hlasovat o tom, jestli má obec takto navrženou výstavbu podporovat. Mikuleč přitom měla původně patřit mezi akcelerační zóny, kde se takové stavby povolují rychleji. Po nesouhlasu Pardubického kraje ale ze seznamu vypadla. A poslední je Dětřichov a hlasování, jestli má obec postupovat podle platných smluv a spolupracovat s investory, pokud stavba neohrozí životní prostředí a pokud obec získá podíl z provozu elektráren.
0: Co vlastně může výsledek referenda znamenat?
1: Aby místní referendum bylo platné, musí se ho zúčastnit aspoň 35% oprávněných hlasujících. Aby pak bylo závazné, musí pro odpověď s větší podporou hlasovat nadpoloviční většina. Potom by se tedy měla obec výsledkem řídit. Každopádně to může být důležitý signál pro investory a také argument při povolování staveb větrných elektráren.
0: Říká redaktor Josef Kopecký, mluvili jsme o referendech, která budou probíhat v rámci blížících se komunálních voleb. Josefe, děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: minuta po půl třetí, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Jan Vomberský za chvíli nabídne Naďu Urbánkovou s Karlem Černochem a také třeba Václava Neckáře. Ale víte, jak vzniklo divadlo Semafor? Velmi jednoduše. Jiří Suchý hrál ve skupině Akord Klub na basu a v redutě na Národní třídě si ho brzy všimnul Miroslav Horníček a jednou sebou přivedl Jiřího Šlitra. A právě tak spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor, také začala. Jiří Suchý tuto scénu vede už 67 let a právě dnes slaví 95. narozeniny. Žádnou oslavu ale nechystá. Českému rozhlasu poskytnul exkluzivní rozhovor a Tomáš Maleček nám teď Jiřího Suchého připomíná.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spoluzakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
1: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
4: Krajina posedlá tmou,
5: krajina posedlá tmou,
4: vzpomínky do sedla zvou,
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, kolik let je Semafor a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první to je taková polopremiéra. Vlastně jmenuje se to Bludička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici.
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádnej erben, to jsem udělal já. Já jsem si řekl jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
6: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
7: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
8: Anděle budou, i když mi tu nebudem.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Pardubice.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionů SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Dva večer.

0: Za 11 minut budou 3, posloucháte Český rozhlas Pardubice a my vám připomeneme zálety Aleny Zárybnické, které jsme vysílali minulou neděli. To si Alena jako vždy pozvala dalšího zajímavého hosta. Tentokrát jste měli možnost slyšet rozhovor z Vrchlabí s biatlonistkou Zuzanou Charvátovou.
1: Možná nějaká nepozornost, možná nějaký moment, kdy se před závodem nesoustředíte tak, že by to všechno klaplo. Vzpomenete si nějakou konkrétní?
2: Tak vzpomenu si velmi dobře, stalo se to v Oberhofu, protože všechno špatné, co mě se může stát, většinou je v Oberhofu a proto opravdu musím říct, že to není mé oblíbené místo k závodění a vůbec k ničemu. Nicméně pamatuji si, že jsem v Oberhofu vystartovala na tréninkových lyžích, takže když si vzpomenu, jak jsme se teď bavili o těch pocitech, tak vyjet na tréninkových lyžích a hned vidět ten pocit, že ty lyže nejedou, tak to je opravdu žalostný. Ten závod dobře nedopadl, ačkoliv jsem po prvním kole navzdory všem pravidlům přezula na závodní namazané lyže, tak mi k lepšímu výsledku nepomohly, ale naštěstí v systému, v kterým startujeme teď a kdy ty lyže si bereme přímo na startu správné, tak už by se to asi nestalo, ale to jsou moje vzpomínky, které v biatlonu určitě jakoby možná i taky někdo prožil, stejně tak jako se biatlonistovi, včetně mě se stalo, že objela jsem trestné kolo navíc, zapomněla jsem objet trestné kolo, anebo taky moje legendární příhoda o tom, jak jsem vystřelila jeden náboj navíc, aniž bych to tušila, což znamenalo automatickou diskvalifikaci.
1: Připomeňte mi momenty, kdy jste se dozvěděla, kdy budete vlajkonožkou v Cortině na posledních olympijských hrách.
2: Bylo to pro mě velmi nečekaný v tom, že v podstatě ještě před začátkem olympiády přišel takový dotazník, kam se člověk mohl nanominovat a já jsem se nanominovala s tím, že jsem nevěděla, jaký bude následný postup. Prostě říkala jsem si, jo, dobrý sranda, možná jsem tady jediná z těch sportovců, kdo ty maily čte, tak ať je vidět můj zájem o tom, že jsem si e-mail aspoň přečetla, ale potom došlo k hlasování sportovců a to mě velmi mile překvapilo, že právě sportovci si za svého zástupce a vlajkonoše zvolili právě mě. Možná je to tím, že ve sportu už nějakou dobu působím, současně jsem v komisi sportovců Českého olympijského výboru, takže se snažím mít pozitivní vliv na sportovní prostředí, aby závodníci se cítili dobře a jakmile bychom jim i my v komisi sportovců mohli pomoct, tak ráda přiložím ruku k dílu a budu dělat všechno pro pohodu těch sportovců, takže je to vlastně i taková odměna za to, že nějakou práci pro ten sport dělám a že si mě ty sportovci zvolili.
0: A zveme vás k poslechu na tuto neděli. Alena Zárybnická si bude povídat s lanovkáři Jiřím Kolínem a Václavem Jandou.

0: Tak to je ona.
1: Ono.
0: On. Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: V Pardubickém kraji chybí 100 milionů korun na sociální služby. Dopravní podnik v Pardubicích připravuje prodloužení trolejbusové trati ke zdravotnické škole. Maximální prodejní ceny nafty a benzínu klesnou a zítřek bude oblačný, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tejert. Pardubickému kraji chybí 100 milionů korun na dofinancování sociálních služeb v letošním roce. Situace podle něj může mít vliv na rozvojové projekty. Ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo doplatit zatím polovinu této částky. Některé sociální služby proto hejtmanství hradí z rezervy.
6: Týká se to například pečovatelských služeb a osobní asistence a taky nové pobytové služby pro seniory ve Vendolí a nové odlehčovací služby pro lidi s autismem. Aktuální nedostatek peněz v sociálních službách je podle kraje způsobený tím, že stát zatím neproplatil náklady na vyšší platové tarify platné v této sféře od 1. dubna. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Dopravní podnik v Pardubicích připravuje prodloužení trolejbusové trati ke zdravotnické škole. Nový úsek od okružní křižovatky na Průmyslové ulici ke stávající točně pod Nemošickou strání bude dlouhý asi 850 metrů. Náklady na stavbu, včetně úprav napájení, projekt odhaduje na 72 milionů korun. Informoval o tom ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán. Krajská knihovna v Pardubicích plánuje spustit vlastní internetové rádio. Naváže tím na projekt nového multimediálního oddělení, které před několika dny otevřela. Program takového vysílání by mohl tvořit taky výběr z podcastů a rozhovorů, které vytvoří samotní návštěvníci knihovny. Pokračuje vedoucí oddělení Androméda Vůdová.
7: Chtěli bychom i poskytnout třeba prostor pro osoby, které by chtěli se stát komentátorem a aby si mohli trénovat. Trénovat v našem rádiu.
5: V Česku bude teplo a slunečno i o víkendu, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra se v Čechách sice zatáhne, na západě a severozápadě může slabě pršet. O víkendu se ale vrátí skutečné babí léto. V sobotu budou nejvyšší teploty až 24, v neděli 23 stupňů. Maximální prodejní ceny nafty u čerpacích stanic v pátek klesnou o 14 haléřů na 48,58 za litr. Cena benzínu se sníží o 22 haléřů, nejvyšší cena bude možná 45 korun a 92 koruny za litr. V cenovém věstníku to dnes stanovilo ministerstvo financí. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška, opatření má zatím platit do konce října.
4: Počasí.
5: Zítra bude v Pardubickém kraji většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehodu máme hlášenou ze silnice 1/35 u Svitav s komplikacemi a kolonou. Počítejte na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta a zdržení taky na příjezdu do Ústí nad Orlicí od České Třebové.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Víkendové pozvánky, kalendárium a také hokej speciál. To je náplň této hodiny, kterou ještě vyšperkujeme písničkami, které nestárnou. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice se můžete těšit na Knoflíky lásky, taky na Sandru, na Cranberries, na Dalibora Jandu a nebo na Michala Tučného.
4: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: je taky legenda mezi písničkami. Knoflíky lásky Iveta Bartošová a její tehdejší partner Petr Sepeši v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Já jsem zatím koukal, jak to vypadá s pronostikou, a ta říká, že foukáli na svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek. Zatím tomu všechno nasvědčuje, protože fouká od jeho východu.
1: Počasí.
0: Co nás čeká a nemine ve zbytku prvního zářijového půl týdne, teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice probereme s Jaroslavem Tučkem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne přejeme.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak pane Tučku, už jsme to možná trochu nakousli. Pronostika tam mluví jasně, že by měl být teplý podzimek, když fouká od jihovýchodu, tedy od východu na dnešek. Fouká od jihovýchodu, tak bude to platit minimálně do konce týdne?
2: Určitě to bude platit do toho konce týdne s tím, že ty teploty budou hodně příjemné, nadstandardní na tuhletu roční dobu. Dnešek už jsme se dostali na letišti v Pardubicích na 24,4 desetiny stupně, takže těch 24 stupňů je na mnoha místech. Odpoledne teďkou bude nějaké polojasno oblačno, jde o vysokou oblačno, slunce přesto normálně prosvítí, takže nějak pocitově, že by bylo nějak zataženo, ani vnímat nebudeme. Co se týká toho větru, fouká nám od jeho východu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, ale pomaličku začne k večeru slábnout, částečně bude slábnout. No a ta noc pak bude dál polojasná až oblačná, stále půjde o vysokou oblačnost. Teploty by nám měly spadnout do rozmezí 12 až 8 stupňů Celsia. Vítr stále od jeho východu až východu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den většinou oblačno a stále půjde o vysokou oblačnost, takže slunce se trošku tlumeně přesto bude prosvěcovat. Teploty pořád vysoké, 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18, no a vítr od jeho východu až jeho rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, a to bude dopoledne, odpoledne pak zeslábne.
0: Mm-hmm. Tak tolik tedy aktuální počasí, moc za něj děkujeme, zdravíme do Hradce Králové a těšíme se zase. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Za chvíli Cranberries, Pavel Vítek, Dalibor Janda, Brontosauři, taky hokej speciál a nebo kalendárium. A teď i pozvánky na zajímavé víkendové akce. Jestli nevíte, kam o víkendu vyrazit, tak s tím vám teď jako vždycky pomůže Barbora Bláhová.
1: Právě dnes začíná celostátní festival Den architektury. Až do středy tak budete moct navštívit různé výstavy, přednášky a další akce. Třeba v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě připravili na zítřek a pondělí projekci dvou filmů. No a v Litomyšli budou od zítřka do neděle komentované prohlídky krovu a nejstarších prostor někdejšího hradu ve státním zámku i ukázky aktuálního stavu rekonstrukce Augustovy tiskárny. A nebo můžete zítra a v sobotu vyrazit do Slatiňan na výstavu hub. Nejrůznější druhy uvidíte ve Společenském domě vždy od 8 do 18 hodin. Dál se přesouváme do Letohradu, kde bude Podorlická parní sobota. Na místním nádraží uvidíte od 9 do 16 hodin historické lokomotivy. Budete si moct prohlédnout historický jídelní vůz a svést se některým z parních strojů. Přesné trasy a časy odjezdů najdete na webu vytopnadolnilipka.cz. No a od zítřka do neděle můžete vyrazit také na plochodrážní stadion.

0: stadion ve Svítkově v Pardubicích. Zítra tam uvidíte finálový závod mistrovství Evropy jednotlivců. V sobotu bude na programu závod klasických motocyklů, mistrovství světa flat track a závod juniorských nadějí, nazvaný Zlatá stuha. No a v neděli pak uvidíte 78. ročník Zlaté přilby města Pardubic. A pokračujeme do Litomyšle, kde bude o víkendu ChocoFest. V prostorách zámeckého návrší budou návštěvníci ochutnávat čokoládu, pralinky, brownies, dezerty, cukrovinky a další gastronomické speciality. Program začne vždy v 10 hodin. A nesmíme zapomenout ani na Bramborovou sobotu na Veselém kopci. Tato akce připomene tradici pěstování brambor na Českomoravské vrchovině. Od 9.30 do 16 hodin se tam dozvíte zajímavé informace o pěstování, šlechtění, uskladnění i použití brambor. A od 10 do 15 hodin budete moct ochutnat bramborová jídla, připravená podle tradičních lidových receptů. Další tip je na Heřmanoměstecké podzimní slavnosti, které budou v sobotu. Program začne v 9.30 a těšit se můžete na staročeský jarmark, hudební vystoupení, loutková divadla i ohňovou show. A nakonec pozvánka na okresní výstavu ovoce a zeleniny, kterou můžete navštívit v sobotu a v neděli v kulturním domě v Kocvířově u Svitav. Od 9 do 17 hodin tam uvidíte rekordní i běžné výpěstky, květiny a dřeviny. Součástí akce bude také výstava keramických výrobků, patchworku a paličkování. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
2: Český rozhlas Pardubice, Rádio

0: Vlka.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek, 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanová hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. Před 135 lety v roce 1891 přivítala první studenty slavná kalifornská Stanfordova univerzita. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Milion Němců se podle plánu operace Tajfun vrhl na sovětské hlavní město, které bránil 1,25 milionu vojáků. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. 12 nacistických pohlavárů bylo odsouzeno k smrti, 3 na doživotí. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Walt Disney World byl na Orlandu na Floridě otevřen v roce 1971, to je 55 let. A mimochodem je to největší a nejnavštěvovanější rekreační oblast světa. 50 milionů návštěvníků si loni nenechalo utéct pohled na Popelčin zámek. První CT, tedy klinický výpočetní tomograf na světě, byl představen ve Velké Británii v laboratořích EMI taky v roce 1971. Za otce tohoto vynálezu je považován anglický inženýr Godfrey Newbold Hounsfield. Za vývoj počítačové tomografie získal i Nobelovku. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.

0: Hokej speciál.
1: Hokejová extraliga nabrala tempo. Některým týmům se daří víc, některým míň. Do té první skupiny patří mistrovské Dynamo, které sice párkrát zaváhalo, ale patří mu druhé místo a zdá se, že se tým postupně rozjíždí. Je tu magazín Hokej speciál na Českém rozhlasu Pardubice. Příjemný poslech přeje Otaku Tvirt.
0: Hokej speciál.
1: Pardubice za sebou mají 7 zápasů, 5krát z toho dokázali vyhrát, aktuálně mají 3 výhry v řadě za sebou. Funguje útok mužstva, když hráči dali už 29 branek. Krize po mistrovské sezóny tedy zatím nepřišla. Mistrovské oslavy si užili všichni, včetně brankáře Romana Vila. Bylo pro vás to léto jiné?
2: Asi se dá říct, že jo. Samozřejmě bylo daleko takový příjemnější. Zároveň jsme měli hodně povinností, které k tomu patří a za které jsme samozřejmě rádi, ale už i s pár klukama hned po tom vítězním zápase jsme si říkali, že tohle chceme zažívat a že uděláme maximum pro to, aby jsme měli, nebo aby jsme si vždycky dali co největší šanci zažít takovýhle konec sezóny. Takže vlastně všichni si moc dobře uvědomujeme, že ta práce musí pokračovat a zlepšovat se.
1: Ale zase na druhou stranu, tak 3 roky po sobě, 3krát ve finále. 2krát to smolně nevyšlo, to je pravda, ale prostě kdo to může říct, že 3krát hrál titul?
2: A já s tím souhlasím naprosto a samozřejmě za to jsem hrozně vděčný. Myslím si, že to je sen každého, nejenom hokejisty, ale sportovce, hrát ty finále, bojovat o ty největší příčky a já si vážím toho, že máme takovou kvalitu a že všechno vlastně u nás funguje na takový úrovni, že tu šanci máme a samozřejmě jsem rád, že jsme to vyhráli.
1: My už jsme spolu na to narazili v průběhu Ligy mistrů. Ta síla v tom útoku je papírově obrovská, ale přijde mi, že už se začíná opravdu projevovat i v těch zápasech víc a víc, že si to prostě tak sedá a opravdu, že to tam
2: jo,
1: je.
2: Já s tím souhlasím, bavíme se tady vlastně spolu každou sezonu, možná dost podobným čase a prostě musí si to sednout. To není žádná výmluva. My sami cítíme, že třeba bychom měli být o trošku lepší, ale prostě udělali jsme nějaký změny i co se týče systému, pracujeme na tom, aby jsme prostě zase jsme museli najít nebo trenéři, trenérský štáb, který celý léto makal na tom, aby vymysleli s čím zase novým trošku jako být lepší. Takže to tam teď se snažíme aplikovat a prostě chce to čas. Já jako věřím tomu, že je to proces, dlouhodobý proces prostě a těma malýma krokama člověk se prostě zlepšuje a doufá a věří v to, že na konci sezóny to prostě bude ono a všechno si to sedne.
1: Když jsem zmínil ty posily Tomáš Nosek, Matěj Stránský, David Tomášek, asi i z jejich pohledu jako je super, že hnedka v začátku to chytli a bodují, že na to nečekají, já nevím, 10 kol, než konečně přijde ten první gól, ale prostě fakt do toho zapadli a i to ukazuje na tu jejich kvalitu, že jo. No,
2: jednoznačně, to je důležitý pro každého hráče a zase na druhou stranu já mám pocit, že tyhle kluci vlastně nepřišli do neznámého prostředí. Samozřejmě Nosino tady vyrůstal, Tomas tady hrál, Straně se tady úplně novej, ale vlastně všichni se známe navzájem, ať už z nároďáku a tak dále, protože všichni jsme podobný ročník, potkávali jsme se v zahraničí se všema, takže vlastně myslím si, že tenhle přesun pro ně byl daleko příjemnější. Zároveň ta naše kabina funguje velmi dobře, máme tam spoustu lídrů, kteří prostě vědí, jak se chovat, jsme zkušený tým, takže myslím si, že tohle jim hodně pomohlo a i se to asi ukazuje v tom, že prostě od začátku jsou schopní do toho naskočit. A já si myslím, že strašně důležitý pro nás je, že přišli takovýhle velký hráči, který vlastně přinesou do toho týmu opět ten chtíč to vyhrát. Že prostě žádný ne vyhoření, ale taková ta spokojenost, o který jsme se bavili, že jsme to teda vyhráli, tak jako dobrý, tak jako jsme splnili, ale to tam není. A navíc přišli takovýhle velký hráči, který prostě chtějí vyhrát taky. Takže už jenom tohle vás opět jako strhne k tomu, že prostě chcete jet dál a dál.
1: Chválil jste kabinu. Lukáš Sedlák říkal, že s Romanem Červenkou je obrovská sranda.
2: Musím říct, že Červu s každým tím rokem, co je tady, tak se víc jako rozpovídává a otevírá, takže prostě to je, Červu je unikát ve všech ohledech, ať už v tom, jak pracuje, v tom, jak vlastně přemýšlí nad tím hokejem a celkově vlastně nad tou přípravou sportovní regenerací a tak dále, tak i teď je super, že je takovej, už se cítí jako dobře a je takovej otevřený, takže pak, když s ním člověk je a v nějaký třeba menší skupince, tak prostě to člověk jenom poslouchá s otevřenou pusou a směje se a zároveň dostane spoustu inspirací.
1: Řekl pardubický brankář Roman Vil. Takový byl dnešní hokej speciál na Českém rozhlasu Pardubice. Do příštího vydání našeho magazínu se hrají pardubičtí 3 zápasy. V pátek v extralize doma proti Plzni, v neděli proti Spartě a ve středu je čeká duel Ligy mistrů proti francouzskému Bordeaux na jeho ledě. Pro dnešek se s vámi loučí Otaku Tvirt.
0: Hokej speciál.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Michal Tučník chyběl v odpoledním programu Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli, tedy konkrétně za 7 minut, nebudou chybět ani zprávy, které přinese Ota Gutwirth a po nich také pravidelná humoriáda. Dnes se scénkami vybíranými Pavlem Kučerou a Alešem Ulmem a doplníme i spotřebitelský servis. Téma dnešního spotřebitelského servisu bude zamítnutá reklamace a s ní spojený poplatek. Jestli ho platit anebo neplatit, k tomu už se vyjádří spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Panu Radkovi prodejce neuznal reklamaci mobilního telefonu. A aby toho nebylo dost, požadoval od něj 300 korun prý za odeslání do servisu a další náklady. Pana Radka by zajímalo, jestli je povinen takový poplatek uhradit. Pane posluchači, nejste. Je sice jasné, že prodejce určité náklady s vyřízením reklamace měl, ale jak už před několika lety rozhodl nejvyšší soud, takový poplatek by vlastně omezoval právo kupujícího na reklamaci. V případě, že by toto vysvětlení prodejci nestačilo, pošlu vám konkrétní znění rozsudku.

0: připojí se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. do 10. října ke Globusu v Pardubicích. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové, kde seženete i brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanuslatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si ke Globusu do Pardubic pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Heřmanův městec neuspěl s námitkami proti krácení dotace na dopravní terminál. Silničáři na 4 dny uzavřou výjezd z Náchoda ve směru na Broumov. Deficit státního rozpočtu koncem 3. čtvrtletí je 104,90 miliard. A zítřek bude oblačný, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Heřmanovu městci hrozí ztráta 25 milionů korun z dotace na dopravní terminál. Sankci městu vyměřilo Centrum pro regionální rozvoj, které kontroluje využití evropských peněz. Radnice podle něj nesplnila podmínku, že na terminál bude zajíždět víc spojů.
3: Jejich počet se podařilo navýšit až letos na jaře. Radnice proti možnému krácení dotace podala námitky, které ale centrum podle dokumentů zveřejněných na webu města znovu odmítlo. O dalším postupu se radní poradí s právníky. Z Heřmanova městce Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Spolu s říjnovými komunálními volbami se v Česku uskuteční taky skoro 40 místních referend. Informace je uvedená na webu ministerstva vnitra. Na seznamu jsou i 4 obce z Pardubického kraje. Kamenná Horka, Mikuleč, Dětřichov a Sklené. Ve všech případech tam budou lidé rozhodovat o možné výstavbě větrných elektráren. V Náchodě od zítřka silničáři uzavřou hlavní silnici ve směru na Hronov a Broumov. Ulice Broumovská bude neprůjezdná v následujících 4 dnech. Důvodem jsou práce na výstavbě silničního obchvatu města, konkrétně demontáž podskružení mostního objektu. Objízdná trasa vede přes Dolní a Horní Radechovou a Červený Kostelec.
4: Uzavřený bude zhruba 200 metrů dlouhý úsek u celního deklarantu od křižovatky s ulicí Kladskou Pověst do areálu celního deklarantu. Oproti původně avizovanému termínu dochází k posunu uzavírky o 1 týden. Změnou je také zrušení původně plánovaného nočního přerušení prací. Uzavírka silnice tak platí nepřetržitě od 1. do 4. října bez možnosti průjezdu. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard na 194,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci 3. čtvrtletí je 4. největší od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliard korun. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard a 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
1: Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Vád bude mírný jihovýchodní až jižní vítr. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. V Pardubicích kolony u hlavního nádraží a na příjezdu od Přelouče a kolona taky na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Já mám nalíkají.
6: Slyšte z toho zdruda.
7: My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
5: A my jsme rádi s vámi.
6: Díky.
5: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
1: Humoriáda. Nosím černý bre.

0: Tak skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, ano. Již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: Tak, jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No, já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy ji dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. Za to nestačíte, ale
0: zásobení
1: a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty gyrosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou
0: klasika.
1: Saláty a tyhle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso. A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale
0: dobře.
1: Prostě takhle se to krájí, že to jsou jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není řecký.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, Pobi, on neznal, to je syn starého žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým žoudličkovi?
3: O tom žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na picklenice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No já
3: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, statistika to je...
2: Statistika.
3: To je jako nějakou filmu, že jo? Nebo... Ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne? Jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, takhle,
2: Vy nevíte, co to je statistika?
3: No to já vím, ono.
2: No,
3: To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, to... ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo, nebo to...
2: Ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
3: jo, jo.
2: to vypočítá, jo.
3: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň, než víc, víte?
2: Tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam... Kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: A dejme tomu, že vypijete, řekněme, tři piva
3: jo.
2: a váš soused vypije pět piv, takže v průměru jste vypli každý čtyři piva, víte?
3: Můj, ale to je vyloučeno. No když ten jich vypije pět, tak to já jich vypiju taky pět.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no
2: když vy vypijete třeba dvě piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju dvě, ten vypije aspoň tři Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom,
3: no jo,
2: abyste
3: je,
2: věděli,
3: no.
2: jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je, no.
2: Někteří
3: no,
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jediný.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120 a na vystoupení jsme jezdili spolu. Někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny a ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda, jako. Ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byli dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, dělal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no, takže to byl výborný, a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom a takovou,
0: tak a Bára
1: to byla, on vystupoval, protože on byl mezinárodní, jako DDR.

Tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás, je pana Ulma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Možná dám večer.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.

0: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta, pana Aleše Ulma.
1: Děkuji.
0: Aleši, moc vás zdravím.
1: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
0: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, Růženko.
3: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
3: No zkuste.
4: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
1: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
3: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
4: Děkuji a dávám Ačko.
3: Děkujeme, naslyšenou.
4: Taky, naslyšenou.
3: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
5: Tak. Dobrý den, tady František Raubner-Vltovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
3: Dobrý,
5: a pan
3: dobrý
5: den. A zapomněl říct o panu Felixi Holzmannovi, že jezdil leta na lodi taky.
1: Já to vím, Kriegsmarine.
5: Víte, ano.
1: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi ano, zábavní.
3: No.
5: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
1: Ne.
3: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
1: Pavel Lukeš.
3: Abychom si to
1: zjasnili. Já jsem dělal kufr, věšák, opoklatané špičky české.
5: Ano.
1: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben. A tak dále, no.
3: No, a co jste chtěl, Františku?
5: Jak byla aféra s tím Bingem 94,
1: 96? Tom jsem neměl prostě.
3: V tom nejel, Aleš.
1: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát.
3: Tak, to bohužel neproberem,
5: to
3: Františku.
5: Překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo a ničeho, ani jsme o tom nějak moc nevěděli.
1: No,
5: ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
3: Tak děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Halo. Halo.
6: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
3: Dobrý den.
6: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
3: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, podtrženo, Felix Holzmann může provozovat statistiku dál.
7: Statisticky, to byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
8: Jo.
7: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
8: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
7: Jak to nesmysl?
8: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
7: Jo.
8: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
7: No dobře, to je náhoda, že
8: třeba. Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byli 3 roky. Jo.
7: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
8: No,
7: podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
8: 101 slaneček denně?
7: Ano.
8: Na jednoho člověka?
7: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
8: No to je strašný teda.
7: Jak strašný?
8: No já si představ, že já bych třeba bydlel v Amsterdamu.
7: No a?
8: My jsme 5členná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 až čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, jo, ale to...
7: Já nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
8: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
7: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
2: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
7: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
2: Jo, můžete mít hlad jako tygr, jste před půl hodinou sněte pro půl kuřete.
7: Já, že jsem sněte půl kuřete?
2: No samozřejmě.
7: A jak jste na to přišel?
2: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněte celý, naschledanou.
9: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: Mm-hmm. A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svoji dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne? Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák.
1: Aha.
2: Jsem si vymyslel Věšák a já jsem ho uváděl ten Věšák, drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo.
1: Aha.
2: Celý ty, vymýšleli se další hosti, na to se věšli. Věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci,
1: přinesli,
2: no tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl. A on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Vzal to skromně, ano. A udělal, samozřejmě byl výtečnej.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát, a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platíte věci dál. Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Vážený pane, ty dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano.
3: Říkáte mé?
4: No jistě.
3: Co pak, jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No jo, no ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní
4: účes?
3: No tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý a z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, teď s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo abych
3: měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: No jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka. A mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala a před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se, Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek, a teď mě to svádí říct šípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak ale nesmíte hnout brvou.
4: Šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bychom
5: bych to nerozváděl potom.
4: Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Libíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Libíček tady často nebývá,
5: ano.
4: Ale zase sestava Nárožní Bohdalová
5: velmi
4: taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hrozovat z Karviné. Dobrý den, pane.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Libíčkovi.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravím.
5: Díky.
7: A chlapi, já bych též hlasoval pro pana Libíčka.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
7: Zbytek ne, díky. Nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
4: Dobrý
8: Já bych
4: den.
8: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme.
8: Děkujeme.
4: Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedna
5: ano,
4: určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče. A
4: úplně
9: a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas.
5: Děkujeme.
4: A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Líbička.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló.
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježišmarja.
4: To by bylo práce jako
11: by
4: na kostele.
11: To by bylo taková sledovanost, takové
5: víte, že vám
11: opravdu nepropadne.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém.
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to
11: ano,
5: takové více.
11: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal křestní jméno, stačí? Tak už se nedozvíme.
5: Ne.
4: Ale řekla
5: ale
4: to hezky,
5: víme
4: paní
5: to.
4: Posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tady statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004.
5: Let, no.
4: A 4 TT jste získali s kufrem.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou, no.
4: Tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima
5: a finále.
4: Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No.
4: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
5: Samozřejmě ta pantomima byla dobrá.
4: Co předváděli profese?
5: Jo. na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se tam objeví na tom a tohle. Mm. Ale řekl bych, že tak ty prostě ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají
5: to
4: zafixovanou...
5: To nám posílali pořád, no.
4: Tu hlášku nevím dál. Jo, to bylo u těch hádání slov. Kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle přesně, jak...
4: Nepotřeboval scénář, měl
5: ne,
4: Aleše Ulma.
5: Ne, to měl mě, ano.
4: Přímo
5: autora. Ano, ano,
4: dobře,
5: ano.
4: Tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka se mi jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
12: Nerozumím.
13: Ale no nerozumím, no podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
12: Ale no tak,
13: Je to prej ze švestek?
12: Ale ne, no tak takovým napadlený, řečem, ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
13: Ráno nebo večer?
12: Večer,
13: jo?
12: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
12: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
13: No jo, no, tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No
13: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No počkejte,
13: čím budu rozdávat.
12: No jo, počkejte, poté hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Na půl hodiny.
12: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
13: Dešťovou vodou.
12: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
12: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No... Samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešaty.
14: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčeny, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Je vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novice, ustavatelého.
1: Máme zapsáno, děkujeme, Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: A co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo.
1: Si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška to máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam s sebou plesknul a čal tam dělat tuleně.
1: Josefe, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libíčka.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka z Todně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skle.
1: Mějte se na skledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zábavku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že v obtěžu, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No jděte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit.
6: Teda. No to bych řekl.
7: No ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebuďte cimprli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. No. A bez lampy spoku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, co si... Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéf, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám, to je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel schánět nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukradl a teď byste ještě poškodil vůz při tentočkování nebo tentočkování?
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte, já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefunguje?
7: Ale jo, funguje.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nemusím.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nemusím, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kg, oblbý 4 kg.
7: 4 kg, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no, vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne? Že? Tak,
7: to je hrůza, to je, kam se člověk podívá, samý zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo?
6: Šéfe, poslíšte, já vám něco řeknu. Ajte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknou v nohách, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Hravičku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubice jednají s vlastníkem Grandu o podmínkách rekonstrukce náměstí Republiky. Škoda Auto omezuje kvůli problémům u dodavatele výrobu. Voda v Postřižíně na Mělnicku splnila limit pro povolené množství olova, dál ale není pitná. A zítřek bude oblačný, teploty až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Město Pardubice a vlastník obchodního domu Grand hledají řešení sporu o rekonstrukci náměstí Republiky. Společnost PSN se odvolala proti povolení stavby. Nelíbí se jí navržený způsob dopravní obslužnosti a taky přístupu zásobování. Podle společného vyjádření města a firmy ale odvolání neznamená odmítnutí rekonstrukce ani snahu projekt zdržovat. Obě strany teď jednají o konkrétních technických a provozních úpravách, vysvětluje mluvčí magistrátu Matyáš Strnad.
4: Jednání v tuto chvíli směřují k nalezení takového řešení, které bude respektovat potřeby obchodního domu, jeho nájemců i návštěvníků a současně nebude představovat překážku pro realizaci rekonstrukce náměstí. Obě strany proto považují za důležité pokračovat v přímé spolupráci a hledat praktické řešení jednotlivých otevřených otázek.
3: V Chrudimi budou na podzim pokračovat komentované prohlídky městského opevnění. Okruh vede i do obnovené bašty Prachárna. Informační centrum připravilo celkem 4 termíny na říjen na listopad. Rozpis je uvedený na webu města. Město Přelouč připravuje pietní pokládání kamenů zmizelých. Mosazné kostky, známé také jako Stolpersteiny, ponesou jména obětí holokaustu a nacistické persekuce. Kameny tradičně umístí na chodník přímo před domy, kde tito lidé žili.
5: V Přelouči letos přibude k dosavadním 6 5 nových Stolpersteinů, a to v ulicích Hradecká a Tůmy Přeloučského. Připomínat budou tragické osudy rodiny Hiršových, Mandelíkových a Libenských. Pětní akci plánuje město na 21. října. Z Přelouče Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely, uvedla dnes Škoda Auto v prohlášení. Neupřesnila, o jakého dodavatele ani komponenty jde a kterých provozů a modelů se omezení týká. Boleslavský deník tento týden napsal, že omezení se týká výroby elektromobilů v hale M13 Mladé Boleslavy, kde zaměstnanci tento týden nechodí na noční směny. Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. V platnosti taky zůstávají všechna ostatní opatření. Omezení pro 12 obcí se od minulého čtvrtka týká asi 15 000 lidí.
1: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, teploty 19 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 333 u Písníku Hrádek u křižovatky, je nehoda osobního auta a motorky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Dobrý podvečer, přejeme. Tak blíží se komunální volby, čekají nás už příští pátek a také sobotu. Spolu s nimi je na některých místech v našem kraji také vyhlášena možnost referenda. Konkrétně ta referenda budou 4, jaká konkrétně a kde, to vám řekneme za chvíli a chybět nebude ani volební půlhodinka, tentokrát ze Svitav, a nabídneme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na kapelu Olympic, na Bruce Springsteena, na Petra Muka a nebo na Bonnie M.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Pardubice Springs, v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice, 17 hodin 8 minut, nejvyšší čas na souhrn aktuálních událostí 1. říjnového dne. Má je Ota Gutwirth.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Heřmanovu městci hrozí ztráta 25 milionů korun z dotace na dopravní terminál. Sankci městu vyměřilo Centrum pro regionální rozvoj, které kontroluje využití evropských peněz. Radnice podle něj nesplnila podmínku, že na terminál bude zajíždět více spojů. Ohňostroj při podzimních městských slavnostech v Pardubicích bude letos tichý. Organizátoři omezí výškovou pyrotechniku a hlučné kulové pumy nahradí světelnými efekty. Světelná show se po dokončení opravy vonkova mostu vrací na původní místo u Labe. Městské slavnosti se uskuteční příští týden, v pátek 9. a v sobotu 10. října. Ohňostroj pak završí sobotní program.
3: Kvůli plánovaným změnám budou pyrotechnické efekty v nižší výšce a show tak nebude viditelná z takové vzdálenosti jako při klasických ohňostrojích. Nejlepší výhled by měl být z levého břehu Labe. Pravý břeh bude z bezpečnostních důvodů uzavřený. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Spolu s říjnovými komunálními volbami se v Česku uskuteční taky skoro 40 místních referend. Informace je uvedená na webu ministerstva vnitra. Na seznamu jsou i 4 obce z Pardubického kraje. Kamenná Horka, Mikuleč, Dětřichov a Sklené. Ve všech případech tam budou lidé rozhodovat o možné výstavbě větrných elektráren. Víc uslyšíte za chvíli. Pardubickému kraji chybí 100 milionů korun na dofinancování v sociálních služeb v letošním roce. Situace podle něj může mít vliv na rozvojové projekty. Ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo doplatit zatím polovinu této částky. Některé sociální služby proto hejtmanství hradí z rezervy.
4: Týká se to například pečovatelských služeb a osobní asistence a taky nové pobytové služby pro seniory ve Vendolí a nové odlehčovací služby pro lidi s autismem. Aktuální nedostatek peněz v sociálních službách je podle kraje způsobený tím, že stát zatím neproplatil náklady na vyšší platové tarify platné v této sféře od 1. dubna. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: V lokalitě Modřec na okraji Poličky vznikne 15 stavebních parcel pro rodinné domy. Město pozemky pořídilo levněji než v lokalitě jich a proto by jejich cena měla být dostupnější především pro mladé rodiny.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Legenda, kterou, co si pamatuji, v první polovině 90. let ještě přespívala tehdy známá oblíbená rapová kapela Rapmaster z písnička Dej mi víc své lásky, kapela Olympic, v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Tak, jak už jste slyšeli, 9. a 10. října nás čekají komunální volby a v některých obcích nebudou voliči rozhodovat jenom o složení radnic, ale vyhlášených je také skoro 40 místních referent. Chystají je i 4 obce v našem kraji. Podrobnosti má pro nás redaktor Josef Kopecký. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme rovnou na věc, o čem se tedy bude v referendech hlasovat.
1: Všechna místní hlasování spojuje téma větrných elektráren. Začnu Kamennou horkou na Svitavsku, protože tam se investor snaží prosadit stavbu větrného parku, který by patřil k nejvýkonnějším v Česku a dokázal by pokrýt roční spotřebu zhruba 20 000 domácností. V Kamenné horce ale narazil na poměrně silný nesouhlas. Odpůrci sepsali petici, proti je i vedení obce. V referendu mají obyvatelé rozhodnout, jestli větrníky chtějí nebo ne. Hlasování chystá i Sklené, tam je otázka formulovaná obecně a to, jestli obec vůbec nemá nijak podporovat možnou výstavbu elektráren, anebo dokonce jestli by měla využít všechny prostředky k tomu, aby ji zabránila.
0: Tak to máme tedy Kamennou horku a také Sklené. Připomeň ještě další dvě obce na Svitavsku, kterých se to týká.
1: Je to ještě Mikuleč, tam jsou naplánované 3 větrníky a s tímto limitem počítá i referendum. Obyvatelé budou hlasovat o tom, jestli má obec takto navrženou výstavbu podporovat. Mikuleč přitom měla původně patřit mezi akcelerační zóny, kde se takové stavby povolují rychleji. Po nesouhlasu Pardubického kraje ale ze seznamu vypadla. A poslední je Jindřichov a hlasování, jestli má obec postupovat podle platných smluv a spolupracovat s investory, pokud stavba neohrozí životní prostředí a pokud obec získá podíl z provozu elektráren.
0: A co vlastně výsledek referend může znamenat?
1: Aby místní referendum bylo platné, musí se ho zúčastnit aspoň 35% oprávněných hlasujících. Aby pak bylo závazné, musí pro odpověď s větší podporou hlasovat nadpoloviční většina. Potom by se tedy měla obec výsledkem řídit. Každopádně to může být důležitý signál pro investory a také argument při povolování staveb větrných elektráren.
0: Říká redaktor Josef Kopecký, mluvili jsme o referendech chystaných do nadcházejících komunálních voleb. Josefe, děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzkum a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice.

Český rozhlas Pardubice, pořad Den v kraji a příští pátek a sobotu budeme v komunálních volbách vybírat nové městské obecní zastupitele. Český rozhlas vám každý všední den v 17:30 představuje kandidáty, kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Pardubického kraje. Tak včera jsme navštívili Pardubice a dnes se o 17:30 vydáme do Svitav. Počas.

0: Co nás čeká a nemine ve zbytku 1. zářijového půl týdne teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice probereme s Jaroslavem Tučkem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak pane Tučku, pronostika tam mluví jasně, že by měl být teplý podzimek, když fouká od jihovýchodu, tedy od východu na dnešek, fouká od jihovýchodu, tak bude to platit minimálně do konce týdne?
1: Určitě to bude platit do toho konce týdne s tím, že ty teploty budou hodně příjemné, nadstandardní na tuhletu roční dobu. Dnešek už jsme se dostali na letišti v Pardubicích na 24,4 stupně, takže těch 24 stupňů je na mnoha místech. Odpoledne teďkou bude nějaké polojasno oblačno, jde o vysokou oblačno, slunce přesto normálně prosvítí, takže nějak pocitově, že by bylo nějak zataženo, ani vnímat nebudeme. Co se týká toho větru, fouká nám od jeho východu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, ale pomaličku začne k večeru slábnout, částečně bude slábnout. No a ta noc pak bude dál polojasná až oblačná, stále bude o vysokou oblačnost. Teploty by nám měly spadnout do rozmezí 12 až 8 stupňů Celsia. Vítr stále od jeho východu až východu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den většinou oblačno a stále bude o vysokou oblačnost, takže slunce se trošku tlumeně přesto bude prosvěcovat, teploty pořád vysoké 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18, no a vítr od jeho východu až jeho rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a to bude dopoledne, odpoledne pak zeslábne.
0: Mm-hmm. Tak tolik tedy aktuální počasí, moc za něj děkujeme, zdravíme do Hradce Králové a těšíme se zase. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu, které je věnované komunálním volbám. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v Pardubickém kraji. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Novák. Okresní města jsme seřadili podle abecedy a postupně se jim věnujeme. Dnes se podíváme do Svitav. Mým hostem ve studiu je redaktorka zpravodajství Naďa Kubínková. Dobré odpoledne.
2: Hezký podvečer.
0: Komunální volby 2026.
1: Svitavy, které jsou jedním ze čtyř okresních měst Pardubického kraje, leží v jihovýchodním výběžku České tabule, známém jako Svitavská pahorkatina, který ale už zasahuje do povodí Moravy. Městem protéká řeka Svitava a podle posledních údajů v něm žije přibližně 16 000 obyvatel. Kdo v uplynulých čtyřech letech vedl Svitavskou radnici? Odpovídá Naďa.
2: Svitavskou radnici vede jako starosta už od roku 2010 David Šimek za Sdružení pro město Svitavy. Naposledy v komunálních volbách v roce 2022 jeho sdružení získalo v 26členném zastupitelstvu celkem 10 mandátů. Sám David Šimek získal od voličů 1890 preferenčních hlasů, což byl v rámci jeho kandidátky nejvyšší počet.
1: Kdo byl tady v zastupitelstvu kromě Sdružení pro město Svitavy?
2: Tak kromě vítězného Sdružení pro město Svitavy zasedlo po volbách v roce 2022 zastupitelstvu dalších 5 politických subjektů. Vládnoucí koalici na Svitavské radnici vytvořili po volbách v roce 2022 celkem 4 subjekty. Dohodu o koaliční spolupráci podepsali s vítězem ODS a nezávislí KDU ČSL a 3PK pro prosperující Svitavy. Široká koalice získala v zastupitelstvu pohodlnou většinu 17 z celkových 26 křesel. V opozici tak v tomto období zůstala pouze Hnutí ANO 2011 a SPD, která měla v zastupitelstvu pouze jediné křeslo. Jediným politickým subjektem, který tehdy nepřekročil 5% hranici a do zastupitelstva se nedostal, byla KSČM a nezávislí kandidáti.
0: Komunální volby 2026.
1: Další otázka, Naďo, kolik politických stran a hnutí ve Svitavách kandiduje letos?
2: Tak ve Svitavách letos kandiduje v komunálních volbách 6 politických uskupení, o jedno méně než před 4 lety. Ohlasy voličů nebude letos usilovat hnutí SPD, podle kterého se nepovedlo získat dostatek kandidátů. Voliči ve Svitavách budou vybírat mezi kandidátkami Sdružení pro město Svitavy, kde je lídrem dosud vládnoucího hnutí starosta David Šimek. Post ve vedení města chce obhajovat i v letošních komunálních volbách. Zároveň v současné době působí jako senátor. První místostarosta Pavel Čížek povede opět ODS a nezávislé. Jedničkou na kandidáce hnutí 3PK pro prosperující Svitavy je současný svitavský radní a také lékař a ředitel nemocnice následné péče Moravské Třebové Pavel Havíř. A za KDU ČSL jako lídr kandiduje svitavský městský radní Jiří Žilka. Ve Svitavách svou kandidátku představilo také hnutí ANO a v čele s radním a také zastupitelem Pardubického kraje Jaroslavem Kytýrem a KSČM, kterou do voleb povede svitavský zastupitel František Richter.
1: O místa v obecních zastupitelstvech na Svitavsku se v říjnových volbách uchází 2579 lidí. Nejmladším kandidátům je 18 let a jsou hned 3, nejstarším 84. O přízeň voličů se ucházejí na celkem 403 kandidátních listinách ve 116 městech a obcí. Tak si řekněme, jaká se objevují na kandidátkách povolání.
2: Vedle starostů, podnikatelů, učitelů, zdravotníků nebo zaměstnanců firem se na volebních kandidátkách objevují i méně obvyklá povolání. V Litomyšli kandiduje například kastelán, o místo v politickém zastupitelstvu se uchází herec, najdeme mezi nimi také baliče padáků, zvoníka nebo včelaře. Volit bude možné i evangelického faráře, profesionálního hasiče, strojvedoucího, restaurátora, šéfkuchaře, řezníka, cukrářku nebo soukromé zemědělce.
0: Komunální volby 2026.
1: Abychom se po tom svitavském okresu rozhlédli i trochu dál, můžeš připomenout v tomto regionu nějaký nejvýraznější politický spor z poslední doby?
2: Já bych asi zmínila případ z Moravské Třebové, kde vítěz komunálních voleb v roce 2022 skončil v opozici. Vítězná prosperující Moravská Třebová s podporou ČSSD a 3PK se totiž nedostala do vedení města. Ostatní strany vytvořily koalici bez vítěze a starostou se stal Pavel Charvát z ODS. Povolební vyjednávání trvalo 3 týdny.
1: Komunální politice na Svitavsku se věnujeme s redaktorkou Naďou Kubínkovou. Po písničce už se zaměříme jen na Svitavy a nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování města. Jak chtějí jednotliví kandidáti v příštích letech zabránit odchodu mladých lidí ze Svitav? To bude naše první otázka.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: Volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Pardubice vám přináší speciální předvolební vysílání ze Svitav. U mikrofonu zůstává Zdeněk Novák, mým hostem je redaktorka zpravodajství Naďa Kubínková. Jaké problémy chce město v příštích 4 letech řešit a jaké mají jednotlivé strany a hnutí představy o jeho dalším směřování? Právě na to jsme se zeptali zástupců všech kandidujících uskupení. Každému jsme poslali 3 otázek k tématům, která se Svitavanů přímo dotýkají.
0: Komunální volby 2026.
1: Naďo, Svitavy stejně jako řada dalších měst řeší úbytek obyvatel. Co konkrétně chtějí kandidující strany a hnutí nabídnout mladým lidem a rodinám, aby volili Svitavy jako město pro život?
2: Tady se lídři víceméně shodují. Bez dostupného bydlení, pracovních příležitostí, možností kvalitního vzdělání a vyžití to nepůjde. Současný starosta David Šimek ze Sdružení pro město Svitavy zmínil konkrétně přípravu nových stavebních parcel v lokalitě Stará kolonie a modernizaci sportovní haly a kuželny, rozvoj skateparku a podporu spolku pracující s dětmi a mládeží. Pavel Čiže, který je ve Svitavách lídrem ODS a nezávislých, zmiňuje modernizaci městských základních a mateřských škol, stálou podporu spolků v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, ale také realizaci další hustší propojenosti nemotorových komunikací s okolní krajinou a přírodou. A konečně Jiří Želka z KDU ČSL dává důraz i na vznik potřebných profesí, jako jsou zdravotníci nebo učitelé. Velkou příležitost to bude v tomto ohledu znamenat nutnost personálního obsazení nově přebudovávané nemocnice.
1: Není to všechno, jak tuhle problematiku vidí další strany a hnutí?
2: Pavel Havíř z hnutí 3PK pro prosperující Svitavy upozorňuje, že způsobů, jak mladé lidi ve městě udržet, je více. Vedle dostupného bydlení, kvalitních škol, sportovního a kulturního vyžití nebo bezpečného prostředí zmiňuje také konkrétní podporu rodin, například úlevy na poplatcích pro malé děti. Důležité je podle něj i propojení centra s průmyslovou zónou, aby lidé nemuseli všude jezdit autem. Podobně odpovídá také Jaroslav Kytýr z hnutí ANO. Vedle dostupného bydlení a pracovních příležitostí považuje za důležité také zajištěnou zdravotní péči a bezpečné veřejné prostory pro trávení volného času. František Richter, lídr KSČM, by se zaměřil především na vytváření podmínek pro dostupné bydlení. Upřednostňuje je před prodejem městských pozemků za ceny, které jsou podle něj pro mnoho mladých lidí finančně nedosažitelné.
1: To bylo téma, jak ve Svitavách udržet mladé lidi. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Pardubice, pardubicerozhlas.cz, a za chvíli otevřeme další důležitou otázku pro budoucnost města. Jak chtějí kandidující uskupení využít toho, že po otevření obchvatu ubude transitní dopravy na průtahu městem?
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Pardubice přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou zpravodajství Naďou Kubínkovou zaměřujeme na Svitavy. Tentokrát jsme se kandidujících stran a hnutí ptali, jak chtějí využít poklesu automobilové dopravy na původním průtahu městem po odvedení transitní dopravy na obchvat. Tak jaké jsou odpovědi, Naďo?
2: David Šimek ze Sdružení pro město Svitavy považuje odvedení transitní dopravy na D35 za velkou příležitost. Město chce ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic připravit kompletní rekonstrukci stávajícího průtahu městem. Počítá s novými chodníky, bezpečnějšími přechody pro chodce, cyklopruhy, parkovacími zálivy, úpravami křižovatek a doplněním zeleně. Pavel Čížek, lídr ODS a nezávislých, chce nižší dopravní zátěže využít k úpravě a zajištění bezbariérovosti autobusových zastávek, rekonstrukci podélních chodníků podél silnice a k vyhodnocení možností parkování osobních automobilů. Podpořil by také cyklodopravu a vyznačení pruhu pro cyklisty. Podle Jiřího Žilky z KDU ČSL by měla nižší dopravní zátěž především zvýšit bezpečnost a kvalitu života ve městě, nikoli vytvářet nové dopravní problémy. Důležité je podle něj najít vyvážené řešení pro pěší, cyklisty, veřejnou dopravu i automobily, které bude vycházet z odborných podkladů a z dialogu s občany a podnikateli.
1: Jak převedení dopravy na obchvat vnímají další tři kandidující subjekty?
2: František Richter z KSČM výrazný pokles dopravy ve Svitavách nevidí. Za jednu z hlavních priorit proto považuje řešení nedostatku parkovacích míst, například výstavbou parkovacího domu. Zároveň chce omezit dlouhodobé parkování firemních vozidel na veřejných parkovištích, aby byla místa dostupnější pro obyvatele města. Také Jaroslav Kytýr z Hnutí ANO považuje za problém parkovací dodávky a nákladní vozidla na sídlištích. Podle něj by měla uvolnit místa rezidentům. Na rozdíl od Richtera je ale přesvědčený o tom, že nový obchvat dopravu v centru města snížil. Podle Pavla Havíře z Hnutí 3PK pro prosperující Svitavy by se měl původní průtah postupně změnit z transitní komunikace na městský bulvár. Více prostoru by podle něj měli získat chodci a cyklisté, městská zeleň, bezpečné přechody a kvalitní veřejný prostor.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Pardubice patří Svitavám. Po písničce otevřeme další téma, které se přímo dotýká místních obyvatel, a tím je stavba větrných elektráren v okolí Svitav. A připomínám, že kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na našem webu, na webu Českého rozhlasu Pardubice.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Stále vás zdravíme ze speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dnes se věnujeme Svitavám. Už jsme mluvili o odlivu mladých lidí nebo o tom, jak může město využít poklesu automobilové dopravy na původním průtahu městem po odvedení transitní dopravy na obchvat. No a na závěr se zaměříme na téma větrných elektráren. Kandidujícím stranám a hnutím jsme položili tuhle otázku. Podporujete stavbu větrných elektráren u Svitav a jak se mají Svitavy podílet na využívání obnovitelných zdrojů energií? Odpovědi nám teď vyřídí Naďa Kubínková.
2: Jasné ne, stavbě větrných elektráren v okolí Svitav říká František Richter z KSČM. Podle něj by strana s výstavbou souhlasila pouze za podmínky, že budou respektovány zájmy obyvatel dotčených lokalit a nebude narušen krajinný ráz. Na těchto podmínkách se víceméně shodují i ostatní strany a hnutí. Svitavský lídr ANO Jaroslav Kytýr s výstavbou souhlasí, rozhodnout by ale podle něj měli občané v místním referendu. Za důležité považuje také maximální využití fotovoltaických panelů na budovách a návrat k možnosti využití biologických zdrojů energie. Pavel Čížek, lídr ODS a nezávislých, chce o využití obnovitelných zdrojů rozhodovat na základě místní energetické koncepce. Ta by měla ukázat možnosti vhodných investic města i soukromých subjektů. Se stavbou větrných elektráren souhlasí za předpokladu veřejné diskuze, možnosti města regulovat jejich umístění a počet a splnění všech zákonných podmínek.
0: Komunální volby 2026.
1: Asi můžeme říct, že záměr výstavby větrných elektráren na Svitavsku je v současnosti ve fázi projednávání a přípravných jednání s městem Svitavy a okolními obcemi. V dubnu 2026 svitavští zastupitelé na mimořádném zasedání schválili zapojení města do další fáze jednání o podmínkách možného vzniku větrné elektrárny v katastru Svitav. Co si o záměru myslí další kandidující a teď koaliční strany?
2: A tak současný starosta David Šimek ze Sdružení pro město Svitavy obnovitelné zdroje podporuje, ne ale za každou cenu. Jejich výstavbě by podle něj měla předcházet rozsáhlá osvěta a otevřená debata s veřejností. Lidé by měli znát konkrétní umístění a velikost elektráren, jejich viditelnost i dopady na hluk, přírodu a krajinný ráz, stejně jako jejich ekonomický přínos. Z dalších obnovitelných zdrojů podporuje fotovoltaiku na městských budovách a modernizaci vytápění. Souhlas obyvatel a obcí se stavbou větrných elektráren považuje za zásadní také Pavel Havíř z hnutí 3PK pro prosperující Svitavy. Požaduje minimalizaci dopadů na krajinu, podíl obcí na finančních přínosech projektu a transparentní posouzení hluku, dopravy a vlivu na okolí. Podobně to vidí i Jiří Žilka z KDU-ČSL. Za klíčové považuje individuální posouzení každého projektu podle jeho dopadu na krajinu, obyvatele, životní prostředí i ekonomiku města. V oblasti obnovitelných zdrojů by se zaměřil také na snižování energetické náročnosti budov, využívání moderních technologií tam, kde dávají ekonomický smysl a odpovědné hospodaření s veřejnými prostředky.
1: Tak to byly odpovědi šesti subjektů, které se ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách ve Svitavách. Všem jsme položili tři stejné otázky. Odpovědi vám ve zkrácené podobě představila redaktorka zpravodajství Naďa Kubínková. Kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Pardubice. No a u dalšího předvolebního speciálu se uslyšíme opět zítra v tomto čase. Tentokrát se podíváme do Ústí nad Orlicí. Přejeme vám příjemný večer. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Novák a Naďa Kubínková.
2: Hezký zbytek dne.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve Swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v raní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Poličce vznikne 15 nových stavebních parcel pro rodinné domy. Město je chce nabídnout za dostupnější cenu. Hradec Králové zatím nekoupí budovu bývalé lékařské fakulty. Ceny pohonných hmot zítra klesnou, vláda ode dneška zavedla cenovou regulaci. A pátek bude oblačný, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otto Twirt. V lokalitě Modřec na okraji Poličky vznikne 15 stavebních parcel pro rodinné domy. Město pozemky pořídilo levněji než v lokalitě jich a proto by jejich cena měla být dostupnější především pro mladé rodiny, říká mluvčí města Nadežda Šauerová.
4: Protože se podařilo pozemky získat za podmínek, které odpovídají v přepočtu výrazně nižší ceně, než za kterou byly vykupovány pozemky pro poslední připravenou lokalitu, to byl jich jedna, a za nesrovnatelně nižší cenu, než která panuje mezi soukromými investory.
3: Proseč vybrala firmu na druhý úsek lesních cest. Radnice chce postupně vytvořit ucelený okruh, který by usnadnil přístup do lesů třeba i rodinám z kočárky nebo bruslařům. První etapu stavbaři dokončují, druhý úsek za 4 miliony je v plánu na jaře. Město Hradec Králové zatím nekoupí od Univerzity Karlovy památkově chráněnou budovu bývalé lékařské fakulty v Šimkově ulici. Vedení města bod po dlouhé diskuzi na zastupitelstvu stáhlo. Rozhodnou tak až noví zastupitelé.
5: Koupy nemovitosti za dohodnutých 99 milionů korun odmítla podpořit opozice i někteří koaliční zastupitelé. Odpůrcům vadilo chybějící vyčíslení budoucích provozních nákladů, mluvilo se i o závazku pro nové vedení města. Podle toho současného jde o výhodnou nabídku, protože tržní hodnota objektu přesahuje 750 milionů korun. O využití předkupního práva tak rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových volbách. Z Hradce Králové Václav Plecháč. Český rozhlas.
3: Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice zítra prodávat nejvíc za 48 korun a 58 haléřů. To je o 14 haléřů míň. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 haléřů. Cena oproti dnešku klesne o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška a opatření má zatím platit do konce října. Zatím není jasné, kdo zavinil červencovou nehodu poslance Filipa Turka za motoristy, řekl to premiér Andrej Babiš z ANO České televizi. Reagoval tak na závěr policie, že nešlo o trestný čin. Úřady teď případ řeší jako přestupek. Babiš zároveň připomněl, že Turek po nehodě slíbil rezignaci na funkci vládního zmocněnce, pokud bude na vině.
1: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, teploty 19 až 23 stupňů. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr, odpoledne zeslábne. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 366 nedaleko Zadního Arnoštova. Nehoda nákladního a osobního auta.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Hezký den, milí posluchači. Už za chvíli se vypravíme do jediné sklářské huti v Pardubickém kraji. Pořad Kdo umí, ten umí vás zavede do Glass Studia Miller v Holicích, které založil mistr sklářského řemesla Igor Miller. Rodák z Nového Města na Moravě lásku ke sklu zdědil, když už jako malý sledoval práci svého otce ve známé sklárně ve Škrdlovicích. Igor Miller vystudoval umělecko-průmyslovou sklářskou školu a své zkušenosti sbíral doma i v zahraničí. Ve své huti se věnuje především výrobě foukaného skla období secese za použití tradičních postupů a bez forem. Každý tvar je proto jedinečný. K návštěvě sklářské huti v Holicích vás zve Tereza Brázdo.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, který věnujeme dnes skláři Igoru Millerovi. Já už jsem vstoupila do sklářské hutě v Holicích, Glass Studia Miller, kde to sála nejen teplem, ale taky historií, protože tento dům je velmi historický, vymyká se v podstatě té okolní zástavbě. Proč Holice, pane Millere?
1: Tak vlastně tenhle ten dům, to je bývalá kovárna, jo, takže tady vlastně ten dům byl postavený někde roku 1780. Proč Holice? Protože jsem tady vlastně ten dům našel čirou náhodou, když jsem scháněl prostory pro své podnikání a má toho svého ducha a zhruba před 28 lety. No. A vlastně bylo to finančně dostupný, líbil se mně a tady v Holicích jsem byl poprvé v životě, vlastně, když jsem ten dům objevil ještě v tištěný anonci na inzerát.
0: Kde jste v té době žil a pracoval?
1: Já jsem se vlastně vrátil z tříletého pobytu z Ameriky, kde jsem pracoval jako sklář a vlastně zhruba půl roku jsem tady cestoval po různých kamarádech a pomáhal jsem jim na huti a vlastně scháněl jsem nějaký objekt pro sebe vhodný a no a pak jsem vlastně tady objevil, během toho půl roku jsem objevil tady tuto budovu v Holicích.
0: Pamatujete, kdy jste sem vstoupil poprvé? Věděl jste, že je to prostor, kde se bude prostě pokračovat v té řemeslné tradici, byť to byla někdejší kovárna?
1: Na první pohled jsem byl rozhodlý, že ho koupím, i když to tady bylo vybydlený a možná dneska už bych se třeba rozmýšlel trošku jinak, protože přece jen je to v zástavbě obytný, není to úplně ideální všechno tady, ale tenkrát, když jsem to viděl, tak jsem prostě byl rozhodlý. Ono naštěstí to bylo tak vybydlený, že tady nic nebylo, takže vlastně já jsem tady mohl vlastně realizovat svoje představy rovnou do toho holýho prostoru. No a vlastně to fungovalo tak, že prvotně jsem tady dal dokupy vlastně tu sklářskou dílnu a pak až teprve bydlení, takže jsme tady bydleli tak na pankáče takzvaně. Bylo to takový, tenkrát jsme byli mladí a bylo to takový divoký a veselý.
0: Říkáte dát dohromady sklářskou dílnu. Ono vlastně těch sklářů v Česku postupně ubývá. Máme pořád odborníky, kteří umí stavět ty sklářské pece?
1: No, tak na to jsou stále firmy. Ona popravdě to není zas tak velká věda, jo. Ono dneska, když už máte možnosti vlastně i přes ten internet zjistit si prostě stavby těch pecí, tak když je člověk trošku zručný, tak je s pomocí nějakých samozřejmě plynařů, který vám dají certifikovaný ty plynové systémy, tak jste si schopný nějakou tu základní malou pec postavit i sám, pokud o tom něco víte. Ale furt ještě u nás teda existují firmy, které se zabývají přímo jako stavbou pecí a tou sklářskou technologií.
0: Vy tu máte k dispozici čtyři ty sklářské pece.
1: No, ta jedna, ta centrální, takzvaná ta tavící pec, jo, ta běží non-stop, ta je teda otápěná tím plynem a vlastně běží ve dne v noci a prakticky běží celý rok kalendářní, než se tam vlastně ta pánev, což je ten kelímek, v kterým se taví to sklo. My ho máme o objemu zhruba asi 250 litrů. Ten je vlastně ze šamotové hlíny vytvořený a udělaný a on takzvaně eroduje. Jo? Prostě on se odtavuje a během toho roku se tak stenčí, že je tam až nebezpečí, že vyteče, prostě, že prostě praskne, takže se musí jednou za rok vyměnit. Takže vlastně ta pec běží vlastně 365 dnů ve dne v noci neustále, protože to nesmí skladnout to sklo a ty ostatní pece, to jsou pomocné pece. Jedna je chladící, na tý jsme vlastně existenčně závislí, protože tam se ten každý ten sklářský hotový výrobek musí chladit do druhého dne, protože když se dodělá, vyrobí, tak má stále někde teplotu třeba 600-700 stupňů. A kdybychom ho nechali tady, tak nám praskne, jak bude rychle chladnout. Takže v té chladící peci vlastně on chladne až do druhého dne. No a pak tady máte, vidíte ještě další dvě takzvané trumly, to jsou dvě pomocné roztáčecí pece, pícky, které vlastně tu práci nám urychlují, protože my neustále potřebujeme to sklo držet v nějaký té tvárné teplotě, kdy jsme schopni s tím sklem nějak manipulovat. A to sklo velice rychle chladne, a takže my znovu v této pomocné peci ho vlastně si přihřejeme, aby jsme mohli dál na tom pracovat.
0: Tak a my už si za chvíli povíme něco o té vaší životní pouti sem do sklářské hutě v Holicích.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Povídám si se sklářem Igorem Millerem. My jsme se teď z hutě vydali k vám do kanceláře, jestli to tak můžu říct.
1: No, je to spíš vzorková místnost, není to kancelář. Je to takový průřez můj, co tady dělám, když přijdou nějaký lidi a chcou vidět, vlastně tak jim ukážu.
0: Pojďme se teď vrátit do té historie. Jakou máte nejranější vzpomínku na sklo?
1: Tak já mám, to jsem byl malej kluk, malý dítě, protože já vlastně to měl v rodině, můj otec byl sklář a já jsem za ním chodil už jako malej kluk prostě, takže první vzpomínky na sklo mám na svýho otce ve sklárně, když jsem byl někde na školce.
0: Maminka taky byla v oboru?
1: Ne, vůbec. Maminka to byla dělnice vlastně, ta dělala v prádelně.
0: Takže jste za tatínkem chodil do huti, do Škrdlovic, na Vysočině.
1: Ano, přesně tak. Tam byla vlastně sklářská huť pod Ústředím uměleckých řemesel jako jediná. Dělalo se tam takzvaný hutní sklo, takový těžký, z ruky tvarovaný sklo, barevný. A bylo to tam specificky tím, že tam byl otop na generátorový plyn, což vlastně znamenalo, že oni tam vozili uhlí. Bylo to tam vlastně jak v pekle, jo. Prostě tam bylo černý, to všude zakouřený. Byla to tam, ta atmosféra tam byla úžasná, prostě tam svítily tam jen ty pracovní otvory a mě to úplně jak malýho kluka fascinovalo. Prostě.
0: Když jste vyrůstal, pustil vás tatínek k něčemu? Šlo to?
1: Takhle, když jsem byl malý, si to nepamatuju, ale pak, když jsem byl starší, což myslím jako na základní škole, tak vím, že jsem občas si tam mohl do té píšťaly fouknout za pomocí nějakých táty nebo jeho kamarádů, když jsem tam o pauze, o svačině prostě tam někde oprndával kolem nich.
0: Já se teď dívám na ty zvětšené černobílé fotografie právě ze Škrdlovické huti, které tu máte vystavené. Je tam na nich váš otec, nepletu se?
1: Je to jenom přesně tak, je to můj otec někde. A jako velice mladý, tomu bylo snad někde 26 let, takže...
0: Vy jste se asi nerozmýšlel dlouho, čím budete?

0: Takže jsem vždycky jsem chtěl být sklářem. No.
1: Vy jste vystudoval umělecko-průmyslovou sklářskou školu v Železném Brodě. Byla v té době už možná volba nějaké specializace na té škole?
2: Ta škola vlastně ta zahrnuje, jestli se nepletu, teď už 7 pouze oborů nebo 6. Ty obory jsou vlastně malování skla, rytí skla, broušení skla. Byla to bižutérie, sklářské figurky, což je tam specialita v Železném Brodě, a pak teda hutní tvarování skla na huti, a vlastně mohl si žák, když tam vlastně na tu školu dělal ty talentové zkoušky, tak tam mohl napsat si, co bych chtěl, v který obor bych chtěl studovat, ale já jsem teda to měl jasný, no, já jsem chtěl být sklářem, no, dělat hutní sklo, no, no.
1: Už na té škole směřoval jste k nějakému typu skla, období, výrobků?
2: Vždycky jsem obdivoval benátský sklo, jo? Prostě v tom to renesanční benátský sklo, protože tam si myslím, že to dovedli k dokonalosti, to myslím to řemeslné zpracování, jo? Ty techniky sklářský. A to jsem teda obdivoval a to jsem se chtěl k tomu přiblížit, aspoň to jako něco se z toho naučit, takže to byla taková moje fascinace tím benátským sklem, no, a která trvá do dneska, jo, protože opravdu tam, co se týká té zručnosti těch benátských sklářů v té renesanci, to byla špička. Takže to byl takový můj sen, tohleto trošku aspoň se z toho něco naučit. A pak teda později mě učarovalo teda to secesní sklo ze sklárny v Klášterském Mlýně, firma Letz. Takže to jsem pak zkoušel vlastně na začátku té své kariéry tady v Holicích.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pořad Kdo umí, ten umí. Dnes věnujeme skláři Igoru Millerovi a Glass studiu Miller v Holicích. My si teď povídáme ve vzorkovně. Kolem nás jsou, řekl bych, asi nejvíc vázy, je to tak?
2: Jsou to většinou vázy, no, vázy, mističky, tamhle nahoře vlastně vidíte ty moje pokusy o ty benátské repliky, takže to jsou zase poháry, ale většinou ten dekor a to všecko se vynikalo na těch vázách a miskách, no.
1: Ale převažuje tady okolo mě ta secese. No. To jsou bohatě dekorované vázy, převažují florální rostlinné motivy, vlastně i ty tvary jsou takové z přírody. Co je typické pro secesní sklo? Je povrch, který je vlastně matný, perleťový,
2: opalený. Rysování toho skla vlastně, to přesně jak říkáte, jo, prostě vycházelo se z nějakých organických tvarů, jo, přírodních, jo. Ty dekory jsou, je to všecko hlavně za tepla dělaný na peci, jo. Já vůbec nepoužívám žádný studený techniky, což znamená, že za studena je to odleptávaný, odrytý, odpískovaný, odbroušený, já vlastně všechny ty dekory dělám za tepla na peci. Potom vlastně ten finální povrch je takzvaně nairisovaný, což je taková ta perleť nebo ten duhový povrch na tom skle a ten teda používali různý sklárny. To jsou vlastně oxidy kovů, který se jako páry oxidu kovů, který se nanášejí a vlastně vpečou se do toho povrchu skla, protože se to tam nanáší za tepla těsně před odnesením toho výrobku do té chladící pece. A je to tam vlastně tak vpečený, takže to vlastně se dá odstranit pouze mechanicky, jo? Nejde to smít nijak. A dělá to vlastně to gro toho secesního skla. Prostě já se zabývám tohletou tvorbou tohle irisovaného skla.
1: Začal jste se věnovat tomu secesnímu sklu už po škole. My jsme nedokončili vlastně tu vaši další životní pouť po maturitě. Kde jste začal pracovat potom? V jaké sklárně?
2: Došlo k nějakému nedorozumění. Řekli mě, že tam pro mě nemají místo ve Škrdlovicích. Tak jsem se vrátil do Železného Brodu. Po nějakých neschodách s tehdejším vedením jsem zase odešel a odešel jsem na takovou tu svou pouť, která mě vlastně přivedla ke stavbám pecí a to vlastně jsem k jednomu z podnikateli do Prahy, který měl vizi udělat mobilní sklářskou pec, s kterou by vlastně se dalo cestovat a předvádět to sklo prostě pro širokou veřejnost. Což dneska je celkem běžný, ale tenkrát v té době to bylo, my jsme vlastně byli první. A pak jsem vlastně, se mě dostala do ruky ještě tištěná Mladá fronta noviny, kde byl otištěný inzerát, že hledají skláře na práci do Ameriky, do USA, do státu Vermont. A tak jsem na ten inzerát odepsal a vlastně po asi čtvrt roce přijel přímo majitel, pan Simon Pierce z Ameriky sem a vlastně objížděl všechny ty adepty, kteří odpověděli na ten inzerát. Chtěli vidět při práci, vlastně měl s nima nějaký pohovor. Měl jsem nekrát štěstí, že jsem byl vybraný vlastně. A
1: jako jediný český sklad.
2: Jsem byl první jako jediný a pak tam ještě za mnou přišli další dva.
1: Ale věděl jste, že se chcete vrátit?
2: To jsem teda věděl. Pracovní vízum bylo na 3 roky, s tím, že samozřejmě po mně chtěli, mě neustále přesvědčovali, když se ten termín blížil těch 3 let, abych tam zůstal, že to prodlouží, ale já jsem jim od začátku říkal, že že si chci jednou svoju vlastní vlastně pec postavit a zkusit to dělat si to sám, to sklo. Takže po 3 letech jsem se teda vrátil.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Protože pořád, kdo umí, ten umí. S Igorem Millerem už jsme se vydali do Sklářské hutě a já budu svědkem toho, jak vzniká taková secesní váza.
2: Takže já vám tady pokusím se udělat takový klasický secesní tvar. Ta váza se jmenuje Jack Pulpit Vase a je to vlastně, tuhle ten tvar byl známý třeba ve sklárně Tiffany, americký sklárně Tiffany, taky už dnes neexistující a tam velice často to dělali a já začnu vlastně tím základním tvarem. My tomu říkáme bublina, spousta lidí tomu říká žárovka první, na kterou se vlastně vrství další sklo.
1: A to je to roztavené sklo v té hlavní peci, přesně, ze kterého vyjmete.
2: Já naberu na tu předehřátou sklářskou píšťalu, si naberu ten první náběr.
1: Tak teď už máme baňku, která se musí trošku sformovat.
2: No teď už vidíte, že mám hotovou tu základní baňku. Počkám, až vychladne, protože kdybych na ňu nabral okamžitě, tak se mě vlastně zbortí. Kdybych čekal moc dlouho, tak mě se praskne, takže musíte tak akorát čekat. No, takže teď jsem ju nabral, teď jsem tu baňku přebral, takzvaný druhý náběr a obaluju ji tady ve zlatým pudru, což je vlastně namletý, rozdrcený zlatý, nebo ne zlatý, ale sklo v barvě zlata, žlutý.
1: A to jde opět do Vídně.
2: Potom se to obalí v tom pudru, musíme to znovu, vidíte, znovu to zapálíme roztáčecí peci, takzvaným trumlu, jak my říkáme truml, to je pomocná pec, která nám neustále udržuje ten výrobek v tvárné teplotě, abych byl schopný s tím pracovat.
1: Ten dekor potom ještě bude barevný, ten máte někde připravený?
2: Jo, mám tady připravený tak kobaltový pudr, kobaltový to je modrý sklo, barvený kobaltem.
3: No, jestli to máš nějak.
2: Takzvaně to špinuju, my říkáme slangově špinování, ale je to vlastně ovíjení toho základního tvaru, z toho zlatého ovíjení, takovou spirálou, tenkou nitkou toho barevného skla.
1: Kolik nahřátí čeká tu vázu do finále?
2: Tadleta
1: nevím, ještě nedá, tohle teď
2: nedá, taky záleží, jak. Záleží na mě, jak se mě to povede, jak jsem zrovna teď zručný, ale myslím si, že třeba tak 15x, 20x tuhle vázu budu muset znovu předehřívat. Takže máme to ošpinovaný a teď vlastně já udělám takzvaný zčesávání, což je za pomocí kovového háčku. Já vlastně na tom povrchu té vázy udělám ten dekor toho, my tomu říkáme dekor pavýho pera, je to vlastně zčesání pravidelný
1: linie
2: nahoru a dolů.
1: Já se teď dívám, ono to tak jako zateklo do sebe krásně.
2: Ono se to slije do jednolitý plochy, neslijou se ty barvy. Jo? Ty barvy tam zůstanou kontrastní, takže vlastně v té zlatý, v tom celkovým zlatým povrchu je ta linka toho modrého kobaltového skla stále vidět a díky tomu háčku, jak se mě to tady povedlo zčesat, tak vidíte prostě tu strukturu.
1: Tak a vy už teď pracujete na té základní profilaci té vázy, už se dívám, jak vzniká vlastně to hrdlo a dno pomalu.
2: Pomocí té pinzety já už tady tvaruju to dýnko a ten úzký krk. Takže vidíte, teď se mě to povedlo, ten tvar mám hotový a teď budu muset takzvaně to přeheftovat, což znamená přebrat na druhou píšťalu, abych mohl pracovat vlastně na druhém konci, na tom hrdle té vázy, který teď vlastně je vlastně na té mojí píšťale. Teď tomu budu dávat ten finální povrch toho irisu.
1: Takže to irisování, ta perleť vlastně probíhá přímo na horký výrobek.
2: Přesně tak, těsně před odražením hotového výrobku do chladicí pece. Teď se to tam vlastně musí ještě zapít, ta barva, ten iris a jak vidíte, tak už to tam prostě ta duha už tam je na tom.
1: Takže hotovo, je to taková váza na jednu růži.
2: Na jednu až dvě růže, přesně tak.
1: Takže ten výrobek se ještě vložil teď do chladicí pece?
2: Hotový výrobek je uražený do chladicí pece, kde je nějakých 480 stupňů a tam se bude pomaličku snižovat teplota na pokojovou teplotu na těch 25-30 stupňů.
1: To dlouho bude trvat?
2: Zítra ráno to bude možný vyndat. No.
1: Znamená to, že tady je někdo i v noci, aby to snižoval tu teplotu, nebo to,
2: a to je
1: už digitálně?
2: To je automatický program, no. Tam je program, který to sám sjíždí, ale stejně tady neustále někdo to jako hlídá, protože tady je tapec hoří non-stop, tak je tady služba stála.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí. Putujeme po sklářské huti v Holicích a sklář Igor Miller mě teď zavedl do takových speciálních prostor hned vedle toho srdce huti, kde se opravuje historické sklo. To gro té vaší produkce je vlastně období secese, to znamená, že vy musíte rozumět i tomu historickému sklu a proto se do Holic sjíždí řada sběratelů a nechávají si opravovat u vás své starožitné kousky.
2: No tak tady to jsou převážně, to jsou starožitníci, že, co obchodují se sklem a mají tady vlastně, jsme v brusírně, to je tam takzvaná brusírna, kde kolega, kterýmu starožitníci vozejí rozbitý, skleněný věci, prostě ať už jsou to skleničky, ať už to jsou vázy, které se někdy dají opravit, někdy prostě to nelze opravit, jo, ale a nebo tady přímo dělá do těch takzvaných montáží secesních, jo, prostě které jsou z alpaky, z cínu nebo ze stříbra i a chybí skleněné vložky, jo, takzvaný ty vnitřky těch montáží, tak on vlastně si na to dělá formy. Já mu do těch forem foukám ten skleněný předmět nebo ten tvar a on pak vlastně tady brousí do něj dekory a dopasovává to do těch montáží kovových, aby to tam pasovalo tak, jak má.
1: Takže hlavním specialistou na opravy starožitného skla je Petr Klusoň?
2: Přesně tak, kolega Petr.
3: Dneska tady mám takovou velkou mísu na ovoce, do které chybí skleněná vložka. Je to od firmy VMF. Krásice působí do dneška, ale dřív se zabývala takovýma nádhernýma věcma.
1: Ta mísa kdysi vypadala jako loď?
3: Taková vlastně pramice, no. Vypadalo to dřív jako loď asi.
1: Jak je stará?
3: Tohle to je většinou nejméně 100 let, rozhodně 100 let. A já udělám si ten tvar, který jako mělo by to sklo, tak to já si udělám z polystyrénu. Vybrousím to z polystyrénu. A ten zaleju do sádry a udělám vlastně jednorázovou sádrovou formu.
1: Nedal by si použít nějaká 3D tiskárna třeba v dnešní době už?
3: No asi jo, ale já si myslím, že s tím polystyrenem je to docela rychlejší a lacenější.
1: Mě by zajímalo, jakou pak ta věc má historickou hodnotu, když už není historická, ale je jako historická.
3: Tak napůl, že jo, ten kov má historickou hodnotu a pak to má víceméně prodejní hodnotu, protože ten kov samotný ten starožitník neprodá, že jo. Tak potom s tím sklem to jako prodá. Uvádějí, že to je replika.
1: Jak často se na vás obracejí klienti?
3: Mě to vlastně živí. Já mám furt práce.
1: To restaurování vlastně probíhá v obráceném procesu, protože sklář v historii, který vyfoukl nějakou mísu, vázu, tak vlastně ten systém úchytů, tak to vlastně pasíři na to montovali až posléze. Když to vy pracujete obráceně, vy vlastně do té kovové formy, struktury musíte vefouknout tu novou věc.
2: Musím tam přesně dostat prostě ten tvar. Což ještě ty mísy, to je ještě takový to relativně snadný, protože tady kolega tu formu si připraví, ale pak jsou různý džbánky, jo, prostě různý dekorativní předměty, v kterých chybí právě jako třeba jsme tady ten zmiňovaný roh hojnosti, který vy máte dostat do těch určitých rozměrů a záhybů, aby to tam pasovalo do té kovové montáže a je to prostě oříšek někdy. A někdy dokonce řekneme, že to ani nejde, že to nebudeme dělat, jo. Prostě někdy prostě to vrátíme s tím, že tohle nejsme schopni udělat, jo. A nebo by to stálo takový nesmyslný peníz, jo, že je to tak složitý, že mu řekneme, no, ale tohle by se muselo vyrobit na to kovová forma. No a dneska výroba kovové formy stojí desítky tisíc, opravdu tisíc, jo. Prostě nejsme schopni tady udělat všechno.

0: Pořád kdo umí, ten umí, který věnujeme skváři Igoru Millerovi, už se pomalu blíží ke svému konci. My jsme ještě přece jen zašli do té vzorkovny. Pořád tady obdivuji všechny ty tvary, barvy, tu křehkou krásu. Kam poputují ty výrobky, které tady máte vystavené? Samozřejmě tak je to vzorkovna, ale které tady máte nabalené, řekněme.
1: Tak tohle, co tady vidíte, tak to jsou vlastně vzorky teď prodejný okamžitě, když kdokoliv přijde, protože teď nemám zrovna žádnou zakázku, teď mám, jak se říká, čistý stůl, mám všechno hotový. Vlastně převážně dělám pro sběratele, dá se říct skoro z celého světa, jo, protože si to objednávají u mě v malých sériích a často sem přijedou i osobně. A ještě dělám vlastně teď pro jednoho zákazníka zase znovu do USA, který si mě tady našel, a takže jsme pracovali spolu na nějaký kolekci secesního skla, který se jim líbilo, takže pro ně dělám poměrně docela velký objemy, nebo velký, v řádech desítek kusů, a jinak to jsou takový solitérní kusy, který třeba, já říkám, že ten každý kus, já dělám většinu bez forem, celý ty tvary dělám od ruky, nepoužívám dřevěné formy, takže každému říkám, že ten kus, co má, tak ten je jediný, že prostě druhý stejný už nebude. Takže.
0: Udělat jedinečný výrobek na světě, to je takový ten impuls, který vás pohání?
1: Já nevím, jestli to je tohleto. Já prostě potřebuji, aby se to mně líbilo, abych já měl to uspokojení. Ale pravda je taková, že já někdy něco vyrobím. Jsem s tím spokojený, protože tady hraje roli i ta skladba těch barev, jak ty barvy navrstvíte, protože když pak to překryjete celý tím nakonec tou perletí, tím takzvaným irisem, tak ty barvy některý zaniknou, některý to vytáhne, je to trošku taková věda. Jo? Prostě i za ty roky, co to dělám, tak se mně to ne vždycky podaří, úplně tak, jak si to představuju. Ale někdy se taky stane, že jsem prostě s tím spokojený a pak ta váza tady trčí třeba rok a nikdo ho nechce, a naopak tady jsou zase věci, které říkám, tak tohle teda zrovna se úplně nevyšlo. A lidi zase, takže ono úplně není směrodatný na ten prodej a na to, co se úplně líbí mně, ale je pravda, že to dělám hlavně kvůli tomu svýmu nějakému vnitřnímu uspokojení, tomu pocitu, že to udělat jde, a právě proto třeba ani nepoužívám ty formy. Trvá to díl ten výrobek, ale prostě ty různé tvary, štíhlý, baňatý, prostě jo, vysoký, tak to mě uspokojuje, no.
0: A možná ta krása je i v té notné dávce dobrodružství. Vy vlastně dopředu nikdy nevíte, jak ta povrchová úprava třeba dopadne.
1: Je to tak, no, je to tak. Prostě někdy ono s tím sklem musíte pracovat poměrně rychle, aby vám neprasklo. Vy zase nemůžete, máte ho na píšťale, jo, takže ho nemůžete prostě v té ruce otáčet a otáčet, prohlížet, takže vy ho tak jako omrknete rychle a během, já nevím, 20 vteřin, 30 vteřin ho musíte odníst do té chladicí pece. Takže ještě na vlastně druhý den jsem překvapený, protože až ráno jdu vybírat tu chladicí pec a pak při tom denním světle to vidíte znovu, tak zase někdy jsem překvapený příjemně a někdy jsem trošku třeba zklamaný, že to vypadalo líp na té píšťale, takzvaně, jak my tomu říkáme, za tepla na píšťale to vypadalo líp, než když jsem to vychladil a ráno druhý den jsem to prohlížel studený, takže je to takový, je to, jak říkáte, je to takový trošku dobrodružství.
0: Pane Millere, na závěr se musím zeptat na vaše sny a vize do budoucna.
1: Sny. Sny jsou dobrý, no, a já mám takový štěstí v neštěstí, že já už jsem si většinu svých snů splnil. Což je teda perfektní a jako vím, že se to nepodaří každému, ale já jsem to štěstí měl, že se mě ty sny podařily plnit. A jako já bych si tak přál, aby to sloužilo to zdraví a mohl jsem to ještě tady točit s tou píšťalou nějaký rok ještě do budoucna. A přál bych si taky, co se týče teda toho našeho řemesla, aby jsme měli nějaký následovníky hlavně, protože bohužel to hyne na úbytě, no, to naše řemeslo. Moc mladých se tomu nechce věnovat a je to i energeticky hrozně jako náročný, jo, prostě na ty energie, na ten plyn a to, takže to je vlastně i docela finančně, ty výrobky jsou drahý, což chápu. Ne každý potřebuje doma zbytnou věc, já my tomu říkáme zbytné věci, protože to jsou jenom věci na krásu. Takže přál bych si, aby jsme tu tradici v těch Čechách uchovali, no, nějaký pátek, protože jsme v tom opravdu, jsme v tom dobří.
0: Říká mistr sklářského řemesla a majitel jediné sklářské huti v Pardubickém kraji Igor Miller, kterému jsme věnovali dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Třeba se s křehkými vázami Glass Studia Miller z Holic někdy setkáte, protože i takové jak říká mistr sklář v uvozovkách, zbytné věci tvoří přece poezii všedního života. A žádná umělá inteligence je pro nás nevytvoří. Hezký zbytek dne vám přeje Tereza Brázdová.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Heřmanův městec neuspěl s námitkami proti krácení dotace na dopravní terminál. Společnost Škoda Auto omezuje výrobu kvůli problémům s dodávkou součástek. Deficit státního rozpočtu koncem třetího čtvrtletí je 104,90 miliard korun. A zítřek bude oblačný, teploty až 23 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Heřmanovu městci hrozí ztráta 25 milionů korun z dotace na dopravní terminál. Sankci městu vyměřilo Centrum pro regionální rozvoj, které kontroluje využití evropských peněz. Radnice podle něj nesplnila podmínku, že na terminál bude zajíždět víc spojů.
4: Jejich počet se podařilo navýšit až letos na jaře. Radnice proti možnému krácení dotace podala námitky, které ale centrum podle dokumentů zveřejněných na webu města znovu odmítlo. O dalším postupu se radní poradí správníky. Z Heřmanova městce Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Spolu s říjnovými komunálními volbami se v Česku uskuteční taky skoro 40 místních referend. Informace je uvedená na webu ministerstva vnitra. Na seznamu jsou i 4 obce z Pardubického kraje, a to Kamenná Horka, Mikuleč, Dětřichov a Sklené. Ve všech případech tam budou lidé rozhodovat o možné výstavbě větrných elektráren. Ohňostroj při podzimních městských slavnostech v Pardubicích bude letos tiší. Organizátoři omezí výškovou pyrotechniku a hlučné kulové pumy nahradí světelnými efekty. Světelná show se po dokončení opravy venkova mostu vrací na původní místo u Labe. Městské slavnosti se uskuteční příští týden v pátek 9. a v sobotu 10. října. Ohňostroj pak završí sobotní program.
5: Kvůli plánovaným změnám budou pyrotechnické efekty v nižší výšce a show tak nebude viditelná z takové vzdálenosti jako při klasických ohňostrojích. Nejlepší výhled by měl být z levého břehu Labe. Pravý břeh bude z bezpečnostních důvodů uzavřený. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech proto společnost částečně redukuje počet směn. Firma neupřesnila, o jakého dodavatele ani komponenty ale jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci už tento týden nechodí na noční směny. Podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových 186 miliard na 194,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý největší od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliard. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, teploty 19 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky zítra čekáme většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále ale pozor na dopravní omezení na silnici 1/17 a to v úseku Hrochův Týnec Čankovice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Sofie. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na to, jak se pravopisně správně píší vymyšlená pohádková jména. Například had v trávě šust z pohádky Boudo Budko, kdo v tobě přebývá. Zajímá mě, jestli se to píše dohromady v trávě šust s velkým V a prostě dohromady, nebo zvlášť v trávě šust. Předem moc krát děkuji za odpověď. No, hodně zajímavý dotaz.
2: Krásný. Akorát musím začít tím, že zrovna tohle, jestli to psát zvlášť nebo dohromady, tak tím se pravopisná pravidla nezabývají, to neřeší.
1: Takže ten autor si může vybrat.
2: Přesně tak. Tam je dobré se zaměřit na to, že literární jména jsou často takzvaně mluvící. Tedy, že se opírají o obecný význam slov, ze kterých jsou utvářena a mají odrážet typické vlastnosti nositele. No a vyniknou, když z nich vznikne úplně nové slovo. Takže když třeba máme všechno věd nebo všudy byl, tak přesně podle tohohle vzoru to v trávě šust bude hezké, nápadné, nové jméno.
1: Tak to jsme odpověděli. Mně napadá ještě taková podotázka, jak je to s velkými malými písmeny právě u těch pohádkových postav. Třeba Brouk Pytlík, Ferda Mravenec, nebo Motýl Emanuel, Medvídek Pů, Liška Ryška, Kačer Donald. Tak jasně, to Emanuel, to je velké E, ale třeba to Motýl, nebo Ferda Mravenec.
2: Tak, tady záleží na pořadí. Tohle pravopisná pravidla řeší, protože velká písmena, to je obrovská kapitola se spoustou výjimek. A třeba ten Ferda Mravenec, Ferda je jméno i obecně nejenom v té pohádce, takže mravenec se tady chápe jako příjmení, tudíž oboje se má psát s velkým písmenem.
1: Co ten Brouk Pytlík?
2: No, ten to má jinak, protože Brouk jako Brouk a jméno je až Pytlík. Takže často vidíme napsaného Brouka Pytlíka s velkým B, i když nejde o název knihy, ale o postavu. A mělo by být tedy malé B a velké až to P.
1: Stejně tak Medvídek Půl, Liška Ryška, malé velké.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je pepr X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer. Lači rad tešukar šuniven. Dnes si budeme povídat se zpěvákem Bertíkem, který nám představí svou novou písničku. Podíváme se také do Diakonie Náchodska, která pomáhá lidem ve složité životní situaci. Vítejte u Oroma Vakeren.

0: Dospívala Lucie Bikárová. Představíme vám zpěváka, který zpívá o dětství a hudba ho provází celý život. Za tu dobu spolupracoval s řadou dalších zpěváků a hudebníků. Dnes nám představí svou novou tvorbu. Bartoloměje Girgu si do studia pozval Dušan Vagaj.
1: Já bych chtěl přivítat Bartoloměje Girgu Bertíka.
2: Ahoj, všechny zdravím, vaše posluchače.
1: Já musím hned ze začátku podotknout, že se známe a že si budeme tykat. Bertíku, ty když jsi přijel do rozhlasu, přijel úplně jiný Bertík, než jsem ho znal.
2: Tak to bude asi tím, že jsem něco zhubl. Vlastně jsem prošel takým hubnutím, kdy vlastně přišla fáze mého života, kdy jsem se rozhodl, že jsem to asi přehnal a neukočíroval, jak se říká, to jídlo a ten můj životní styl. A vlastně věkem jsem pochopil, že to není ten směr a že by to mohlo brzo skončit, ten můj život, protože už jsem byl ve fázi, kdy jsem na pódium pociťoval, že se potím extrémně, že to nedávám, neustojím to, nevypadám úplně příliš hezky, nemohl jsem se oblíkat, jak jsem chtěl. Takže jsem vlastně udělal takovou stopku a řekl jsem si, že musím něco s tím provést. Takže jsem podstoupil určitý zákrok, který mi pomohl v tom, abych zhubl a vlastně ze 165-kilovýho chlapa je teďkon 104-kilový kluk.
1: Jsi nový člověk, de facto. Děkuji. Přišlo s tebou něco nového?
2: Všechno. Úplně se to změnilo o 360 stupňů, protože prakticky ten můj život dostal jiný směr a nový nádech. To znamená, přišla energie, kterou jsem využil k tomu, abych začal více věnovat rodině, začal pracovat na sobě. To znamená, že jsem vlastně těch 10 měsíců zhruba hubnul, nabíral energii a sílu. A když jsem pocítil, že je ta správná chvíle, tak jsem oslovil určitý kamarády, osobnosti vlastně hudební branže a říkám, hele, chci zpátky, jsem připravený, jsem jiný. A lidi si toho začali všímat a začali mě sami oslovovat a ptát se, kdy se vrátím, kdy něco natočím. Takže jsem začal pracovat, lehce podnikat a začali jsme všichni doma měnit jakoby ten režim, ten systém, který do té doby jsme nemohli dělat, protože táta byl zabržděný tím, že sotva chodil, byl pořád unavený a spal. A teď se to celý, jak jsem řekl, o 360 stupňů otočilo a začal jsem pracovat na hudbě, začal jsem pracovat na biznisu, začalo se dařit a není to jenom o mně. Chci říct, že to je o celé mé rodině, o mých dětech a začali jsme si všichni plnit své sny.
1: Martíku, mně tohle vyprávění přijde jako předsevzetí, že prostě tenhle rok bude úplně jiný, než byly dosavadní roky.
2: Tak to bylo.
1: Co hudba?
2: Takže jsem začal první písničkou, kdy jsem oslovil Ríšu Adama alias Vajdise, protože jsem si říkal, vlastně dneska je velká konkurence, že jo? Řekneme si to, že prostě dneska těch muzikantů to je ranec. A vlastně každý se snaží nějaký level tam nastavit, že bych měl se posunout a zkusit nové věci, nové obzory. Takže neříkám, že starý Bertík zanikl, ale řekl jsem si, že to zkusím tak, jako to dělají ty ostatní, ale trošku jinak. Takže jsem oslovil Vajdise s tím, že jsem mu řekl, brášku, chci dělat romskou hudbu, ale nechci dělat to, co dělají všichni ostatní. Takže jsme vlastně si sedli spolu a teď jsme hledali ten styl, ten žánr, který by pro mě byl jakoby top a zároveň, že by to mohlo bavit i lidi. Tak říkám, hele, nebudu dělat žádný funky, pomalý písničky, lidi ode mě čekají, že tam Bertík zase zaspívá, že jo. OK, říkám, na to máme čas, já se chci vrátit s velkou parádou. Takže jsme udělali písničku o Romino Barvalo, kde vlastně produkce je Vajdise, a použil jsem kamaráda Averčave, který k tomu natočil videoklip, oslovil jsem taneční soubory, s kterými jsem se stýkal na festivalech a znal jsem je, použil jsem i náš bylinský vlastně taneční soubor a okolní soubory s velkou parádou přijeli, takže jsem tam měl zhruba asi 25 holek. Oslovil jsem Ríšu Samka, říkám, Richarde, chci tě v tom klipu mít a chci, abys to celý režíroval. Ríša s velkou parádou to přijel a v tom klipu i zatancoval.
1: Co tě inspirovalo, že jsi řekl vlastně pojedu jiným směrem?
2: dneska ta hudba je jakoby trošku náročná v tom, že těch muzikantů, těch zpěváků, těch kapel interpretuje strašně moc. Ta hudba se dala trošku jiným směrem, než co jsem zažil já. Ty muzikanti rostou jinak, než jsem rostl já. Věděl jsem, že pokud to budu dělat po staru, tak nemám šanci. Nebudu se snažit dělat ze sebe někoho, kdo už tady je, ale budu to pořád já, ale ten level tam postavím. Takže jsem postavil ten, zkusil jsem tady jakoby využít ty muzikanty, o kterých jsem věděl, nebo toho Vajdise, kterýho strašně uznávám, který se umí přizpůsobit době a hlavně dokáže vycítit z tebe, jakou hudbu ti postavit.
1: Martíku, já ti budu držet palce, ať ta cesta, kterou jsi začal, trvá strašně dlouho.
2: Já vám moc krát děkuju, přeju vám co nejvíc hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a máme krásné život.

0: Tak to byla nová píseň od Bertíka. Diakonie Náchodská pomáhá lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Nabízí například pravidelné sbírky, oblečení, volnočasové aktivity pro děti a odbornou pomoc. Její vyškolený tým je připraven pomoci. Pracovníci diakonie musí při své práci dodržovat mlčenlivost, zvlášť při práci s dětmi. Více řekla Karlu Sladkému ředitelka diakonie Lucie Pavlistová.
1: Samozřejmě musíte oddělovat sociální práci jako vaše zaměstnání, kde máte povinnost mlčenlivosti, máte různé povinnosti vůči tomu svému zaměstnání, vůči svým klientům a na druhou stranu žijete třeba uvnitř té komunity, která někdy nemusí rozumět tomu, proč některé informace nepředáváte, že nemůžete, kdy někdy musíte se držet toho, abyste právě tu mlčenlivost zachovávali. Někdy se může komunita zdát, jako že by měla být zvýhodňována tím pracovníkem nějakým způsobem. Takže stejně jako to může být výhoda, to porozumění a přijetí toho pracovníka do své rodiny více, tak naopak někdy může být nevýhodou. Takže bych řekla, že když si to tak jako dáme na misky vah, tak jsme na tom úplně všichni stejně.
2: Zmiňujete mlčenlivost, co si pod tím představit?
1: Představit si pod tím to, že vlastně kdokoliv nás osloví s pomocí, ať už dítě nebo rodina, tak my mu vlastně zaručujeme tu mlčenlivost 100%. To znamená, veškeré informace, které nám říká, jsou dobrovolné, chce nám je říct. My si samozřejmě vytahujeme ty informace, které my potřebujeme pro řešení jeho aktuální situace. A znamená to, že my v tu chvíli uzavíráme to, že se nebudeme bavit s kolegy, nebudeme se bavit vlastně navenek o tom jeho případu. A pokud by to bylo potřeba právě pro třeba posunutí jeho problému, tak ho o tom vždycky informujeme. To znamená, pokud potřebuji probrat s kolegyní, že se mi jeví, že potřebuji tady pomoci, protože kolegyně je zkušenější, rodině to oznamuji, že jestli můžu s kolegyní probrat ten případ, nebo s vedoucí, protože má více zkušeností a mohla by nám být nápomocná.
2: Obracejí se na vás i sami děti s žádostí třeba o pomoc?
1: To spíše na té preventivní službě toho klubu nízkoprahového, tam je určen přímo jenom pro děti. Tam zase ta mlčenlivost znamená, že chápeme, že ty děti jsou nezletilé a chápeme, že mají rodiče. Nicméně sociální pracovnice, které pracují s dětmi, v tu chvíli nemají sdělovat nic rodičům, co se děje na klubu, protože my tam chráníme to dítě. To znamená, to dítě zase má od nás vytvořen jakýsi ochranný obal důvěry, kdy se nám právě může svěřit. Stává se za tu historii, kdy se nám dítě svěřuje i s něčím, co v té rodině není úplně OK a mělo by se řešit nad rámec těch klubových činností. A v tom případě my to tomu dítěti oznamujeme, že to je věc, kterou budeme muset řešit dál, protože je to věc, která je velmi závažná. V tu chvíli to dítě ale od nás tu informaci dostává, že nechceme narušit jeho důvěru, ale je to něco, co už je za hranicí, kdyby mohlo ubližovat a řešíme pak nadále, ale to dítě se to od nás dozví. My se snažíme maximálně v rámci té mlčenlivosti, aby tým pracující s dětmi a tým pracující s rodinami společně se setkáváme na provozních porodách, ale nicméně nebavíme se o klientech veřejně, protože by to mohlo narušovat i pak obraz o rodině určitého dítěte, se kterým pracuji, anebo naopak. To znamená, že v případě, kdy je tady možná domluva s dítětem, jestli by chtělo, aby jsme zašli do rodiny a podobně, takže zase s tím dítětem o tom komunikujeme a snažíme se samozřejmě jít tou cestou nějak do té rodiny jít, ale ptáme se toho dítěte, abychom mu naopak neublížili. Samozřejmě pokud je to už na hranici, kdy my máme i přes mlčenlivost povinnost oznamovací povinnosti, už by to bylo na hranici, kdy už je tam opravdu se jedná ohrožené dítě podle paragrafu 6. V tom případě my bychom už se obraceli na OSPOD přímo.
0: A to je pro dnešek vše. Palikera v Hojšune na Zamence. A čen devlea. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda ustála hlasování o nedůvěře. Nový ředitel hasičů chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události. A zítřejší počasí na východě Česka slunečno, na západě Čech až zataženo. Maxima na východě republiky kolem 23, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Opozici ve sněmovně se ani na druhý pokus nepodařilo svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání všichni přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, tedy požáry, tornáda nebo také větrné smrště. Připravené k akci by měly být zhruba v polovině v příštím roce. Týmů bude celkem 5, každý bude mít na starosti jinou část České republiky. Podle Legnera mají být na místě a schopné se zapojit do akce přibližně do 3 hodin od povolání.
3: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
2: Technici začali razit průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jedná se o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Téměř kilometrová štola se bude razit takzvanou rakouskou tunelovací metodou. Upřesní generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Zde je prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou i řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
2: Středočeskou dálnici D3, která bude dlouhá téměř 60 kilometrů, chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2028. Podle odhadů vyjde na více než 70 miliard korun.
1: Sport.
2: Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál závodit na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaily na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě tam krátce poté o konci kariéry přemýšlel.
5: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den bude většinou polojasno, na východě republiky až jasno. Pouze na západě Čech se bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě Čech slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavní části Pražského okruhu směrem z dálnice D1 k letišti popojíždí kolona téměř od sjezdu z dálnice. V omezení před Jesenicí na kilometru 79 blokovalo jeden pruh porouchané vozidlo. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba. Takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holandu na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem si říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek, tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, takže to byly mladé babičky. Ano.
1: Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak, no. Takže musíme si zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude už.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápli vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot, teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor, no a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivý, ale nemusím ještě si dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec. Takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl jste?
1: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte
1: si prosím vás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.
1: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient, jako no.
0: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. přeji vám, abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takovej můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou. Jsme hrali takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe. No je to samozřejmě trošku jako nuda. Bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl. Jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jste to řekla, jsme v živém vysílání, takže nic
1: takže to nejde říct zpátky. No, nějakého jako takového paznechta prostě, nějaký jako, nevím, možná zločince. Ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, tak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z

0: jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí, jako z těch složek, možná jako nějaký kolega nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to, okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, jestli obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky, a těm lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju, teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavou, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako vlastně ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce, opustit herectví nechci. A baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám. Tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
1: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Ne, nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím jo. Kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako tak
0: to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé.
0: Jako. Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete, nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To by možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul.
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě ano. Divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra, Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. A, takže jako často se to skoro stalo, jako že mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný, nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi, což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: Vlastně, no tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikola Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednou jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natknovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takový specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsaný tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, tak je, jako myslím, to téma. A tak to, že to byla taková výzva, no. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie. A takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda. A že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě. Jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mně přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v Týku Řimy.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako, protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelná Brooklynu, odpověděl jste. Děkuju. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju z Damu, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají. Jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do lati jako, a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plní entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace. Jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je. Tak tady říkám, proč to nejde tak rychle. A vlastně ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi? Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Oni jsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. Si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex Ahost je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu.
0: Archival to ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako, ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom, vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem se prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílek, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý prostě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Proč se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, že koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že si tam něco hledám, a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuji se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak
1: zrychli úvahu. Šup na to. Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to jako na mě vůbec, samozřejmě, takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné, dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: a měl jako, premiéru. Jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo a já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpánkou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty, já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: České ministerstvo obrany ruší zakázku na obrněné vozy téměř za 25 miliard korun. U kampusu Univerzity v Brně Bohunicích vyroste nový parkovací dům a zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech až zataženo, maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. České ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Upozornil na to server aktuálně.cz. Vozidla téměř za 25 miliard korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
5: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
6: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
5: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
7: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jedeřské brigády.
5: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
8: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
5: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Vedení Brna hledá firmu, která postaví parkovací dům u kampusu univerzity a fakultní nemocnice v Bohunicích. Výstavbu za více než 370 milionů korun schválila rada města. Hotová má být do konce roku 2029. Město chce parkovací dům pro více než 650 vozidel postavit v místě současného venkovního parkoviště mezi Bítežskou a Akademickou ulicí, říká mluvčí magistrátu Klára Opálková.
9: Kapacita stání bude výrazně vyšší než na současném venkovním parkovišti, které parkovací dům nahradí. Součástí projektu bude mimo tu samotnou stavbu taky úprava okolních komunikací, sadové úpravy, parkovací systém nebo výtah.
4: Gymnázium a střední průmyslová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm má nové moderní učebny. Speciální třídy jsou vybavené technikou, která má učitelům pomoci při výuce různých předmětů. Nové učebny stály téměř 5 milionů korun. A jak potvrdila mluvčí kraje Nikola Birklenová, podobné učebny má už 8 dalších krajských škol.
10: Jedná se o flexibilní výukové prostory určené pro týmovou a inovativní výuku. Jsou vybavené digitálními technologiemi, které podporují projektovou výuku, týmovou spolupráci a využívání inovativních vzdělávacích metod.
0: Sport.
4: Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má zraněný kotník z domácího utkání proti Anglii. Přijde tak o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a na hřišti Anglie.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, na východě republiky i jasno, pouze na západě Čech bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě republiky slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic havarovala 3 osobní vozidla u Miroslavy. Nedaleko Kašence nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Projedete Kyvadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tonak. Rodinná továrna, která proslavila Nový Jičín jako kloboučnickou velmoc.
1: Říká vám něco značka Tonak?
2: Ano, to jsou české klobouky.
3: Klobouky na hlavu. Dámské, pánské.
4: Já skoro myslím, že to budou klobouky. Já si myslím, že můj děda jeden nosil. On mi to vždycky říkal, když jsem byl malý, že až vyrostu, tak mi taky pořídí jeden, ale ono se to už nějak dneska nenosí.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
5: Já si myslím, že je to velice kvalitní značka a hlavně už má velkou historii.
1: A máte něco doma od této značky?
5: Já osobně ne, ale několik klobouků pánských od nich mě zaujalo.
2: Bohužel ne, ale mám to na svém wishlistu.
6: Mám klobouky, mám nějakých slamáčků, ale nic o značky Tonak, to bohužel.
7: Já rozhodně ne, já klobouky teda nenosím, ale možná babička by něco ve skříni našla.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
0: Nosit klobouk, vynechme ty plážové, je dnes spíš výstřednost než standard. Přesto není zas tak daleko doba, kdy chránit hlavu kloboukem bylo stejně obvyklé jako obouvat si boty. Klobouky jsou doloženy již na vyobrazeních ze starověké Mezopotámie a ještě koncem 19. století se na veřejnosti nesměl bez klobouku objevit nikdo, komu alespoň trochu záleželo na společenském renomé. V té době patřila habsburská monarchie ke kloboučnickým velmocem a kloboučnická metropole ležela na území dnešního Česka. Ve městě tehdy známém jako Neutitschein, česky Nový Jičín. Už od středověku byl Nový Jičín rájem soukeníků a kloboučníků. Samostatný cech tamních kloboučnických mistrů byl založen roku 1630. V té době se mezi místními řemeslníky objevil i jistý Gottfried Hickel, který na moravskoslezské pomezí přišel z bavorského Würzburku. Usadil se nedaleko Nového Jičína ve Fulneku a oženil se s dcerou soukenického mistra Hilšra. Jejich syn, Paul Heinrich, dosáhl významného společenského postavení, stal se hejtmanem na hradě Fulneku. Druhý syn, Johann Gottfried, se stal po svém otci kloboučníkem. A tady začíná historie rodu Hicklů, zakladatelů firmy Hutfabrik je Hicklzone. Kdo byl onen je Hickel, jehož synům továrna patřila? Jeho celé jméno zní Johann Albert Hickel, rok narození 1814. Tento pán měl kloboučnictví v krvi. V cechu kloboučníků byl jeho děd, otec i strýc. Ten v roce 1799 založil v Novém Jičíně manufakturu na výrobu těchto fešáckých pokrývek hlavy. Johann Albert spojil tátovu i strejdovu dílnu dohromady a vytvořil firmu, první toho druhu v rakousko-uherské monarchii, která brzy začala slavit úspěchy doma i v cizině. Hotové zboží se nejprve vyrábělo ručně a prodávalo na místních trzích. Johann Albert Hickel ale dobře věděl, že jestli se chce udržet na kloboučnické špici, musí jít s dobou a výrobu zrychlovat a modernizovat. Své tři syny, Augusta, Johanna a Karla, postupně vyslal na zkušenou do Evropy, odkud si mladí mužové přinesli, jak bychom dnes řekli, know-how. Tak třeba tátovi poradili, aby přešel z ruční práce na strojovou výrobu. Poslechl a udělal dobře. Jako první v habsburské monarchii uplatnil v procesu výroby parní stroj. Teď výroba rostla ještě rychleji a malá továrna na ulici Dolní brána už přestala stíhat. Proto Johann Albert zakoupil roku 1867 pozemky v jižní části města, kde se původně nacházely starobylé rybníky a sádky, a během několika měsíců zde postavil novou továrnu, jejíž půdorys se v podstatě zachoval dodnes. Nakonec svým synům předal celé vedení firmy. Ta od té doby nesla název Kloboučnická fabrika synů Johanna Hickla. Měla na 300 zaměstnanců. Sám Johann Albert zůstal ve firmě coby odborný poradce. Dočkal se i ocenění z nejvyšších státních míst. Císař František Josef I. ho vyznamenal Zlatým křížem. Zemřel na následky těžké nemoci 14. ledna 1880. Továrna bratrů Augusta, Johana a Karla Hicklových produkovala velmi kvalitní výrobky, které si snadno získaly odbytiště nejen na evropských, ale i na zámořských trzích. Hicklové prokazovali výborné podnikatelské i diplomatické schopnosti. Sledovali politické dění nejen ve svém okolí, ale i za hranicemi kontinentu. Úspěchy se dostavily v podobě uznání na světových výstavách ve Vídni, ve Filadelfii, kde získali nejvyšší ocenění, a v Paříži, odkud se vrátili s velkou zlatou medailí. O několik let později získali v tomtéž městě cenu Grand Prix za velurový klobouk, v celém světě později známý jako Austrian Velour. Bratři Hicklové zaváděli stále nové postupy, modernizovali výrobu a zřídili v závodě řadu pomocných provozů, proto si mohli sami vyrábět téměř vše, kromě podšívek, stuh a potních pásků. Firma se také starala o blaho svých zaměstnanců. Pro stovku rodin svých dělníků postavila kolonii rodinných domků a také obytné domy pro úředníky a dílovedoucí. Věnovala nemalé částky nadačnímu fondu chudobince, zřídila závodní nemocenskou pokladnu a založila dodatečně dotovanou starobní vdovskou a sirotčí dělnickou zaopatřovací pokladnu, která vyplácela dělníkům podporu ve stáří a zaopatřovala vdovy a sirotky.
8: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
9: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přicházíme do míst, kde vzniká krása, kde vzniká elegance. Přicházíme do míst, kde se vyrábí velmi užitečná věc, která z obyčejné ženy udělá dámu. I když mám dojem, že v současné době ty klobouky tak úplně v oblibě nejsou, nebo se pletu?
2: Pletete se, klobouk v oblibě je, dostáváme se teď hodně na tuzemský trh, převážně jsme v minulosti vyváželi, momentálně vyvážíme do 50 zemí světa a klobouk se znovu stává i v českých zemích modním prvkem. Každé ženě i každému pánovi klobouk sluší, jen si musí prostě najít vhodný tvar, vhodnou velikost k tvaru obličeje, k tvaru postavy a pokud bude se cítit v klobouku dobře, tak mu bude slušet.
3: Za výrobní manažerkou Tonaku Danou Klečkovou se vydala Světlana Lavičková.
2: Teď už se klobouky dostávají i do mladších sfér, nosí je teenageři. Klobouk opravdu teď bývá artiklem, který si i mnozí dopřávají na Vánoce, Velikonoce, různé svátky, letní kolekce, zimní kolekce. Ten nárůst těch mladých lidí tam je.
4: Pojďme se teď blíže zastavit nad osudy jednotlivých bratří. August se oženil s Angelou, dcerou tehdejšího statkáře Ferdinanda Hoše. Žili ve šťastném manželství a měli 4 děti. Stefanii, Huga, Augustina a Frice. August se zajímal aktivně o rozvoj města Nového Jičína. Přes 30 let byl členem obecního výboru. Podporoval výstavbu.

0: čerstvém vzduchu, horská turistika, cestování. Nejraději jezdil do Alp, do přímořských oblastí a navštívil také Severní Ameriku a Egypt. Zajímal se o dějiny umění a etnografii, byl vášnivý lovec, měl sbírku vlastnoručně zastřelených ptáků, sbíral přírodovědné, umělecké a etnografické předměty. Johann, druhý syn, se oženil s Fanny Šustalovou, dcerou Ignáce Šustaly, zakladatele a majitele továrny v Kopřivnici, z níž časem vyrostla slavná Tatra. Narodilo se jim 8 dětí, 4 dcery a 4 synové, Otto, Hans, Alfred a Karl. Nesli dál rodové tradice a dva nejstarší následovali ve výběru povolání svého otce. Johann Hickel byl velkým milovníkem přírody a stejně jako August také náruživým lovcem. Karl Hickel, nejmladší z bratrů, byl díky svým častým cestám v zahraničí nejznámější. V době rozvoje továrny se veřejně neangažoval a věnoval se především obchodní činnosti. Současníci ho popisovali jako skromného a váženého muže, který dobročinnou práci dělal skrytě, nikoli na očích veřejnosti. Byl členem hasičského záchranného sboru, pravděpodobně díky němu byla v blízkosti továrny zřízena hasičská zbrojnice a přímo v továrně samostatná hasičská jednotka. Miloval umění, především to výtvarné, proto podporoval mladé talenty. Nezaložil vlastní rodinu a žil u svých bratrů. V závěti odkázal na svou dobu velmi štědrou částku přes 200 000 korun na humanitární účely.
1: Když se rozhlédnu tady na začátku dílny, tady jsou klobouky jeden jako druhý. Všechny černé, s širokým okrajem, vysokým dýnkem, prostě jeden jako druhý.
2: Nacházíme se v polovině výroby. Tady už vidíme vytvarované, obarvené polotovary v základních tvarech, z kterých se potom dále rysují jak kdyby finální tvary klobouku. Výrobní proces máme dlouhý na klobouk, dejme tomu až 8 týdnů, 8 pracovních týdnů, kdy klobouk prochází 150 operacemi a 80 z nich těch operací je vlastně výlučně rukodělných.
1: No tak dobře, jak to začíná?
2: Nakupujeme králičí zaječí košky z tuzemska od našich chovatelů. Vykupujeme pouze sběrové košky, nevykupujeme jateční. To znamená, od drobných chovatelů z té košky zpracujeme ten vlas. Kůži z košky zpracujeme na biohnojivo, to znamená, že jsme bezodpadový podnik. Na výrobu klobouku potřebujeme králičí zaječí vlas, který potom ořežeme z té košky, dostaneme z toho srst, kterou potom foukáme na kloboukovou hmotu. Potřebujeme ty chloupky ojednotit, zbavit nečistot, zbytky přiměsi, jakože rostlin, trusu. Potom tu kloboukovou hmotu už tvarujeme do prvotního prvotvaru, do takzvaného polotovaru, kdy klobouková hmota je nakladána na plastící zvony, vhazována do kabiny. Ty jednotlivé chloupky jsou přilepovány na perforované zvony, dojde skropení horkou vodou a potom různými způsoby suchého jak mokrého plstění dochází zaklesnutí těch chloupků do sebe, vyrábí se ten prvotní polotovar.
1: Ty všechny polotovary, které tady vidím, dobře, ve dvou provedeních, široký a bez okraje, to všechno je v černé barvě.
2: Tady máme židovský sortiment pro naši židovskou klientelu a tím jsou převážně pouze černé klobouky, ale když půjdeme dál do výroby, pak už uvidíte ty barvy. Třeba polotovary pro fézy, polotovary více do barevné, teďkom hodně je módní i v Nigerii nebo v arabských státech, že se jde teďkom do barev. A čím dál půjdeme prostě do finální výroby, na finální klobouky, tak tu pestrost odstínu uvidíme. V této době je hodně módní pastelové odstíny, jemné pastelové odstíny, je tam hodně béžové barvy, tyrkysová barva, modrá barva se vrací zpátky, samozřejmě červená ta je letitá, ta prostě jde, ale jako klasika černá vždycky zůstane. Černá je černá, černý klobouk je prostě klasický klobouk, slušivý, sluší prostě každému a černý klobouk si opravdu můžete vzít ke všemu.
1: Tady už je dílna.
2: Nacházíme se na úpravnách, kde dodáváme polotovaru povrchovou úpravu. Každý polotovar je opatřený různými typy povrchových úprav. Máme 4 základní druhy povrchových úprav. Hladká, kterou oškrábeme brusným papírem. Potom máme velurovou povrchovou úpravu, na které používáme vytáhnutí vlásku pomocí kovových šajb. Kovové šajby nebo pomocí žraločí kůže, opravdu žraločina, normálně vylovený žralok z moře.

0: pomocí žraločiny vytáhneme vlásek, pak ho přistřihneme na určitou výšku. Další povrchovou úpravu máme zámišovou, to je zase pomocí brusných papíru, pomocí přitlaku a drnkání. A čtvrtou takovou základní povrchovou úpravu máme speciální velur, kde vytáhneme z plsti vlásek, načišeme ho, načechráme ho, naleštíme ho. Vypadá takový heboučky, jemňoučky, omakově příjemný. Polotovary se dále opalují nad otevřeným plamenem, okartáčují se kartáčem a naleští se pomocí vazelíny s přidáním včelího vosku.
1: Hyklové vtiskli tvář celému městu Nový Jičín. V roce 1880 bratři August a Johann začínají se stavbou dvou vil ve Venkovské ulici podle plánů vídeňského architekta Otto Thienemanna. Tyto novorenesanční jednopatrové vily stojí nedaleko od sebe zrcadlově obrácené a v době vzniku se kolem nich nacházel rozsáhlý park, který je dodnes vynikajícím dílem zahradní architektury. Pozoruhodné jsou i vily zástupců další generace rodiny Hyklů.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Další průmyslový rozvoj kloboučnické továrny pozastavila až první světová válka. Během níž také umírají všichni tři bratři. August, Johann a Karl. A vedení firmy se ujímají jejich potomci. Koncem 30. let minulého století podnik zaměstnával 3000 lidí. Když měla být pořízena jejich společná fotografie, skoro se nevešly na největší prostranství továrny. Klobouky vyráběla tisícovka strojů poháněných 4 parními kotly, které spotřebovaly 3 vagony uhlí denně. Výroba klobouků v tehdejší kloboučnické továrně to nebyla lehká práce. Každý den přicházelo do továrny ke zpracování na 16 tisíc kusů kůží. Ty putovaly přes vlasostřižnu, valchu, barvírnu, úpravnu, zdobírnu až do balírny a továrnu opouštěly jako hotové plstěné klobouky. Co se týče kapitálových možností největších československých průmyslových podniků v té době, držela se firma Hickel na jednom z předních míst, hned za Baťovým obuvnickým koncernem. Těsně před vypuknutím druhé světové války bylo sotva 20-tisícové městečko považováno za neoficiální metropoli světového kloboučnictví. Úspěšné zavádění vědy a techniky do procesů výroby vedlo rodinné příslušníky k zájmu o další vědní obory, které už neměly s kloboučnictvím mnoho společného. Hicklové tyto výlety do jiných sfér rádi financovali, protože zvyšovali prestiž kloboučnických Rothschildů.
2: Ta výroba pánských i dámských klobouků je relativně stále stejná.
3: Polotovary, co se týče výroby, jsou stejné, liší se to akorát druhém tvarování, kdy většinu dámských klobouků tvarujeme ručně na dřevoformách, pánské tvary klobouků tvarujeme na vyhřatých hliníkových šálcích.
2: My jsme teď procházeli dílnou, kde probíhá ta povrchová úprava. Já mám pocit, že ty stroje pamatují, no, císaře pána ne, ale tatíčka Masaryka možná.
3: Je pravda, že strojový park ve firmě máme letitý. Datujeme tady i stroje za vzniklu naší továrny 1799 za Hickla. Konstrukce jako takové tady ještě jsou, samozřejmě tyto stroje modernizujeme, ale opravdu strojový park je letitý. Pro kloboučnictví jako takové musíte mít vztah. Kloboučníkem, neříkám, že se musíte narodit, ale kloboučníka jako takového si musíte vychovat. Proto vlastně my si i své zaměstnance vychováváme tady. Kloboučnictví se nenaučíte během dne, během týdne. Kloboučníkem se učíte být celý život.
2: Mezi tím, co jsme povídali, tohle to už jsou jakoby hotové fezy.
3: Tady toto už máme vytvarované fezy, tady ještě dostřiháváme vlásek. Všechny fezy nám jdou v povrchové úpravě velurové, to znamená vytažený vlásek, přistřížený na 1 mm výšky.
2: Ale jsou heboučky, jako kdyby byly sametové.
3: Jsou omakově takové příjemné, měkké. Tyto fezy se budou ještě vyšívat a potom finálně dozdobovat.
2: Tohle jsou pánské klobouky, ne?
3: Klobouk pánského tvaru. Už jsou teda vytvarované, ale potřebujeme ještě ten vlásek trošku povytáhnout, to znamená ještě půjde zpátky na drnkač, bude to povrchová úprava
2: zamišovat. Na co půjde?
3: Drnkač pomocí přítlaku brusného papíru se jak kdyby na klobouku udělá povrchová úprava, která má charakter jak kdyby pravé kůže.
2: Ale mně už to přijde krásně upravené, heboučké, bez jediné chyby.
3: Ne, takže půjde zpátky na drnkač.

0: Během druhé světové války byla výroba klobouků omezena. Vyráběly se součástky výstroje a výzbroje pro Wehrmacht, tropické přilby určené pro vojsko v Africe, plstěné ponožky, kukly na hlavu do větru, rukavice a plstěné filtry pro nákladní auta v poušti. Od roku 1943 byla zavedena výroba kovových součástek pro válečné zbraně, především k montáži zapalovačů do granátů. Druhou světovou válku firma nepřežila. S blížícím se koncem převezli Hicklové svůj soukromý majetek z Nového Jičína na západ. Všichni členové rodiny, až na Otto Hickla, který odcestoval později, odjeli v březnu 1945 do Rakouska. Někteří se pokusili tam pokračovat v podnikatelské činnosti, ale většina se rozptýlila po celém světě. Pokud by zůstali doma, zcela jistě by neprošli národnostní očistou. Nepochybně by jim nepomohla ani skutečnost, že Hugo Hickl mladší, nadějný raketový odborník 30. let, odmítl osobní nabídku Adolfa Hitlera podílet se na vývoji jeho zázračných zbraní. Majetek rodiny byl znárodněn na základě Benešových dekretů. Znárodněná firma dostává název Továrna na klobouky, národní podnik se sídlem v Novém Jičíně a později je přejmenována na Tonak. Za finanční pomoci člena čtvrté generace rodiny, Fritze Hickla, založili bývalí odsunutí zaměstnanci firmy malou továrnu na klobouky v Bádensku-Württembersku. Provoz této kloboučnické továrny byl ukončen v 70. letech 20. století.
1: Nebude králík, nebudou klobouky. Kloboučnický průmysl si stěžuje na nedostatek králičí srsti. Tonak podal tisku informace o své největší bolesti. Nemáme dost surovin. Aby bylo jasno, klobouky lze vyrábět i z vlny, ale ty nejlepší jsou z vlasové plsti. Pro výrobu vlasové plsti potřebujeme vlas králičí, zaječí a jinaký. Vlas ciziny je dražší a za cizí valuty. Proto chceme používat co nejvíce vlasů z domácích králíků a zajíců. Kožek je však běda praběda stále méně. Letošní sběr bude činit jen třetinu největšího sběru za okupace. Svobodné slovo 23. listopadu 1947.
0: Nový Jičín přesto zůstal městem klobouků. Na přelomu 40. a 50. let se mu podařilo výrobu obnovit a následnická česká firma Tonak dnes dodává klobouky do více než 50 zemí světa. Na počátku nového tisíciletí zahraniční investoři převedli do Tonaku i výrobu továrny Fesco Strakonice, proslavené produkcí fezů a pletených baretů a čepic. Novojičínská firma dnes vyrábí kromě plstěných a vlněných klobouků také barety pro armády i fezy pro zákazníky z muslimských zemí. Spoustu zajímavého se o ní můžete dozvědět v místním muzeu.
2: Tady to voní, jako když doma žehlím koš plný prádla.
3: Tady je ruční tvarování, kdy polotovary potřebujeme si napařit nad parou, aby změkly, a potom je tvarujeme na dřevoformy. Je to zase ruční práce, která nejde nahradit strojově. Zrovna tady vidíme tvarování letušky pro aerolinky Emirates. Pracovnice natáhne polotovar na dřevoformu, dá ho do úvazku, vyžehlí zátlaky formy, dá usušit do pece, jdeme tomu na 20 minut, a jakmile propařený polotovar se v té peci na té dřevoformě zasuší, tak se vlastně zafixuje tvar toho klobouku.
2: Když přecházíme do další dílny, říkala jste, že vyrábíte z té králičí srsti. Kolik králičích kožek padne na jeden klobouk?
3: Na výrobu jednoho klobouku potřebujeme 7, 10 i 12 králičích nebo zaječích kožek.
2: Tak a tady už s rukou vašich pracovníků vycházejí, no neříkejte mi, že to jsou zase polotovary.
3: Tohle už je klobouk, kdy klobouk má vytvarovaný tvar hlavy. Tady jsme na pískových lisech, dodáváme klobouku tvar okraje. Máme tady formy na tvary okraje, klobouk se nasadí na dřevoformu, přeloží se mokrou plachetkou a na ten klobouk se přiloží vax s hrubozrným nahřátým pískem. Dojde tady k páře, kdy se zafixuje, vytvaruje tvar toho okraje klobouku a jakmile se ten klobouk zasuší, tak se zafixuje tvar toho okraje.
2: Tady už odpočívají na dřevěných stojanech hotové klobouky.
3: Ještě nejsou hotové, zrovna se nacházíme na zdobení okrajů. Buď je klobouk bez zdobení a je jenom ořezaný dorovna, nebo je opatřený lemovkou, to znamená našití stuhy na okraj, nebo je opatřený záložkou, kdy buď se přehne konec okraje klobouku dolů nebo nahoru, samozřejmě se prošije, anebo klobouky opatřujeme i zdobným prošitím, jenom prošitím třeba barevnými nitěmi okraje klobouku. Používáme na klobouky pasentní anebo nepasentní zdobení. Když je zdobení pasentní, tak je zdobení stejného odstínu, jako je klobouk. A když je zdobení nepasentní, tak je odlišné od barvy nebo odstínu klobouku. Tady jsou vyšité fézy různými druhy ručních výšivek.
2: Ty drobné výšivky po celém fezu, to dělali pracovnice ručně?
3: Ano, pracovníci to vyšívají ručně, mají normu 8 až 12 kusů na den. Oni tento fez vyšijou za půl až 3/4 hodiny.
2: V krabicích různé pásky, proužky, kůže nebo látky?
3: Tady to jsou vlastně potní pásky. Máme barexové potní pásky, nebo máme kožené strečové potní pásky z gumy.
2: A klobouk bez potního pásku nemůže být?
3: Klobouk musí být opatřený potním páskem. Je to z důvodu toho, aby pot nebo čelo nepřišlo do styku s tou samotnou plstí, protože plst klobouku je samozřejmě obarvená a mohlo by se stát, že by prostě se zabarvilo to čelo. A je to i z hygienického důvodu, prostě potní pásek na klobouku musí být. Když máme opatřený klobouk potním páskem, tak naproti přes uličku je lepení počívky do klobouku, které si samozřejmě vyrábíme tady sami. A jakmile opatříme vnitřním zdobením klobouk, tak potom na něho bodujeme vnější zdobení. Na vnější zdobení používáme různé šíře stuh, nebo tresy, nebo...
2: Tresy?
3: Zatočená bavlněná taková stuha, když to takhle řeknu. Kožené řemínky, nebo různé ozdoby, dejme tomu i vysekávanou plst, jo.
2: Já z vás mám pocit, že vy jste zarytá zastánkyně klobouků. Kolik jich doma máte?
3: Já miluju klobouky, jsem tady už 20 let v Tonaku a prostě je to moje srdcovka. Klobouků mám doma přes 150. Pravdu klobouky nosím, nenosím je denně, nosím je při zvláštních příležitostech nebo když jdu reprezentovat, ale každý den, když procházím výrobou, tak si klobouk na hlavu nasadím.
0: A na závěr jedna babská rada. Jak pečovat o klobouky? Klobouky plstěné čistíme flanelovým klůckem namočeným do směsi vlažné vody a čpavku. Klobouky spocené a mastné promneme v horkých otrubách či v horkém písku. A jsou zase jako nové.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola extraligy porazili doma České Budějovice. A zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech i zataženo. Maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Pěkný večer. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes večer ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 poslanců ze stran koalice.
2: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Předseda Starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
4: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
2: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ostravští policisté ani po 8 měsících neuzavřeli kauzu bývalého soudce Petra Budína. Dosud nezahájili trestní stíhání. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Desítky úřednic krajského soudu na začátku letošního roku upozornili na údajné sexuální obtěžování a nevhodné chování někdejšího insolvenčního soudce.
5: Podle našich informací policisté stále případ prověřují a vyslýchají svědky. Petr Budín počátkem roku na funkci soudce rezignoval. Seznam Zprávám řekl, že nařčení odmítá a případ označil za zmanipulovaný. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firem Správa Národního parku České Švýcarsko. Nové vybavení má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Upřesnil ředitel parku Petr Kříž.
6: Máme zatím dvě, ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli 5. Aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu. Sport.
0: Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola domácí extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražané přitom doma uspěli až na třetí pokus v nové sezóně. Sparta se v tabulce posouvá na 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 utkání 7. kola je na programu zítra. Český cyklista Matias Vacek nebude startovat na blížícím se mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si totiž při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Lékaři mu teď doporučili se závoděním několik týdnů počkat.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, na západě Čech postupně i zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den většinou by mělo být polojasno, na východě republiky i jasno. Naopak v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě republiky slabé přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech to bude mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 je krátká kolona u Brna ve směru z Prahy. Začíná před sjezdem na Mikulov na kilometru 193, rozjíždí se za zúžením na kilometru 195. Zdržení je 10 minut. Šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

přestože kolem panuje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly Live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněma, no není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchy ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: chlapče, nazdar chlapče.
1: Ježišmar.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku, jako obvykle všecko nejlepší. Hlavně zdraví, jo, hlavně zdraví. Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty no, ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova, prach, to... ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda
0: tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No copak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Nejsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak... Prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Jak pak to bylo,
0: koho,
1: no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, ne, slona.
0: No slona. No to ano, to byl totiž to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl... To nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo,
1: ano,
0: k tomu
1: ano.
0: Slonovi bych ještě chtěl dodat. Chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi
1: Máme
0: zvířata.
1: Rádi zvířata.
0: Je to písnička
1: děcka.
0: Pro děti a chudáci děti ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, nehlaďte lva,

0: jsou chlupatá a mají hebkou srst. Například ježek. Tady nejsme jenom dva jiříci.
1: Ještě jeden.
0: To nás je. Co kdyby jsme ho pozvali sem? Sedí tamhle za tím sklem. Vypadá tam jako v aspiku. Jiříku. Jiří Bauer, režisér. Přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale ono se to dá rozdělit. Snad...
0: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikované, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte? Byl...
0: Cože? Známe, známe.
2: A dáte? Hmm. To je zase píseň,
0: ale když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo?

0: poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, teda, že to je tak písniče. My už tady jsme žádnej neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě
0: no,
1: jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To, je, to byla nejkrásnější píseň no, to divadla je... Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Máme... Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřích pramínek vlasů potají, potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.

0: dej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ti budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v pražském divadle Semafor.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějakou roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo? Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, že jsem po

0: použil melodii z naší kytice Havlíkovi moje miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál. Dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
1: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni, básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
0: No vlastně jo, ano, ano, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslený filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
1: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
0: Bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předved, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
1: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady?
0: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte, no, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
1: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
0: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych poprosil o volňásek a tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne... Poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se zpřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu, ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějná, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
1: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
0: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, že to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
1: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
0: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
1: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
0: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7krát a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, kteří si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na Člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhl, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
1: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo, nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
0: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oprzlý a to nemám rád.

seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit anebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo ras, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být, sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

mrknout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid. Že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Dnešní Divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovský jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreskním obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozejvala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian. Ještě jsme tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figura. Černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No takhle, já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmé studio Barna mi ho platilo, dokonce ho mám zdarma, jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatykač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádu ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali ty kamerovky, mu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábus, protože vy jste hezčí. A to má to dneška schovaný, to máš teprve. Takže, no a tam jsem právě musel teda říct takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal teda řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem říkal babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý.
5: No, takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, třeba ve Zřících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a teď jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty parní mašiny, že jo? A najednou vlak se rozjíždí, otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte!
6: táte, táte, napiju vám všechny peníze, zastav. Oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo, no byl to nádherný.
3: No prostě jemný lidi, no.
6: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotnej nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod.
6: No, takže, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella forma di sogno a quintalo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo mediatona a travolta la questo ravela in cieco al dono di che ho fatto fiora la vita fosse questo mi torna gradita forse un'altra domani lo sarà forse un'altra domani lo sarà grazie.
4: Pojďte zase na chvilku o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
6: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda, a já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici, no já měl takovou 3 dny a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Ona takhle mluvila. Já říkám, na Damu, a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal, já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No, ale druhé neuděláš, to je konec. Pak bylo druhý kolo, druhý si udělal, já říkám, no, udělal. No, ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturitu neuděláš, no a to měl skoro pravdu, baba. To mám, co vám můžu říct. No to vám to bylo hrozný, a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda, a pak se se všema loučil, asi do dneška to pamatuju, vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, to by taky, a mě řekla, nazdar neřáde. No, to by fakt řekla, to si pamatuju, a potom mě po letech potkala v tramvaji, a to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, jste tak šikovný chlap, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem mi to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestuje, existují nějaké veselé historky?
6: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele. A já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářema na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct, já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek a bylo to bylo hrozně prýma, všecko vyzdali jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt a jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam a opravdu to bylo skvělý, na domluvil zkusku s těma rybářima a ráno jsme všechno vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo, no představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já, to nikdo nechápe, já, to teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky, tam na silně, no, říká, já říkám, hele, ryba, ty si to vytáhl a najednou za chvilku, hele, zase ryba, no to snad není možné, opravdu, jak chytil asi 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jak je, jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který bije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
6: Ještě?
4: No jo.
6: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současník Verdiho, ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo jak se to překládá.

0: teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel teď.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází, no tak...

struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí, když další strunu vezme děs, ne.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza na chleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
0: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, no, no, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmal, kamž do daleka hledě smeze.
1: Ano, ano, to báseň o koze a já jsem to děsně prožíval.
2: Ještě ji umíte?
0: Myslím, že ne. Kluk rychtářů se zhrnumal, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhot se mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále. A
1: vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v Kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale... Říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní, a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
3: Kránu, když hvězdy blednou, volají

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo hvězd je parno, a místo snění žal. A všechno už je marno, jen slunce svítí dál.

kliše. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodin ne hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právě patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

begonie. Byl tady a už tu není.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu. Ono naschledanou, které jste možná zaslechli před 23. hodinou, to bylo rozloučení s hodinkou s Jiřím Suchým. Já vám naopak říkám, vítejte při poslechu noční linky, ve které vás čeká téma, které jsem slíbil před nějakými 3 týdny. A hned na začátku našeho povídání ve 2 hodinách noční linky si beru k ruce toho pravidelného otloukánka, tedy umělou inteligenci. Víte, co o češtině umělá inteligence také tvrdí? Čeština je úžasný, ale naprosto šílený jazyk. Je to v podstatě tajná šifra, převlečená za řeč, kterou jsme vymysleli, abychom zmátli cizince a občas i sami sebe. Potud AI. Pravda, čeština je mateřským jazykem 10 milionů lidí, což není příliš velká část světových 8 miliard. Ale na druhou stranu čeština dala světu několik důležitých slov, jako robot, tolar, možná, že bych měl říct spíš dolar, anebo pistole. Už v tuhle chvíli, tedy v úvodu noční linky, si dovolím poděkovat jednomu z našich posluchačů, konkrétně Jurovi z Vracova, který doplnil, že dalším slovem, které čeština dala světu, je například tunelování, jak se zpívá v jedné známé písničce, dodává Jura. Kopat tunel a nejít za to sedět. Ale naspět k tématu pro dnešní noční linku. Mnozí se dodnes potýkají třeba se skloňováním číslovek, které mnohdy hraničí až s tvorbou slovních novotvarů. Vzpomeňme na to legendární dvoumy. Mnozí přemýšlejí nad tím, zda napsat m-e s háčkem nebo m-n-e s háčkem a zdrobňují třeba i taková slova jako kolos či tajfun anebo vulkán. Ale ruku na srdce. Dokázala by třeba angličtina nebo němčina vystihnout to, co říkáme, když mluvíme o verichovském kulaťoučkém jablíčku? S vámi všemi, správně naladěnými na vysílání noční linky, si budu povídat o úsměvných i záludných zákoutích našeho jazyka. A to na telefonu 731 800 900. Ovšem připraven bude na vaše vzkazy, poznámky a glosy psané i náš web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. Ať se vám líbí a volejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O češtině spíše nevážně. To je téma noční linky, která začala před 7 minutami. A když jsme hned u té první písničky, kterou vám zaspívala Hana Zagorová, a taky u prvního telefonátu, na druhé straně telefonu 731 800 900 čeká paní Magdalena, tak se nemůžu nezeptat, jestli ona používá to, no řekněme, pro mnohé archaicky znějící biograf, anebo spíš kino. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Nejdřív chci poděkovat za toto téma, protože já jsem propagátor, zastánce naší mateřštiny, kterou tak hrozně miluju, a snažím se, aby i mé děti nebo vnučka s dětma, která žije v cizině, aby jejich vlastně druhý jazyk byl jazyk český.
0: Aby nezapomněli.
1: A je sice problém malinký, že mají občas problém s časováním a skloňováním, ale přesto mě to hladí po duši, že na svůj mateřský jazyk nezapomínají. A teď, když se začal učit na školách jazyk anglický a podobně. A začal se učit i ve školkách, když ty děti ani ve školkách neuměly dobře vyslovovat česká slovíčka, tak jsem to považovala za jedno z nejhorších pro ty děti. Protože dítě žijící, ale vůbec lidi žijící v Česku by měli používat svůj krásný jazyk.
0: Tady si dovolím... Tady si dovolím drobnou vsuvku. Já s vámi, dá se říci, skoro ve všem souhlasím, ale že bychom měli všichni používat náš krásný jazyk, jenomže, jak už třeba i Pavel Eisner ve své knize Chrám i tvrz napsal, o jakém jazyce to vlastně mluvíte? O jazyce těch, kteří prodávají ryby na trhu? O jazyce těch, kteří se jim živí? O jazyce těch, kteří nám vládnou? O které češtině vlastně mluvíme? To je právě ono. Ono těch češtin může být, samozřejmě to chce trošku přimhouřit oko, ale ono jich může být víc. Řekněme... Řekněme, taková ta prestižní komunikace, což je komunikace, kterou se snažím třeba při noční lince využívat, je něco jiného než hovorová čeština. No a to už nemluvím ani náhodou o nářečích, dialektech, ať už sociálních.
1: Ale i to je krásný, i ta nářečí, dialekty, to prostě pochází tady z nás, z téhle české země.
0: Ano, máte pravdu.
1: Proto jako tohle to bych neodsuzovala, prostě kdo používá nářečí, nebo je to i občas vtipný, když někdo použije nářečí, ano, i to potěší. Ale prostě ta germanizace některých našich slov a do pletení se do českého jazyka nebo do věd českého jazyka, jako se mi nelíbí. A proto já hrozně ráda poslouchám Zdenka Nováka a paní Magincovou a zjišťuji, co z toho českého jazyka nevím. Samotný mě třeba dá práce, protože už nějaký křížek na hřbetu mám, že občas musím přemýšlet, jestli je tam IE, nebo MNIE, nebo kde se píše měkké a tvrdé i, než mi to zapne na správnou notu.
0: No, mám to podobné, přiznávám. Ale já se vrátím k té úvodní otázce. Vy sama používáte, když řeknete někomu, že jdete na nějaký film, používáte slovo biograf nebo kino?
1: Kino.
0: Takže spíše tu, řekněme, modernější verzi. No ale jak jsem... Vyrozuměl z toho, co říkáte. Vám tedy vadí přejímání zejména německých slov, ano?
1: Ano.
0: Není to...
1: Německý anglických i francouzských, ono sem tam se něco jako objeví a myslím si, že touhletou novou dobou toho začalo být až přes příliš hodně. A kdo si umí hrát ve větách se slovíčky českými, no to je kouzelník. A já bych řekla, že to jste vy a pan Honza Macoun.
0: Děkuji vám za uznání, byť si ho podle mého nezasloužím. Ale když už tedy jsme u hraní se slovíčky, já se k němu hned vrátím. Jen řeknu jednu věc. Vy jste říkala, že v téhle moderní době je těch přejímek do češtiny příliš mnoho. No ono, správně jste řekla v téhle době. Já bych řekl, že po revoluci se čeština ještě víc otevřela cizím jazykům a že mnoho slov přejala. Některá k dobrému, některá k horšímu. Ale teď k tomu hraní se slovy. Mám na vás otázku. Vy si ceníte našeho krásného mateřského českého jazyka. Tak mi řekněte, jak byste vyjádřila to, k čemu dojdu po trošku delším vysvětlování. Že máme v češtině výrazy pro oblast, do které se, dá se říct, ze které se stékají vody určitých řek do jisté větší řeky, označenou jako třeba v příkladě Podyjí, Polabí, Povltaví, Podunají a podobně, to víme, že?
1: No.
0: Tak, když je to nějaká zahraniční řeka, tak, no tak v polštině třeba mě napadá Povislí, ale to je pro pány dosti nebezpečné. A když je řeka Buk s Géčkem na konci, jak byste tu oblast, ze které se stékají vody do řeky Buk, označila v češtině? Pobugí? Nebo Pobuží? Podle vzoru Olga.
1: Pobugový.
0: Pobugový?
1: Ano.
0: Tam je G na konci. No.
1: Je takhle. Ale to by taky mohlo být, ne?
0: Pobugový?
1: Ano.
0: Nevím, jestli bych to takhle napsal. Ale děkuji za váš názor, paní Magdaleno. Já myslím, nejsem totiž úplně, řekněme, největším odborníkem na češtinu. Myslím si, že takových chytáků naši posluchači a posluchačky tady dohromady ještě hodně. A že určitě některé budou cílit i na mě. Takže děkuji za váš telefon, který otevřel naši dnešní noční linku na téma o češtině spíše nevážně a přeji vám dobrou noc.
1: Já taky přeju dobrou noc a budu se hrozně moc těšit na názory ostatních.
0: No
1: jestli
0: prosím.
1: Jsou takový milovníky českého jazyka jako já.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Aleš k tématu o češtině spíše nevážně píše, tohle téma nelze brát nevážně, protože se jedná o téma extrémně závažné. Patřím do generace, která nejenže umí číst, ale i rozumí textu. Pak je tady generace takzvaná střední, která ještě umí číst, ale málo kdy textu rozumí. Nejmladší generace je katastrofa. Ta až na výjimky už číst neumí, pokračuje Aleš. Vím, o čem píši. Sdílel jsem s touto generací velkoprostorovou kancelář. Ostatně pro důkazy není třeba chodit daleko, stačí si denně pročítat různé zpravodajské servery, aniž bych jmenoval. Tamnější novináři jsou sice ideologicky patřičně na výši, ale o shodě podmětu s přísudkem, skloňování zájmen nebo časování některých sloves nemají ponětí. A úplnou katastrofou jsou některá knižní vydavatelství a nakladatelství. Mně, co by odchovance Pavla Eisnera, to nepředstavitelně vadí. Aleši, děkuji za vaše psaní. A vám, kteří se teprve hotovíte k tomu napsat anebo zatelefonovat, dodávám dvě důležité adresy. Ta první to je web nočnilinka.cz. Teď jsem to trošku popletl, tak se omlouvám ještě jednou. rozhlas.cz/linka a nebo tento telefon. Tak myslím na češtinu, že jsem zapomněl adresu webové stránky. Taky pěkné slovo. Web.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma o češtině spíše nevážně. A musím říct, že se to vlastně týká i slovenštiny, protože i Petr Naď si pohrával se slovíčky. Přinejmenším u té dvojice zamknutý vymknutý, ale teď už vítám Otu a zdravím do Uherského Brodu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a zdravím také posluchače. Já bych měl jenom dvě takové narážky. V televizi se mně nelíbí, že se používá prakticky ve všem jenom praš.

0: mluvit česky krásně čistě, kdybych chtěl.
1: To je ono, ale... to je ono, ano. Když chceme, tak nám to třeba jde. Ale pak je hovorová čeština, kterou používáme v běžném styku, ta, řekněme, ano. Já už jsem ano. to tady dnes jednou použil, ta neprestižní komunikace. Jo?
0: Ano.
1: A to už je zase trošku něco jiného. No a vám vadí to, že v televizi od moderátorů, konferansiérů, abych byl zase trošku světovější, slyšíte právě tu hovorovou řeč, že?
0: Ano. Já řeknu takhle, já jsem z Moravského Slovácka a já jsem veliký patriot a mně se úplně protiví, když slyším lidi, kteří chodí třeba na zastávku nebo do obchodu nebo někam, kde už převládá u nich ta čeština, už u nich nepřevládá ta naše krásná moravskoslováčtina.
1: Hmm.
0: Já jsem patriot, takže mě to bolí u srdce tohle.
1: No. A to jsme u těch češtin, různých češtin a potom nářečí, ano. No a tím pádem ano. Taky moravské slováčtiny, brněnského hantecu, ostravských jasné. Nářečí a tak dále,
0: ano.
1: Tak dále.
0: Ano, a
1: ano.
0: Tak dále.
1: Ano. Nebo Lanžhot třeba. Mě... Lanžhot. Víte, jak se řekne v Lanžhotě bonbon?
0: To nevím.
1: Malé kulaté cosik.
0: Malé kulaté cosik?
1: To je nadsázka, samozřejmě.
0: Však, samozřejmě, já to taky tak beru. Takže asi tak, já jsem patriot a kdybych chtěl, tak bych tady mluvil čistě moravskoslovácky tady naším nářečím, ale trochu to mírním. Mm-hmm. Já vím, že to jsou a tož tam je, ale to je takový zábavný pořad.
1: Přesně tak, o češtině spíše nevážně si povídáme s našimi posluchači a posluchačkami.
0: Ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže to tak trochu zlehčují a kdyby bylo potřeba, tak bych mluvil spisovně česky.
1: Oto, já vám děkuji za váš telefonát. Ano. Jsem rád, že jste vyjádřil svoji lásku a úctu k našemu jazyku a ano. ke všem jeho variantám. Ejhle, další krásné převzaté slovo. A přeji vám hezký podzim.
0: Ano, dobrou noc a pěkné vysílání ještě.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Nashledanou.
1: Dobrý večer vám přeje i František, tradiční přispěvatel, přinejmenším na webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Už si ten web budu pamatovat. Cituju. Já se nebudu pouštět do nějakého rozboru slovíček, jak, co, kde znamená, protože jsem nebyl ve škole nějak moc dobrý češtinář. Narodil jsem se v roce 1942. A to v německé dědině. Takže jsem brblal dost německy, jako třeba mamka, jsem jí říkal mutr, taťkovi fotr, to mě říkali naši ve škole, jsem měl lepší, to mě říkali naši, tečka. Františku, dělejte mi tečky. Ve škole jsem měl lepší známku z ruštiny než z češtiny. Když jsem měl pracovat do Řecka, tak bylo zajímavé, jak jsem šel na řečtinu, pomáhalo mě jak pár českých slovíček podobajících se řeckým, nebo třeba to, že znázorňují tu věc, třeba kolos, velký zadek, u nás xylofon, dřevěný hudební nástroj, v Řecku xylo, dřevo. Takhle jsem si pomáhal. No a šlo to. Třeba, co mě šlo dobře, když jsem přišel ráno k pekaři, tak jsem pozdravil kaliméra, parakalo je na psomy, to bych dokonce přeložil, dobrý den, prosím, jeden chleba, že? A určitě Cyril a Metoděj tady zanechali stopy čtení a psaní. Podepsán František ze Židlochovic. Františku, určitě na tom něco je. A vaše další telefonáty čekám po písničce Petry Černocké. Stejně tak vaše psané příspěvky do noční linky na téma o češtině spíše nevážně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na tisíc. Tak to byla Saxana, tedy písnička z filmu Dívka na koštěti, jak jistě víte, a zpívala Petra Černocká. A teď bych pro vás měl další vzkaz na téma o češtině, spíše nevážně. Mluvím o tématu naší noční linky, kterou posloucháte, a ten vzkaz napsal Michal Sedlák. Dobrý pozdní večer přeje a pokračuje. Tak například ten přívlastek úsměvný správně neznamená vyvolávající úsměv či lehce komický, jak jej dnes snad bez výjimky všichni využívají. Ve skutečnosti znamená něco trochu jiného. Provázený úsměvem, klidně radostný. Máme tady třeba úsměvnou náladu, takže veselou. A nebo ten výraz pak znamená zastaralé usměvavý. Ale s tím současně pociťovaným významem jsem se v příručkách nesetkal. No jo, je to zkrátka důkaz toho, že přirozený jazyk si žije svým vlastním životem. A ano, čeština může být pro jinozemce někdy zábavná. Před delší dobou jsem provázel po Praze jednu cizinku. Pobavil ji dopravní nápis Pozor. V její mateřštině to totiž znamená hanba. Ale řekl bych, že jedno důležité téma nebo jednu důležitou věc přinejmenším naťukl v tomhle vzkazu náš posluchač. Je-li jazyk živý, tak je jeho přirozenou vlastností, že přejímá slova i z cizích jazyků. Řekl bych já. Jak jste na tom vy? Třeba s přejímáním slov do češtiny. Ale jak říkám, mluvíme hlavně o češtině, spíše nevážně, a já dávám slovo dalšímu z vás, nebo další z vás. Vidíte, respektive slyšíte, že vlastně už v tomhle okamžiku mám na výběr mezi mužským a ženským rodem? Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek.
1: Dobrý večer. Tady je Jana Strutnova.
0: Jana Strutnova, která určitě už vypnula rozhlasový přijímač, aby nemátla zpožděná reakce. Dobře.
1: Prosím, teď jsem to udělala. No,
0: tak vás
1: já velice souhlasím s tou paní, co mluvila jako první. A ta nářečí, to je nádhera. A to je stále čeština, ať je to nářečí jakékoliv české, moravské. Protože oni jsou i česká nářečí, nejenom moravská, tak všechna jsou krásná a všechna vycházejí ze stejného základu. A já bych chtěla říct, že bychom si měli češtiny vážit stejně tak, jako si vážíme své vlasti, jako si vážíme otce a matky, svých příbuzných i svých spoluobčanů, protože ta čeština, ta nás všechny, co tady žijeme, spojuje. Prostě Češi, i Moravané tedy, mluví stejným jazykem, i když třeba v různých nářečích, a je jedno, jestli je to čeština spisovná, nebo jestli je to hovorová čeština. Protože to všechno je jeden jediný základ a já bych tomu chtěla dodat, že já o tyto věci se velice zajímám a zajímám se o historii a i vědecky, jak se to pojme, a četla jsem teďka nedávno v jedné knize, že vlastně český jazyk, tak jako každý jazyk, má svůj určitý rytmus a nějakým způsobem to, jak mluvíme, působí na náš mozek. A právě ta čeština je ze všech těch jazyků na světě nejlepší v tom, jak stimuluje náš mozek. Tohle to jsem se dozvěděla. No a ještě bych chtěla říct, že vlastně ta naše prapůvodní slovanská řeč, ta byla ve slabikách a každá ta slabika měla nějaký svůj význam, ale to už je takové jako hodně dopodrobna. No.
0: No tak já mám takový pocit, že mluvím s odborníci. Vy byste mi mohla poradit třeba s tím, s tou oblastí okolo řeky Bug v Polsku. Ale mám ještě další takový, neříkám chyták, ale věc, která mě mírně trápí. Když řekneme, teď mám na mysli tvorbu přídavných jmen od těch jmen podstatných, když řekneme Olžin vlas, jako vlas patřící Olze, rozumíme si, jo? Tak mi řekněte, když je to nikoli vlas, ale chlup, a ne Olžin, ale psa, jehož rasa se označuje slovem doga, tak jak to řeknete? Je to dožin chlup?
1: Já bych řekla, že to je chlup z dogy.
0: Vy jste to hezky obešla, takhle bych to udělal já,
1: no
0: to
1: ne,
0: mě neberte.
1: No právě, že někdy je dobré netlačit na pilu a prostě nejpřirozenější, neříkám, že jsem to obešla, ale nejpřirozenější mě připadá říci, že toto je chlup z psa dogy. Aby bylo jasno. A všichni vědí, o co jde. No dožin, kdybych řekla dožin chlup, nebo dogy chlup. No chlup z dogy prostě. Takhle je to nejpřirozenější podle mě.
0: Takže není a nutné vždycky se snažit o 100% spisovnost, chcete říct. Tak to totiž cítím já.
1: Prosím?
0: Není dobré se vždycky snažit o 100% spisovnost. Tak to cítím
1: ani
0: já.
1: To vždycky nejde. To máte něco podobného, jako že 100-metrovou zeď udělají dva dělníci třeba za tolik a tolik hodin a za jak dlouho udělá tu 100-metrovou zeď 10 miliard dělníků. Že jo, to taky nejde vypočítat. No, to je takový
0: to je
1: podobný,
0: kdo
1: no,
0: by jim,
1: pane.
0: Kdo by jim měl míchat tu maltu, že jo, taky?
1: No.
0: Když všichni jenom drží v ruce tu zednickou lžíci.
1: No. A to naše první písmo, to byla Bukvica. A bylo ještě před Cyrilem a Metodějem, ale to už jdeme hodně dozadu, no.
0: No, to já už si taky nepamatuju.
1: A ještě prosím vás, chtěla říct jednu takovou věc. Jak už tam ta paní povídala, já jsem před velikou spoustou let viděla v televizi takový pořad, bylo to z mateřské školy, byly tam úplně malinkaté děti a říkali říkanky a na ty říkanky tancovali, ale to byly říkanky v angličtině a to mě u toho stály všechny vlasy až nahoru.
0: No tak na druhou stranu, kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, se říká.
1: No to ano, ale já si myslím, že děti by se nejdřív měly naučit pořádně tu svoji rodnou mateřskou řeč, protože ta se piluje a cizeluje hodně dlouho do těch nejjemnějších niancí a proto jsme třeba my v té škole měli ruštinu až od 5. třídy, protože do té doby se ta čeština prostě piluje, aby jsme ji měli velmi dobře zažitou i v těch nejjemnějších věcech, no. Tak asi tak to je můj názor a tak to vidím já.
0: Na malou chvilku si teď stoupnu do opozice a řeknu, že zase na druhou stranu děti do věku zhruba 8 let se jazykům učí mnohem snadněji než ty starší potom.
1: Ano, ano, to s tím velice souhlasím, ovšem jde o to, jak dobře a jak jemně potom ty jazyky, oba dva nebo tři nebo čtyři, umějí potom ovládat a jaký k ním mají vztah. Já jsem to říkala na začátku, že bychom k té češtině měli mít vztah jako ke svému domovu, k tomu, co nás spojuje, jako ke svým rodičům, no. Asi tak.
0: Já vám moc krát děkuji, Jano, a přeju vám dobrou noc.
1: Vám též a všem posluchačům nashledanou.
0: Naslyšenou. Helena, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka, píše: myslím si, že čeština je úžasná svými zdrobnělinami. Nevím sice, jak jsou na tom se zdrobňováním slov jiné jazyky, které neznám, ale mám dojem, že čeština je v tom jedinečná. Jsem vděčná za to, že jsem se narodila v Bohemii a moji rodnou češtinu miluju. Nejraději mluvím hovorovou češtinou a hodněkrát se i dost nasměju, jak dokáže být pestrá. Její slova, tedy Helenina slova, dá se říci, potvrzuje i Dana. Napsala: já jen tak krátce. Který cizí jazyk umí krásně říct třeba sladoučká pusinka nebo červenoučké jablíčko? To si prostě hned představíte, že? O češtině spíše nevážně v dnešní noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekl bych, že tady ani nebylo slyšet ten moravský přízvuk Pavla Nováka. Krásná čeština v jeho podání. A teď, protože mluvíme v noční lince o češtině spíše nevážně, dávám slovo panu Jiřímu, který vlastně také s mateřským mlékem nesál plzeňský přízvuk, ale teď už v Plzni bydlí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Jsem Jiří z Plzně. Tak jsem si chtěl taky dovet ohřát polivčičku v tom vašem vysílání. No, je třeba, mám rád češtinu, hodně rád ji mám. Nejsem žádný spisovatel nebo něco takového, chraduch, ale prostě mám ji rád, rád jsem se ji učil. A to jsme měli nedávno se synem dohady takový, kde se píše tuto, kde tamhle to a moc jsme se nasmáli, jo? Moc jsme se nasmáli, když jsem ho opravoval. A zlobí mě třeba, nebo nezlobí, no tak vadí mi, že třeba zbytečně si myslím, že nahrazujeme naše slova zažití cizíma výrazama. Jako, neřeknu, když třeba já poslouchám fotbal, je tam offside, že jo, protože ten offside je, nemáme český slovo, je, tak je to postavení mimo hru, tak ho jsme to nahradili offsidem, ale proč se má nahradit slovo poukaz voucherem, proč, proč to je zbytečný, že jo, když proto máme ten český výraz. To mi vadí, no.
0: Rozumím,
1: to jsou zbytečný náhražky.
0: Tohle vás zlobí. Jo? Že příliš používáme převzaté výrazy. Na místě, kde nejsou tak úplně na místě. To je taky hezký pleonasmus.
1: Ano, když nejsem tak nutný, jo? Když to porovnám s tím fotbalovým offsidem, tak tam jsem to nahradil třema slovama. Postavení mimo hru, no tak ten offside je kratší. Ale ten poukaz, to není tak dlouhý slovo, že by se muselo nahradit. Jo, neznám důvod, proč se říká voucher.
0: A v tom s vámi souhlasím. A když jsme u toho, tak víte, co zase vadí mě, nebo co mě zlobí, když slyším sice přejaté slovo, ale přejaté vlastně na dvakrát. Menu z francouzštiny, ovšem čteno tak, jak je čtou Angličané. Menu. Nebo menu. To je ještě horší pro mě.
1: Jo, jo. No, to taky. No, to je taky zbytečný, jo.
0: Na druhou stranu, rocková muzika. Jak byste to vyjádřil jinak česky?
1: No, tak to nevím.
0: Jo? To už vlastně i taková sonda do té sociální, do té sociální skupiny, jo? Která používá běžně převzaté anglické výrazy. A myslím si, že se to propsalo i do obecné češtiny. Takže vás v té mluvené češtině zlobí příliš mnoho slov cizího původu na místě, kde se nehodí. No a máme proto výraz, jednoslovný taky. Tak.
1: Tak. To mi vadí, no.
0: Píšu si, Jiřího to zlobí. Tak, ano.
1: To češtinu zbytečně poškozujeme. Zbytečně ji prostě, víš, to chámáme jako na stranu, jako, jo, děláme po ní díru a nadpeme tam něco, co tady nemuselo být.
0: A myslíte si, že to je tím, že ten mluvčí, který takto používá cizí slova, přehršel cizích slov, to dělá proto, že chce vypadat vzdělaněji?
1: Tak.
0: Jo?
1: Tak.
0: Jo, tak.
1: To
0: jsme
1: tak
0: stejně naladění.
1: Mně to tak připadá, chce být cool a
0: cool, to je nádherné slovo. Ano.
1: Chce být cool, tak říká o pouče. No, já říkám o šouch, ale no.
0: Co říkáte? Osouch?
1: Vošouch. To je
0: vošouch.
1: Bramborák, jo?
0: No, vošouch, ano, no. Ano.
1: Když děláme bramboráky, musíme nastevřít v okno, protože se musí vyvětrat.
0: Cmunda se taky říká, že jo?
1: Cmunda, no. To říkají na Brněnsku.
0: Ne, v Brně se říká normálně bramborák.
1: Ten to přines k nám.
0: Jo.
1: No, kde, tak odkud to přines? On taky byl v Německu, tak pan Bůh, jestli tam to přines. No nevím, byl v Německu, byl třeba asi nějak do Brna a z Brna přišel do Podkrnoši a tam jsme od něj slyšeli tu cmundu právě.
0: No, no, na druhou stranu Brno bylo původně německé vlastně, jo, až někdy po první světové válce se rozšiřovalo o přilehlé vesnice, aby bylo spíše české. No ale to už jsem zabředl do podrobností. Jiří, já vám moc krát děkuju, zdravím vás do Plzně. Ale taky nebylo slyšet, že byste, jo, už tu plzeňštinu měl úplně pod kůží. Musím vás pochválit. Neslyšel jsem takové to typické. Co pa je tuto? Co pa by to tuto bylo?
1: No, tak přišlo na to, no.
0: Tak se mějte hezky. Naslyšenou.
1: Vy taky, naschledanou. Děkuju za vyslyšení.
0: Jak jsem říkal, Brno bylo původně německé, ono se to odráží i na tom už zmíněném brněnském Hantecu. Kdybych vám třeba jenom malý kousek pověsti o svatém Václavu, jehož svátek jsme slavili v úvodu tohoto týdne, přečetl v brněnském Hantecu, tak byste určitě ani nerozuměli. Jenom tak zkusmo, jo? Netrvalo to dlouho a saské kingál Jindra Jednička zrumploval polapský Slovany a se špenáckou Saitno dosmíkoval až k Práglu. Aby to komplet neprojel, nezbývalo Venošovi, než hodit Unterschrift na gled, podle vá, který ho musel každé rock'n'roll vysolit Jindrovi 1,20 kg a 0,5 litru silbrových hřiven. No, že jste nerozuměli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Náš další posluchač, který se dovolal na číslo 731 800 900, je Radek. Volá z Vysočiny a měl obavu, aby mu vydržel kredit, tak rovnou k věci. Radku, dobrý večer. O češtině píše nevážně. Co vám vadí na současné na současně používané češtině?
1: No, ty anglicizmy, to ale s tím se nedá nic dělat, si myslím, protože doba je taková, jaká je. A prostě jazyk se vyvíjí. Ale miluji tenhle strašně moc nářečí, pač jsem byl tenhle, jsem světoběžník, tohleto jsem z Československa svým způsobem, jo. Byl jsem po celé České republice, takže co pato je a bohti a jak tohleto, a se staříček řekli tohleto, takže to miluju tohleto. A u toho se zastavím teď, tohleto, miluju film ten tankový prapor, nebo tyhle ty, kde se ta různá nářečí, slovenština, slovanština, moravština, ostravština, jak se to tam mísí, tak z toho mám strašnou prču, tohleto.
0: Prča je nádherný slovo. Já ani nevím, jestli je spisovné, ale to nechme být, protože o spisovné češtině, kdybychom mluvili, tak tady vlastně ani nemám co říct. No, jsem rád, Radku, že jste zavolal, že jste zmínil, co vás
1: zvolí. Spisovně česky, ale občas do toho zamotám správně to nářečí, tak někteří lidé tohleto si do mě dělají srandu, tohleto říkají, co jsi to řek.
0: Je nějaké slovo, které byste mohli reprodukovat teď do noční linky, kterému mimo Vysočinu málo kdo rozumí?
1: Tady těžko.
0: No, říkáte, co jsi to řekl, jo, tak se ptám, co konkrétně třeba těm, kteří se takto vyjádří, co konkrétně jste řekl?
1: Z Vysočiny nevím, tenhle něco, tenhle speciální. Babička vyrůstala v Německu, říkala okurek a my jsme pak bydleli ve východních Čechách a tam se mě smáli a říkali, co to je.
0: Okurek, okurka, ano, to je taky.
1: A nebo oharek, jo, prostě, ta čeština je krásná, ta nářečí, já všem těm nářečím svým způsobem rozumím. Jak jste říkal, tu hrantejštinu, tak jsem tomu také porozuměl.
0: No tak, to vám musím hodit těžké gratulovanec. Mimochodem, okurka je ve spisovné češtině rodu ženského, takže my na Moravě to říkáme nespisovně. Nechci říct špatně, ale nespisovně. Tak jen, abychom věděli. Radku, děkuju.
1: Proto je to sranda, to, jo, miluju to.
0: Souhlasím s vámi. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: Ještě další vzkazy na rozhlas.cz/linka. Které by měly odeznít. Tak tady je ten, který jsem si zaškrtnul, napsala Anna ze Severní Moravy a píše: Zdravím všechny linkaře. Nejvíce mě štve, když lidé neskloňují číslovky a když používají koncovky ej, například bejt, mejt, no a tak dál. A v seriálech na komerčních televizích není správně mluvnicky žádná věta. Který je to seriál, raději nebudu říkat, nerad bych si založil na nějaký problém s rozhlasovým ombudsmanem, ale nakonec ani nevzkaz uvidíte na webu po jedné hodině. Rozhlas.cz/linka, tak abyste věděli, že i vy můžete napsat, pokud máte k tématu o češtině, spíše nevážně, co říct. Teď ovšem další písnička a za chviličku už bude půlnoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jarda, náš posluchač, tedy posluchač Noční linky Českého rozhlasu, nezabloudil, ale zavolal. Zavolal na téma o češtině, spíše nevážně. Přeji mu dobrý večer a rovnou se ptám, ponoříme se společně do tajů češtiny, spíše nevážně. Jardo, dobrý večer.
1: Nevážně, určitě. Já zodpovím tu otázku, který mu předchozí upálve, jste se ptal na tu Vysočinu.
0: No, jsem s tím výrazem.
1: Tím výrazem, jo. Mm-hmm. Já začnu tím navážu na to. Ano. Mě se líbí na češtině, že je dvousmyslná. Nějakých okolnostech.
0: Ha, ha, to mi povídejte. Já si dovolím vstoupit do vašeho hovoru. No. Když třeba, a navíc záludná, pokud to je jenom mluvená čeština, když třeba řeknu nechty, nechty, tak to znamená zvolání typu o kolena, kolena, anebo výzvu, aby někdo nechal ty nechty. No?
1: Nechty, jo.
0: Nechty, nechty.
1: Nechty, nechty, no.
0: Tak, a teď jste nařadili.
1: Ale... Já ten dvousmysl mám takovýhle, tady v Sočině. Mně se stalo, že mi praskal guma v cikánce.
0: V čem?
1: Že mi praskal guma v cikánce.
0: Tak za 9 měsíců se ukáže, no, co z toho bude.
1: Ale to je hrozně svý, protože tady u nás je na Vysočině takový kopec. A já jel na kole a mi tam praskal to kolo.
0: Jo, takhle. Rozumím, teď už rozumím. Takže to jsou taky takový nechty, nechty.
1: Ne, taky to nesmí zbožit, ale ještě k tomu, nějakým tomu výrazu, co se u nás říkalo, oni to na Ostravsku neznali vošťurák.
0: To já neznám taky. Vošťurák. Vošťurák, to bude asi nějaký darebák, ne?
1: Ne, vošťurák je opejkač na buřty.
0: Vošťurák, tak to jsem ještě neslyšel.
1: Znám... Vošťurák neboli vošťurák, no?
0: A víte co? Já jsem kdysi sbíral výrazy, nářečové výrazy pro chrastí, nebo někdo by řekl třeba klestí. Slyšel jsem takové výrazy jako tramtélí, šábršoustí a chábí. Jak se řekne klestí, nebo... No prostě, jak klestí, se to řekne na Vysočině?
1: Jako chrastí, klestí, chrastí, jako přikládání do ohně, jako nějaký větvičky.
0: Ano, ano, přesně větve. Tak, no.
1: Jo. Klestí. Tak klestí to říká babička, nebo chrastí, jako že přikládá chrastí.
0: Jo. Šábršoustí se u vás neříká, ani tramtel.
1: Šábršoustí ne, šoustí to jsem se odvočil, já teďka vydám, ale ještě k tomu ošťuráku, víte, jak to popletli naši ostravští kamarádi,
0: jak?
1: Ty to řekli ještě hodně šprostějc, no. Ty tomu řekli přímo ošťurák.
0: Já rozumím, rozumím. Teď jsem to překecal trošku, dobře, na opékání buřtu píšu si ošťurák.
1: A oni tomu říkají opékačka, nebo opékačka, jako nebo opékák, nebo opékačka, no.
0: Vošťurák je hezčí. Jardo, děkuji vám moc krát a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Taky zdravím všechny ještě posluchače. Zdravím vám hezký podzim.
0: I vám.
1: Naschle.
2: Noční linka.
0: Z 1. říjnového dne zbývají už jen vteřiny. Za pár vteřin bude půlnoc a potom už bude platit datum 2. října. A tím pádem po svátku všech Igorů mají důvod k oslavě všechny Olivie, ale také Oliverové. Tak teď už můžu říct všechno nejlepší. Odbyla půlnoc, pokračuje Noční linka Českého rozhlasu, do níž dnes na téma o češtině spíše nevážně můžete tradičně volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web rozhlas.cz/linka. Jara z Jižní Moravy píše, nejsem žádný lingvista, jen řadový uživatel češtiny. Ale to, co se děje s naším jazykem v posledních letech, mě opravdu velice rmoutí. V řadě případů zcela zbytečně zaváděné pojmy z angličtiny v případech, kdy to není vůbec potřeba, protože spoustu těchto pojmů dovede čeština spolehlivě vyjádřit. Novotvary, zcela běžně používané i v médiích, jako je třeba stále častěji se vyskytující za všechny třeba 500 místo 500, jsou nad moje chápání. Podobně mě není jasné, proč se stalo takovou módou to, že ženy používají příjmení v mužském tvaru, pokračuje Jara. Mám obavy z toho, že pokud se to bude ubírat tímto směrem, nečeká český jazyk radostná budoucnost. Ale třeba se po čase mladí takzvaně proberou a uvědomí si, o co by přišli. Příjemný poslech a klidnou noc vám i všem posluchačům přeje Jara. Jaro, děkuju, i vám přeju krásný nový den. A už máme pátek 2. října, to znamená, že je před námi víkend, další krásné nečeské slovo, že? Ale řekněte jedním slovem, českým slovem, volná sobota a neděle. Konec týdne maximálně, ale zase jsou to dvě slova. Někdy ty přejímky podle mě smysl mají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Příběhy na téma o češtině spíše nevážně.

0: Před malou chvílí začala druhá část Noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. A pokud jste těmi, kteří zaslechli třeba jenom první polovinu dnešní názvu dnešního tématu a říkali si, že se těšíte na to, že celá Noční linka dnes bude znít tou nádhernou, zvonivou, spisovnou, vančurovskou češtinou a jste zklamaní, že tady zaznívají i hovorové výrazy, tak se omlouvám, ale to, kam směřuje Noční linka, vytváříte vy svými příběhy, svými telefonáty a svým psaním. Posluchači a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu. V tomto případě to bude paní Hana, která telefonuje z Pošumaví a chce nám k tématu něco říct. Dobrý večer, nebo dobré ráno.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Já bych chtěla k tomuto tématu říct, že jsem velký patriot a miluji český jazyk. Tu lásku nám vštípila naše paní učitelka na základní škole, která nás učila českému jazyku. Naučila nás milovat český jazyk, milovat literaturu a celý život prostě z toho čerpám. Já bych chtěla ještě říct, že mám ráda plzeňské nářečí, to znamená, kam padete, co pa chcete, bošouch, nožíky, to jsou nůžky mimochodem. A mám zajímavý postřeh, když jsem chodila na střední školu v Klatovech, tak jsme měli spolužačky jenom 18 kilometrů na západ vlastně z Gdyňska a tam se mluvilo nyní Ičko, místo takovedlí a různé prostě různá slova nářečí. A musím říct teda, že tatínka se měla z okresu Plzeň Sever a když jsme tam přijeli k příbuzným na návštěvu, tak to byl zase jiný akcent, jiný přízvuk a trošku jiná slova. Takže prostě čeština je velice krásný jazyk a jako jste uvedl u toho minulého posluchače, tak mě také mrzí, že se przní doslova těmi cizími zkomolenými výrazy a je to velká škoda. A vůbec tedy ještě bych řekla, že největší škoda je ta, že děti neumí vůbec národní písničky. Nikdo je to neučí, oni to neumí ani rodiče samozřejmě, protože jsou mladí, ale neumí to už ani prarodiče a vůbec ne učitelky z mateřské školy. Dřív se zpívalo, více povídalo, mluvilo a to si myslím, že je velká škoda.
0: Osobně bych neházel všechny učitelky konkrétně z mateřské školky, tedy školy, do jednoho pytle, protože třeba mí synové se naučili lidové písničky a lidové říkanky, zejména v mateřské škole. Ale jak praví, tak je jedno přísloví proti gustu a znáte, víte, jak je to dál, že?
1: Ano, žádný disputa.
0: Tak, nádherné české slovo. A děkuji vám moc krát za to, že jste naťukla to, že podle přízvuku, podle akcentu, a hele, další hezké, nahrazené české slovo. Vlastně jsme schopni poznat, tedy máme-li proto takzvané ucho, odkud ano. Ten dotyčný mluvčí je. Na vás,
1: ano,
0: jak jste
1: ano,
0: se
1: určitě.
0: Teď vlastně snažila mluvit tou, řekněme, oficiální češtinou, nebylo vůbec poznat, že jste ze Šumavy?
1: Ne.
0: Řekl bych, že moc ne, podle přízvuku.
1: Ano, kdybych mluvila díl, tak
0: tak, díl a už jsme u toho. Už jsme u toho. Jednou jsem slyšel komentátora, který podle mě byl původem z Česko-Krumlovska, komentovat utkání Ligy mistrů a to vám byla lahůdka. Ten zvláštní přízvuk, který se tam používá, ten tam propašoval po celých 2x45 minut. Mějte se hezky, Hano.
1: No, tak to je krásný. Tak přeju hezký večer a hezkou dobrou noc.
0: Díky. Naslyšenou. Krásnou noc vám přeje i Daniela z Prahy, která ovšem pokračuje dál takovým zamyšlením nad naší mateřštinou, které vepsala na web rozhlas.cz/linka. Cituju. Celý život s češtinou pracuji a dovolila bych si rozdělit téma na dvě části. Obecná čeština, v níž jsou lokální variace a dá se podle nich poznat oblast, odkud mluvčí pochází. No teď jsem to říkal. V Podorlicku jsme chodili k doktorovi, k Burešom, A příbuzný z Ostravska, který kromě krátkých samohlásek hovoří spisovně, to nedokáže pochopit. Pražské tahání věd je pro hlavní město taky typické. Osobně si říkám, ať lidé mezi sebou hovoří, jak to znají od maminky. Mám vnuka, jehož mateřštinou je španělština a už ve školce mu mluva dávala zabrat. Díky logopedce nastoupil do školy a řeč je v pořádku. Ovšem problém máme s psaním. Nechápu, jak může napsat mne s háčkem síc, tedy měsíc nebo země. To by snad nikoho nenapadlo. Ale on to tam prý slyší. Tak se učíme psát správně obyčejná slova. Na závěr bych chtěla požádat, píše Daniela z Prahy, všechna vydavatelství a majitele serverů, nedopouštějte, aby články psali takzvaní redaktoři, kteří neumějí základní českou gramatiku ani tak jako náš třeťák. Dřív byly deníky i časopisy jazykově dokonalé. Snad i proto, že kromě editorů byli k dispozici i korektoři. Novinářské řemeslo zaznamenalo, bohužel, hluboký propad. Někdy mě napadá, zda bychom nepotřebovali národní obrození jazyka. Daniela. Danielo, nebudu to komentovat. Sám jsem tím, kdo se často dopouští chyb. Mám tím na mysli třeba jazykové vycpávky, takzvané floskule. Mám na to dokonce doma i dvě knížky od pana Vladimíra Justa, ale pořád se ne pořádně poučit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám,

0: prostor. Pokud jste dobře poslouchali to, jak zpíval Pavel Bobek tuhle klasiku z let 60., tak jste si možná taky všimli, já neříkám, že mám nějak moc extra dobrý sluch, ale tak jste si možná všimli, že on se snažil vyslovit i to H ve jméně Houston. Američané se s tím nepářou, ti na to H úplně kašlou. Jak to tak slýchávám? Normálně řeknou Houston, ale tam je to všecko jinak. Místo Pentagon oni říkají Pentagon a teď jim rozumějte. Oproti tomu naše čeština, ta je podle mě o hodně krásnější a řekl bych zpěvnější. Teď ale, protože mluvíme o češtině, spíše nevážně dávám slovo dalšímu z vás, nevím ještě komu, ale ptám se. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Bodek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: No to a jsem ráda, že vás
0: už podle nadechnutí jsem poznal paní Noru. Zdravím vás. Vy určitě budete mít co říct k tématu.
1: No, díky tomu, jak poslouchám od začátku, tak můžu říct jeden příspěvek za druhým, každý moc pěkný a čím dál tím lepší. I ty písemné, které jste četl, paní Daniela z Prahy opět nesklamala, ta vždycky napíše skutečně k podstatě věci. Ale jak jste tam ze začátku vzpomínali, ten osuch a smundu, tak já jsem si vzpomněla zrovna včera, jsem si usmažila k obědu pěkně na sádle pampuchy.
0: Bramboráky.
1: A ve Frenštátě v nářečí jsou to pampuchy. Moc se mi líbil příspěvek i paní Jany Strutnova. Ta to tam taky vymákla všechno naprosto dokonale. To, že se používá nářečí nebo hovorová čeština, to bych řekla, že to je spíš taková okrasa našeho jazyka, protože čeština je krásný jazyk a vy jste to teďka naposled vlastně řekl, když my mluvíme a vyslovujeme to, je tomu i dobře rozumět, kdežto tak, jak ti Američané i konec konců Angličané to motají v puse s tím horkým bramborem a tak ledabile to vyslovují, že to je něco, čemu člověk nemůže ani porozumět, nebo některé asijské jazyky, takové kvákání, takové ty hrdelní zvuky. Francouzština, ta je třeba taková jemná, ale tam si všimněte, že oni Francouzi, i když mluví, takže to je naprosto jiné vyslovování, než třeba mluví Angličané nebo Američané.
0: To mě vůbec nemusíte říkat. Teda říkejte to ostatním, protože já jsem zrovna nedávno si říkal, na co vlastně mají Francouzi abecedu, když stejně ta psaná písmena vůbec nevysloví. Třeba slovo hra. U nás hra, hra. Ano, ano. Oni napíšou J, E, U, X a řeknou
1: ano,
0: Ž.
1: Ano, jo, jo. Ale je to krásný jazyk, ale není nad češtinu. A skutečně, tak jak my můžeme opentlit ta základní slova různými drobnostkami, to je právě na tomto krásné. A mně se líbí právě na češtině ta bohatost té slovní zásoby, ale pozoruju, že v posledních letech jako kdyby ta zásoba slovní klesala. A zřejmě je to tím používáním té digitální techniky a teďka už několik roků se o tom pořád mluví, protože když strkají už těm předškolním dětem ty mobily a já nevím, co to do ruky, takže na tom jenom ťukají a oni potom se neučí pořádně mluvit. A paní Jana měla pravdu, jak říkala, tam je základ ve školce, aby ty děti, ne, že se tam budou učit cizí jazyk, to se může učit taky. Ono je to totiž jiné v rodině, kde jsou třeba někdo z rodičů je cizinec a mluví se tam dvojazyčně. To dítě vyrůstá v tom prostředí a to je úplně něco jiného, než potom v té školce, když se má učit ten cizí jazyk. Protože dítě, které se nenaučí správně svou mateřštinu, bude se špatně učit i ten cizí jazyk a hlavně dneska poslední 3 roky si učitelé hodně stěžují na to, že dítě, které neumí správně mluvit, tak neumí ani správně potom psát, protože to špatně slyší. A tady je právě velmi důležité, aby ty děťátka vyrůstaly prostředí, kde se na ně bude mluvit, hlavně teda matky, aby na ně mluvili, i když je vezou v kočárku, protože nejenom, že to dítě vnímá, slyší ten zvuk, ale vnímá i tu mimiku a vidí, jak vychází ta slova z těch úst a jak se pohybují, jak pracuje celá ta mimika. Mm-hmm. Ale co mě vadí, spoustu věcí jste řekli, s tím vším souhlasím, vadí mě brebentění. Tak překotná řeč, která se dneska používá, a ten nešvar pozoruju bohužel i u některých pracovníků v rádiu, ale víc jsem si toho všimla i v televizi, tam je to dobře vidět, jak oni rychle se snaží, ale to je tak překotné mluvení, že jim pořádně není ani rozumět. A nejhorší je, když chtějí vysvětlovat něco z oblasti ekonomiky a tam používají spoustu takových technických výrazů, anglicky výrazu, a to už je potom téměř nesrozumitelné. A naši politici a různí i ti komentátoři si nedávají na to pozor. A to je velká škoda. Jinak nářečí jsou okrasa naší mluvy. Já je miluju a já jsem právě ráda, když slyším, jak posluchači používají někdy i určité nářeční prvky. A navíc ale jsem ráda, když taky řeknou, odkud jsou, protože si takhle můžu mapovat republiku a spojují si to i s tím jazykem v tom výrazu. To všecko jsou takové ozdoby, ale hlavně mluvte, bavte se mezi sebou, mluvte s dětmi. Já jsem dneska zavolala jedné bývalé učitelce, když chvilku už neučí, a jsem se jí ptala, prosím tě, když jsi učila, vyžadovali jste po dětech, když jsi jim dala otázku, aby odpovídali celou větou? Ona říká, no záleželo na kontextu, ale samozřejmě celou větou, nemusela být dlouhá, nemuselo to být celou větí. Ale já si všímám v různých pořadech, třeba když tam mluví

0: A myslím si, že jste docela dobře popsala ty důvody, které vedou třeba i k té jednoslovnosti v odpovědích.
1: Ano.
0: Tedy to, že hodně používáme digitální techniku, vlastně už od nejútlejšího věku, že to učíme i naše děti. No, souhlasím s vámi tady v tomhle, ale na druhou stranu to, co jste říkala třeba o brebentění v médiích, tady musím říct, že zatím vidím bohužel peníze. Protože když máme něco říct do určitého limitu, další hezké české slovo. Prostě máme na to, abychom vyjádřili myšlenku jenom 10 vteřin. No tak se snažíme do těch 10 vteřin vměstnat co nejvíc a potom jde pryč jak kultura řeči, tak vlastně i samotný obsah sdělení, podle mě.
1: To máte pravdu, ale to jsem měla spíš na mysli, když mluví ti mnozí, co je vidím i na obrazovce, několik minut. A víte, jaké minutové pořady to jsou.
0: No, nebudu
1: jmenovat, protože...
0: raději nejmenujte.
1: Jeden člověk,
0: nechci si udělat víc nepřátel, než je nutné.
1: Já tomu říkám klubíčková řeč, protože oni to, co řeknou na začátku, řeknou na konci a je to uprostřed. A zajímavé je, že ještě navíc tu myšlenku opakují dvakrát, třikrát i čtyřikrát, jenom ji tak nějak opentlí, ale že by to bylo hezky česky, to na mě takto nepůsobí. Takže mluvme pořád česky a milujme češtinu dál a moc ráda vás všechny poslouchám a děkuji i za pozdravy. A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Paní Nora by si možná měla poslechnout rozhovor, pozápasový rozhovor s některými sportovci, když jsme u toho opakování slov. Ale teď znovu naspět k češtině, spíše nevážně, tedy k vašim telefonátům a tomu, co napíšete na rozhlas.cz/Linka. Takže z toho druhého kyblíčku teď vytahuju Ivetin vzkaz. Zdraví všechny nespavce a píše... Mám ráda svůj rodný jazyk a vůbec mě nevadí, že se běžně používá hovorová čeština a nářečí. Ale trápí mne, že lidé, kteří by měli umět hovořit spisovnou češtinou, neboť na to mají vzdělání, jako jsou novináři a mluvčí, občas hovoří tak vyumělkovaně, že normální občan jen těžko chápe, co vlastně chtěli říct. A moc mě trápí nadměrné používání cizích slov, i když máme české výrazy. A ještě se vrátím k učení cizích jazyků u dětí. Můj otec, v těchto dnech by oslavil 100, vyrostl v Litoměřicích. Od malička plynně hovořil jak česky, tak německy. Prostě vyrůstal ve dvojjazyčném prostředí. Doma se mluvilo česky a mezi dětmi německy. A sousedka má za manžela Francouze a jejich děti mluví též oběma jazyky. Je to pro ně přirozené. Měla bych ještě hodně připomínek, ale to by bylo nadlouho. Takže dobrou noc, Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu a k tomu, o čem si dnes povídáme s posluchači a posluchačkami, tedy k češtině, spíše nevážně, má co říct paní Helena. Čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já teda opravdu, kdo tam všechno mluvil, tak s nima souhlasím. Vadí mi, mám za střední školu a tak dále. Měla jsem ostrabaka, krátkého zobaka. To já s tím, co, jako mě to nevadí. Ta ostravština se mě líbila. I mám chalupu Plzeň jich, tam zase se, a jak prej vznikla v Praze název Kampa, to prej od Plzeňáků Kampa jdete.
0: Ještě by mě zajímalo, jak vznikl název Nusle, Michle, Chuchle, Krč.
1: To nevím.
0: Ale no, to někdy jindy.
1: Jinak mám časopis a to mě vadí, že tam je napsáno zábavní pořad.
0: Aha.
1: Ten pořad zábavný, ne?
0: No tak třeba nechtěl jít až do úplného důsledku, třeba si ještě nebyli jistí, jestli opravdu to bude zábava, tak tam radši napsali měkké i.
1: No dobře, ale mně to připadá, to je podle vzoru srandovní, nebo já nevím. Jo.
0: Asi ano.
1: A pak mě vadí rusismus. My jsme se museli učit ručky a povinně maturovat z ruštiny. A to furt slyším všude, že 3 roky zpátky, 5 let zpátky, to je rusismus, 3 hody tam nazad.
0: Ano, někdy i 3 roky nazad. Jo, se někdy dá slyšet při projevu českého mluvčího rodilého. No.
1: A nebo jsem dokonce tady v Krči viděla, místa na parkovišti už jsou volné. Volná.
0: No, ne, děvčata volné, byla milá, no, to je někdy volná. Taky problém, ano.
1: No, jako a jinak ta angličtina, já jsem dělala francouzštinu a arabštinu, ale mě už ta angličtina, to je taky blá, blá, blá. Pořád, nevím.
0: Vy jste to krásně zhrnula. Jsem se tady, protože vy jste, to si pamatuju, byla dosti dlouhou dobu i v Tunisku a tam je francouzština používaná, že stále?
1: Ano.
0: Jak jste vnímala moji poznámku o tom, že pro Francouze jsou vlastně zbytečná některá písmena? Neurazilo vás
1: ano,
0: to?
1: Ano, oni píšou H, ale to se nečte. H se nečte.
0: No, ale tak to bylo Houston, to je zase ještě z angličtiny, ale nechme to být. Dobře, paní Heleno, je něco naopak, čeho si ceníte na projevu ať už televizních nebo rozhlasových redaktorů?
1: Já televizi přímo nenávidím. Tuhle jsem volná, čete jedničku. Yeah. To jenom si přečtu, co tam je. To je samý vraždy, samý jak chutná smrt a takovýhle. Já to prostě nechápu. Nechápu to. To vůbec ne. A ještě jsem jim řekla, hlavně, že to musíme platit. Ne, strašný program.
0: No, tak s něčím souhlasím, s něčím se bohužel nemůžu ztotožnit, hlavně, že to musíme platit. No, já se k tomu nemůžu vyjádřit, jednak jsem ten, který je z toho vlastně taky placen, když to řeknu takhle hloupě a navíc je před volbami, takže si to radši odpustím.
1: Nenutím, ale je to, jako, nevím, to je šílený tohleto. Dnešní doba to je samá negace, žádná legrace. A jistě jsem vám říkala, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu. To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství rovná se cochcárna, pomlčka, lumpárna.
0: Ten vzorec by možná zasloužil přímo psanou formu. Prosím, napište mi ho na rozhlas.cz/lomítko/linka, ať si ho zapamatuju. Já musím vidět.
1: Já nemám internet, takže...
0: Tak to je taky špatný. No tak nic, tak zase zůstanu nevzdělaný.
1: No, ale vy jste úžasný sympaťák. Já vás taky poznám po hlase. Do Brna jsem taky jezdila. Já jsem toho zjezdila všechno.
0: Paní Heleno, děkuju a já přeju vám při vašich dalších cestách hlavně štěstí. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: To mě umřelo, můj ostravák. Teď bude mít 17 let, co už není. No.
0: To mě mrzí.
1: Jsem byla taková švanda. Do dneška si pamatuju ty ho, všude ho měli rádi. To nebylo držela, ale říkala, je to sice moje ségra, ale inteligencí nesahá ani hádovi pod břicho.
0: To si budu pamatovat. Mějte se hezky. No, dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
0: Jsem rád, že do noční linky přidáváte další a další příběhy, další telefonáty, dnes na téma o češtině, spíše nevážně, ale bohužel musím konstatovat, bohužel musím říct, ať tedy zbytečně neplýtvám cizími slovy, že už jen 25 minut. Víc se toho do noční linky bohužel nevejde. Ale na druhou stranu, ne všichni mají, řekněme, pětiminutové příspěvky. Paní Madla telefonovala a chtěla říct jen tohle.
2: Mám srdce plné radosti, nebo dneska je teda noční linka podle mého vkusu. Já si v tom rochním.
0: Rochním.
2: Děkuju všem posluchačům, jako by mě mluvili z duše. A díky vám za to, jako bravurně zvládáte zase, jako obvykle.
0: O.
2: Mějte se.
0: O, děkuji, děkuji. Ale rochním, to je nádherné slovo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Podle hlasu jste jistě poznali Dalibora Jandu. Tohle byla taková seriálovka. To bylo nespisovné slovo, ale nemusí to být jenom spisovná čeština, o které si povídáme. Václav má k tématu Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, co říct. Dobrý večer, Václave.
1: Dobrý večer, přeji vám a všem posluchačům. Obdivuji všechny, kteří se najdou v nočních hodinách čas na to vyjádřit se k mateřskému jazyku, jazyku českému. A vzhledem k tomu, že já jsem mladší ročník, jsem narozen roku 82 a všimnul jsem si z návratu z hodně východního Slovenska na šumavské hvozdy posluchačky, které se vyjadřovaly i třeba negativně k vývoji jazyka českého, tak je potřeba si asi uvědomit, že ta po angličtině to jakoby vměšování cizích slov a hlavně anglických je pro mladou generaci trendy. Oni si tím nějakým způsobem, co jsem vycítil, jako kódují vlastní jazyk a tím jako na sebe upozorňují, že se jazyk český vyvíjí kupředu, ale za mě používáním přehršele cizích slov ztrácí to vlastní identitu a byla by to opravdu neskutečná škoda, kdyby další nadcházející generace se odprostily od výjimečnosti a barvitosti, košatosti a jako vlastního jazyka. Přijde mi to jako neskutečná škoda. Já jsem zrovna dneska v Prešově vyprávěl, protože Slováci východní, určitě víte, že tam se taky ty jazyky regionalizují, tak se mě ptali, jestli se čeština prostě pozná třeba, řekněme, Pražák od Plzeňáka, od Jihočecha, od Moraváka a tam taky regionálně, tak jsem řekl, že by to překvapilo, ale je opravdu hodně znát, odkud jste a jak mluvíte, jakou češtinou.
0: S tím souhlasím. A na Slovensku tam je to hodně výrazné. Vy jste říkal, že jste byl v Prešově, že?
1: Já jsem se vrátil přímo z Humenného, takže úplně
0: takže
1: z východu.
0: Ještě dál, ano, takže vyhodňárština, to je zase ještě úplně něco jiného než západoslovenština.
1: Jo, tak tam se hútorí, tam je to už jako rusínština, tam se to jako přelévá, ale i tak si ty lidé jako drží ten svůj dialekt a nevšiml jsem si tam jako slov, i když jsem byl mezi mladšími, jako scary a cringe a jakoby tohle mi přijde, že je to hodně ovlivněný právě tou internetovou kulturou, jo. Já jako věřím tomu, že ty starší posluchačky to asi nezachytí úplně ten vývoj, co je trendy na internetu a jak se mladí baví úplně, ale zase na druhou stranu na obhebu té mladší generace bych chtěl říct, že mi přijde zase škoda, když ty starší nejsou vzory, že třeba jsou jako negativně naladěný na to, kam se to hýbe a mluví o tom v negacích, než by tu mladší generaci jako motivovali k tomu, že tady to naše krásný, hezký český, včetně jazyka, vlajky, hymny, kraje, je výjimečná věc, měli bychom si ji vážit a měli bychom být pospolu, neměli bychom se rozdělovat, ale sjednocovat bez ohledu na dopadu politiků a různých jako věcí. Měli bychom v sobě hledat to lepší, to takový to naše český. My jsme přece národ, který je jeden z nejmenších na světě, ale vždycky, když bylo třeba, tak jsme se těch slabších zastali bez ohledu na to, jak na tom budem byti. Mně to přišlo vždycky takový výjimečný, že ty...
0: Vy jste to ze vše obecnil a já jsem tomu nesmírně rád, protože to, co říkáte, podle mě platí nejenom pro jazyk, ale obecně pro soužití celého lidstva, no tak dobře, bavme se prostě o České republice, dobře.
1: Když si budeme držet prostě tu naší krásnou češtinu, která má sama o sobě úplně kouzelný vývoj, tak jako si budeme uvědomovat jeden druhýho. Mě jeden významný člověk, protože jsem studoval lingvistiku nějakou dobu, tak mi řekl, že vlastně rozhovor vzniká v hlavě posluchače a ne toho, kdo vypráví. Vy musíte dobře volit slova, aby ten, kdo vás poslouchá, vás pochopil. Mm-hmm. A vlastně výjimečnost každého slova vzniká v mezeře. Volbou slov a tím tichem mezi tím, co předáváte sdělením, vlastně ten posluchač má dost času na to, si jako představit tu myšlenku vaší. A to je důležitý v komunikaci. A mně přijde, že jako lidi, jak je uchvátaná doba, nebo doba je výjimečná, je krásná doba, prostě jsou dneska Češi a ve světě jsou hrozně uznávaní, jsme opravdu výjimečně pracovitý a inteligentní národ. A přijde mi, že převyšuje taková ta negativita nad tím a chtěl bych všechny ty posluchače povzbudit. A ty starší bych chtěl mladší, jakoby slovem mladších vyzvat, nejsme tak špatní, snažíme se, budujeme, vážíme se vás, co jste tady dokázali. Opravdu každému staršímu dík. Já se vracím od dědečka, který mu je 93 let. Je samostatný, ještě se vypere, prostě jsem za něj hrozně rád. A pamatuje si Československo, mrzelo ho to, že se to rozdělilo, protože ty lidi bez toho, co jsme říkali na začátku, bez rozdělení regionu se rozuměli, měli se rádi a lituje toho do dneška, na to vzpomíná, jaká to byla krásná doba Československo. A takže bych vás nechtěl zdržovat od dalších posluchačů, kteří k tomuto tématu mají určitě mnoho co říct, stejně jako já. Děkuji vám za noční relaci, jste výjimečně pozorný moderátor a určitě jsem ten, který poplatky bude platit i dobrovolně, protože žurnalistika na úrovni a vůbec předávání jakýkoliv informací formou rádiovou anebo televizní je velmi důležité a je dobře říkat pravdu a neskreslovat ji. A vy jste v tom výjimečný, takže vám děkuju a všem přeju krásnou dobrou noc.
0: Václave, já vám za všechno, co jste řekl, nesmírně děkuju, ale dovolím si vás ještě na malou chvilku zdržet. Vy jste, tak jak jste řekl, dobrovolně budete platit poplatky. Vy jste to řekl, jako kdybyste byl odněkud, no řekněme právě od Českého Krumlova nebo tam z těch míst. Mám pravdu?
1: Já jsem z Prachatická.
0: Z Prachatická, takže je to trošku dál, ale je to vlastně hned vedle. To za první. Tím potvrzuju to, že podle toho, jak dotyčný mluvčí mluví, občas poznáme, odkud je. Dál bych chtěl odpovědět, respektive zmínit se to, co jste vy říkal. Ta negativita, která se dnes projevuje bohužel třeba i v jazykovědě, řekněme, protože o ní si dnes povídáme, je podle mě výsledkem snažení té hlasité menšiny.
1: Já si myslím, já, jako chytří nemluví, poslouchají. Prostě většinou, když nevíte nic, tak o tom mluvíte, abyste zahalil to, že o tom nic nevíte. Takže
0: tak.
1: pravdu máte, ale jako by, víte, i introvertní člověk, který je inteligentní, tak prostě věří, jo. Já jsem třeba celý život se věnoval určitým bojovým uměním a tak dál. Já jsem vždycky říkal, že největší bojovník je ten, který nikdy nemusel bojovat, prostě, jo. Nebo když v tom není cvičen a je donucen okolnostmi projevit se, tak to udělá bez váhání. A to si myslím, že v každém Čechovi je, takže já vidím spíš jako hodně unavených lidí, jakože se nesouzní, jako nerozumí si s okolním světem a tím pádem se uzavírají do sebe. A to mi přijde u Čechů hrozně škoda, protože opakuju to znova na každýho Čecha a teď jsem jako vyloženě patriot nebo nacionalista, nebo jak bych to řekl, prostě jsme opravdu výjimečný národ a všude ve světě se najdeme místo a ten český jazyk je jeden z nejtěžších jazyků na světě. Máme obrovský odkaz už jenom díky tomu jazyku a tomu místu a jaký jsme úžasný lidi. Važme si toho a spíš pojďme povzbudit ty ostatní, opravme je, třeba neříkej scary, řekni, to je strašidelné, neříkej...
0: Trendy.
1: Neříkej, to si děláš legraci nebo srandu, je pěkný třeba používat ten jazyk, abyste někoho vyvedl z míry, řeknete, vy žartujete? Jo, jako hrajíme si s tím jazykem, je kudrnatý, teď máme úplně geniální spisovatele, prostě, jo, já si myslím, že máme být na co hrdí a ještě jako budeme mít, že máme obrovský potenciál, jako máme fakt jeden z nejtěžších jazyků a ten se v kreativitě myšlení projevuje přímo, takže toho pojďme využít a nenechme vymřít takhle výjimečný jazyk. Tím, že ho budeme poangličťovat, poněmčovat, porušťovat, nebo co to bylo zmíněno. Je to zbytečný a já bych se to vůči svým předkům ani nedovolil.
0: Václav je ročník 1982, o něco tedy mladší než já, ale já mu nesmírně děkuji za to, co řekl. Mějte se hezky a naslyšenou,
1: Václav.
0: Mějte
1: se hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce v podání dvojice Jiří Korn a Lucie Bílá je čas na úplně poslední telefonát noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. Tou, která uzavře vaše telefonáty na 731 800 900, je Soňa. Vítám ji, přeju dobré ráno, dobrou noc, no prostě nerušený poslech noční linky a ptám se o češtině spíše nevážně. Co byste nám k tomu řekla, Soňo?
1: No, jedině, co bych řekla, že třeba moji vnučku, která chodí do třetí třídy a učím ji lidové písničky česky, aby uměla tady ty naše písničky, protože si pořád prospěvuje, ale anglické, jo, co slyší tam na těch TikTokách a já nevím, na YouTube.
0: A těch internetech prostě, no.
1: Ano, takže učím ji lidové písničky. Potom bych chtěla říct, moje snaha, která bydlí v Německu, a když přijela s dětma k nám na návštěvu, ona mě neustále prostě kontrolovala a vracela zpátky, když jsem řekla, běž umýt ruky. Říká se ruce.
0: Aha.
1: Nebo jsme byli někde na výletě, bylo tam stádo takové kozičky malé, jo. Já říkám, je, to jsou pěkné kozenky. Neříkej před dětskama kozenky, říká se kozičky, jo.
0: Není,
1: takže
0: není ona náhodou učitelka?
1: Není učitelka, ale bydlí v Německu, takže chtěla, ať ty děti její umíjou česky jako spisovně.
0: Taky umíjou. Teď jste tomu dala korunu. Tedy z jejího pohledu mě to vůbec nevadí.
1: Ano, z jejího,
0: sám to
1: ano,
0: říkám.
1: Aby tohle... No a ještě jsem chtěla říct, první, co jsem nastoupila po střední škole do zaměstnání, byla tam nějaká taková starší paní, už důchodkyně, já jsem dělala na fakturaci a šli jsme na oběd, přijdem z obědu, ona tam ještě něco v papírech dělala a říká mi, ty jsi kmondia, ty jsi to zkmondila. A já jsem fakt nevěděla, co to je, co ti myslí. A já jsem se jí bála se zeptat, jako jestli něco na obědě jsem, já nevím. No, takže jsem to skonila, jak se říká.
0: Jak to bylo, prosím, takže, ještě jednou? Kmondia?
1: Kmondia, že jsem to zkmondila.
0: Zkmondila, tak to jsem ještě nezaslechl.
1: Ale od té doby mi pořád říkala Kmondia. Já jsem už měla přezdívku Kmondia. No, takže...
0: To je jak Čmaňa.
1: Říct, že...
0: Pavel Zedníček. Tak,
1: ano, ano, skoro tak. Takže já, když mluvím, jak se říká, mluvím, jak mi zobák narostl. Hmm. Ale samozřejmě, když píši nějaký dopis nebo něco, tak spisovně, že jo. Ale nebudu tam psat ruky, ale napíšu ruce. Ale mluvím prostě tak, jak... Tak jak to. A ještě jsem chtěla jeden, víte, co to je klungrovat?
0: Můžete zopakovat, prosím, to slovo?
1: Klungrovat.
0: Klungrovat? Ne, nevím.
1: Ne, no já nevím, kde se to vzalo, ale u nás v rodině to znamená, že jsem na internetu. Nebo na notebook je klungr, takže klungrovat... Když mi kamarádka volá, co děláš, já klungruju. Ježišmarja, co to je? No sedím u počítače, u notebooku.
0: Tak to jsou pro mě naprosté novinky. Soňo, děkuji vám za váš telefonát. Musím vám popřát dobrou noc. Blíží se totiž
1: vám
0: jedna
1: taky.
0: Hodina.
1: A
0: závěr noční linky.
1: Dobrou noc.
0: Díky,
1: jo, dobrou noc.
0: Ta příští, která začíná za 22 hodin a 4 minuty, tak ta bude s Honzou Macounem, tedy noční linka. A nechci být nějak přehnaně kritický, ale Honzo, jestli pak vy jste si takzvaně nestřelil do vlastní nohy, protože téma za co se stydíte, to je téma, které kdybych měl já, tak mě určitě nikdo nezavolá. Každý by se styděl přiznat, za co se stydí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám dobrou noc a budu se těšit na slyšenou zase někdy příště. Tuším, že 12. října. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej, dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův vláček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i poťouchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebáli. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel zcela věcné a nelirické mě uvádělo do reality. Je třeba slez dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchý žebříku.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako Laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova Velblouda u Chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš 10. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek to, bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer, Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubru se hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím. Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent. Konečně uchazeč, který má vkus, a takový mládeneček. Co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety. Smějí se, ale nevysmívají, naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma. Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud u chemihly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přece jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se

0: tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v Latom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Diviškou i s politickou jaksi vzdělaností.
1: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
2: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
1: Ano.
2: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
1: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon. Ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako říkala, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď se mi byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrch, 28,50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18,20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dědičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Tak když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak, teď vám řeknu, ještě můžu?
4: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
5: Thank you.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylovo, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, myslíte, vy jste recitátor?
3: Myslíte cylindr? Cylindr no. Mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne, já
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste tam neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuji potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako
3: jsem...
2: chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dáváte moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a ducha plného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: Nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou, protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko.
2: Za něco?
3: Ne, to nebylo východisko.
2: Ne?
3: Naopak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle? Že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako s falešný jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem pro to něco dělal samozřejmě, ale to každej, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu a ten Bůh je trestá nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
2: ne,
3: dovedlo.
2: Ne, poslyšte, pane Kačere, tak to ne. No, to nemůžu přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.